Také mě oslovil jeden verš z Bible, bylo to ze zjevení Janova a ten verš byl: Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. A mě se to dotklo a já jsem potom o tom přemýšlela a modlila se. A potom jsem zažila i takovou věc, že večer, když byl táborák, tak vedle mě seděl takový kluk a držel v ruce kámen a já jsem cítila, že bych ho o ten kámen měla požádat a měla jsem i velký strach, ale nakonec jsem tu odvahu našla a do dneška ten kámen mám doma a je pro mě symbolem toho rozhodnutí pro Krista a zažila jsem v srdci takovou lásku a pokoj. A vlastně tenhle pobyt na tom táboře pro mě znamenal tu životní změnu, že od té doby jsem vlastně věřící, chodím mezi věřící přátelé do církve, Bůh mi dal věřícího manžela a dvě děti a jsem za to moc vděčná, ale v mém křesťanském životě nepřichází jenom radosti, A není to vždycky jenom jednoduché, přichází různé nemoci a trápení a je to mnohdy těžké, je to boj a zápas, ale je tady někdo, kdo mě podpírá a miluje.

0: Když jste popisovala ten obrázek propasti jednoho břehu, na kterém je člověk, na druhé straně je Bůh, co ve vašem případě znamenalo tu propast? Cítila jste, že jste daleko od Boha? Jak to člověk pociťuje?
1: Já jsem vlastně nad tím na tom táboře přemýšlela a uvědomovala jsem si ty špatné věci, co jsem dělala, a nebylo to pro mě moc těžké přijmout, jakože mám ty viny, takže tady ta věc asi pro mě nebyla obtížná přijmout, že jsem hříšná, že dělám špatné věci.
0: Považovala jste ty svoje viny za tak zásadní? Dost lidí si řekne tak, ale to dělají všichni a dělají mnohem horší věci.
1: Já jsem asi v té době nějak o tom víc nepřemýšlela, ale později, když jsem jako už delší dobu byla věřící, tak jsem si to uvědomila, jakože kolik těch špatných věcí v mém životě bylo, i když jsem si to třeba ze začátku moc neuvědomovala, tak zpětně to vidím.
0: Na začátku jste nám slíbila, že se dozvíme o tom, že Bůh je láska. V jakém smyslu? Jak to promluvilo v těch prvních chvílích a jak to mluví teď?
1: Tak v těch prvních chvílích to bylo hodně u mě i pocitové, že jsem zažila takový obrovský pokoj a lásku v srdci. A teď někdy, když už jsem delší dobu na té cestě, tak i když třeba přichází nějaké těžké věci, tak se snažím důvěřovat Božímu slovu, kde je to jasně řečeno, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a že nás miluje ještě, když jsme byli hříšní. A spousta takových veršů, nebo my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Takže teď už často, jak kdyby svou vůli se rozhoduju tomu věřit, i když třeba někdy ty pocity takové nejsou, nebo zažívám nějaké těžkosti, tak snažím se tomu věřit i v těch těžkých chvílích, protože věřím, že v Biblii je pravda a že Bůh je milující. A myslím si, že je to někdy pro mě těžké, že si nesu nějaká zranění třeba z dřívější doby v srdci a že třeba někdy nevidím Boha takového, jako ve skutečnosti je, jako milujícího, ale Pán Bůh mě to učí a

0: na lidech, ale ta podpora pro mě znamená, že třeba když někdy přichází nějaké slabosti nebo zkoušky, tak třeba přichází do mysli chvály Bohu, což mi dává takovou oporu, jakože Bůh je v tom se mnou, tak třeba tady tohle. A nebo tu podporu vnímám i skrze druhé lidi, že třeba zrovna když něco potřebuju, tak mám přátelé, kteří se se mnou můžou modlit, nebo za kterýma můžu jít a být k ním otevřená, co prožívám, že se vzájemně můžeme podpírat.
1: Jaké to je žít jako věřící rodina?
0: Věřící rodina, a za to jsem moc vděčná, protože ze začátku, jak jsem říkala, jak se ten kluk se mnou rozešel, tak to bylo moc těžké a já jsem si v té chvíli vůbec nedovedla představit, že je to vlastně pro mě dobré a pak mi Pán Bůh dal věřícího manžela a věřím, že je to Boží plán, aby člověk, když je věřící, tak aby měl věřícího partnera. Není to vždycky lehké a hned na začátku i manželství bylo nějaké období, kdy jsme se tak zžívali a byly i nějaké konflikty. Jsme spolu už vlastně 11 let a myslím si, že nás Pán Bůh spojuje, že je to spíš lepší, než to bylo na začátku. A jsem za to vděčná, že třeba máme dvě děti, tak můžeme se večer společně všichni jako rodina modlit a vzájemně se nějak povzbuzovat a věřím, že je to Bůh, který nám pomáhá třeba přejít i nějaké těžkosti.
1: Křesťanský život se stává z četby písma, o Bibli jste mluvila, a další ta složka je modlitba. Čím pro vás je modlitba?
0: Modlitba, a beru to jako potřebu dýchat. Je to pro mě důležité každý den. Už ať je to třeba v radosti chvála, anebo v těžkostech prosba o pomoc. Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo mi rozumí a kdysi ještě předtím, než jsem uvěřila, tak si pamatuju, v těch depresích jsem měla takové přesvědčení, že prožívám ty těžkosti a že je strašně dobře, že nikdo neví, co prožívám a držela jsem si to tak pro sebe a nechtěla jsem to nikomu říct a teď po tom uvěření mě tak povzbuzuje, že Bůh ví všechno, že ví každou moji myšlenku, že On mě stvořil, že On ví, vidí do mého srdce a ví, jaká jsem a rozumí mi. Takže věřím, že v té modlitbě se můžu obracet k Bohu, který o mě všechno ví.

Doznělo vyprávění Marcely Hruškové, která během let přemýšlení o tom, co je láska, přišla na to, že Bůh je láska. Odpověděla na výzvu Ježíše Krista z biblického verše z knihy Zjevení: Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou, a nechala ho vstoupit do svého života. Tato výzva zní stále a Pán Ježíš se svým smířením a láskou může vstoupit do života každého člověka, který mu otevře své srdce. Jsme rádi, že jste dnešní příběh poslouchali s námi, a pokud byste se i vy chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Vedení dětí a dorostenců má svá specifika, která jsou různá pro jednotlivé věkové kategorie. Jak připravit dobrý program, který baví jak děti, tak vedoucí? Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu, otevře sérii o vedení dětí. Připojte se zítra od 10 hodin a 15 minut.

bledé tváre, bod kapotu ozdobí každý deň je dar. Posunúť čas,

siedzieć vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

0: Na Proglasu začíná druhý díl pořadu Jak se vám líbí s Pavlem Sedláčkem, zpěvákem a kapelníkem skupiny Cadillac. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek.
1: Já jsem s tím autem 3/4 roku jezdil. Za 3/4 roku ráno 7 hodin zvonek, bouchání a za dveřma, já jsem bydlel s Pilarkou u svých rodičů a za dveřma prostě asi 6 nebo 7 policajtů, ty vtrhli dovnitř, udělali domovní prohlídku, mě zatkli a odjeli jsme odtamtať, odjelo 6 aut. 6 aut tam bylo před barákem. Jedním autem odvezli matku, jedním autem odvezli otce, jedním autem odvezli mě, jedním autem odvezli Evu a 5. auto byla dodávka. Tam nacpali všechny věci, které mě tam sebrali, 2 magnetofony a tak a všecko, co mohli zdůvodnit, že to je z ciziny, jo. Tak prostě mi to sebrali a 6. auto, to byla 603, tenkrát ještě nebyly 613, 603, ta tenhle konvoj celý hlídala a takhle jsme vodili do Ruzině do vazby. Jo.

0: Takhle to bylo, no. A pak bych ještě jako druhý díl mohl vypravovat, co jsem zažil v kriminále.
1: Víte, proč se to stalo? Kdo vás třeba udal? Nebo...
0: To vím naprosto přesně. Bylo na mě nasazených 6 agentů. Mám doma takovouhle složku z Pardubic, jak jsem si odvez složky moje, jo. Tak bylo na mě nasazených 6 agentů. První byl ten Standa Zeman, o kterém jsem mluvil, ten basák, který předstíral, že si to auto chce koupit taky. To byl první agent hlavní, který na mě byl nasazený. Druhý agent byl novej provozní ředitel divadla Semafor. Ježišmarja, vypad mi. No, já si vzpomenu. A třetím byl můj jeden z nejlepších kamarádů z dětství, Pavel Šmídek. Já je můžu všechny jmenovat, protože to mám černý na bílým i s jejich nicknamama, s jejich přezdívkama, všecko mám v tom. Ježišmarja, on má dceru slavnou violončelistku, jak se jmenuje. No hele, já si snad vzpomenu a vy to tam nějak sestřihnete.
1: To nevadí, to tam nemusí být nutně ty jména.
0: No ale je dobrý, když tam jsou, aby lidi věděli. Jo? No. Takže to jsem si rozhodil až mnohem samozřejmě pozdějic. Jo? A bylo to na popud, od, ten první popud šel z ústředního výboru KSČ, protože já jsem prostě byl režimu nepohodlný člověk. Jo?
1: Ano.
0: Takže mě prostě hlídali, šli po mně.
1: Poté tedy určitě byl soud a samotné vězení. Vzpomněl byste na to, jak jste to prožíval, jaké to bylo, co jste dělal? A...
0: No, to se budete divit. A je to všecko pravda, i když to vypadá úplně, ono to je v té knize konec konců, co máte tady v ruce, ale je to všechno pravda, fakt nekecám. Tak já jsem tam ty ruzině jako přijel, jednu noc mě nechali na nějaký samotce, jenom s nouzovým světlem, tam by mě tak trochu vydusili a pak jsem šel teda na celu ve dvou, no a šel jsem k výslechu. Abych to upřesnil, mě vyslýchala jenom STB a já jsem s normálníma kriminalistama nepřišel vůbec do styku. Vyslýchala mě pouze STB a to od majora nahoru. Major a podplukovník mě vyslýchali a šéfem té skupiny byl plukovník. Jo. Tak až takhle mě považovali za důležitýho. Jo. No a ale nicméně se mnou opravdu zacházeli velmi slušně. Nikdo na mě nezvýšil, ani na mě nezvýšil nikdo hlas. Oni měli prostě, samozřejmě měli metody, jak já jsem zapíral ze začátku, jo. A když jsem zjistil, že mají všecko, mají fotokopie telegramu, který jsem posílal domů z Berlína, magnetofonový záznamy dvou mých telefonických hovorů, čili po mně šli dokonale. No tak když jsem viděl, že to všecko mají, jo, tak jsem se teda přiznal. A to bylo jedno, protože oni mě hlavně těm estebákům šlo o další věc, o tu svobodnou Evropu, jo. To na mě vybalili hned, jo, vlastně ještě předtím, než jsem se přiznal. A tak já jsem se snažil jako zapírat. Protože mi bylo blbý, já jsem teda nic neudělal, dohromady jsem nic zvláštního neviděl, to oni museli všechno znát. A tak, ale bylo by blbý jako to všechno hned jako ze sebe, jako, no, prostě jsem zapíral, jo. No a oni mě najednou řekli, no a jak jste jeli s tím planérem z Frankfurtu do svobodné Evropy, kdo to auto řídil? A já jsem, jak se jmenoval, mi řekli. A já jsem si nemohl vzpomenout, protože toho řidiče jsem viděl jenom jednou v životě, pak už jsem ho neviděl, jo. To jsem si nevšiml. No, tak vy si vzpomenete. A šel jsem zpátky do cely, když jsem si podruhý nespomněl, já jsem ho si opravdu nespomněl, tak mě řekli, víte, co my vám to řekneme. Jmenoval se Kipina. No, tak jak to řekli, tak jsem si vzpomněl a řekl jsem, no jo, a následovalo. No, a celou cestu se ty dva bavili o fotbale. Co? A já jsem úplně skoprnil, protože tam jsme byli jenom my tři. A oni věděli, o čem se, samozřejmě, o čem jsme se bavili. Vím, že jsme se bavili o fotbale, já jsem jim, a ještě o německým, o tom jsem neměl ani ponětí, takže jsem jim během týzdy řekl, kluci, bavte se sakra o něčem jiným. Na to jsem si vzpomněl docela dobře. No a když tohleto,

0: jak ten váš brněnský Cibulka.
1: S kivadlem.
0: Šílenec, no. Tak jak si to vymyslel, nebo odkaď to vzal. Takže takhle, no.

0: Ale byli na mě, jak jsem už předeslal, byli na mě opravdu slušný. Jo. Představte si, že, abych řekl, já jsem tam byl v té vazbě z koluzních důvodů. Koluzní vazba znamená, že nesmím přijít do styku vůbec s žádným svědkem, natožpak se spoluobžalovaným. Moje maminka a Pilarka byly taky obžalovaný, protože mi pomáhali. Jo. A tak si představte, že pustili tam 15 návštěv jsem tam měl za tu dobu. Jo. Jsem si nemohl vysvětlit. Ze začátku to jsem si myslel, že ty návštěvy byly proto, aby mě donutili jako se přiznat, hlavně o té svobodné Evropě a tak dále, ale oni mě pouštěli ty návštěvy i potom, co už jsem se přiznal, tak budu to vyprávět v nějaké posloupnosti. No, přišla tam Eva několikrát, rodiče několikrát a představte se, že tam pustili i Naďu Urbánkovou, se kterou jsem kamarádil a ona mi přinesla z čínské restaurace velkou tlustou termosku čínského jídla, který jsem měl rád a teď jsem to tam s tím vyšetřujícím majorem, on někde sehnal žíce, z té termosky jsme se střídali paradoxní záležitosti, jo.
1: Ano.
0: Jo. Tak, no a teď úplně něco úplně neuvěřitelného, ale fakt nekecám. Dovolili mě tam vzít si, oni mě zatkli, když jsem byl ve čtvrtém ročníku na fakultě, jo. A všechny, dovolili mi tam mít všechny skripta, věci, psaní, to vůbec neexistovalo tam ve vazbě nějaký psaní, jo. Tam se dopisy nepíšou, a aspoň tenkrát to tak bylo.

zvláště u koluzní vazby. No a tak jsem tam měl všechny skripta, všecko a i anglický detektivky asi dvě a prostě takhle. Takže bylo to neuvěřitelné a měl jsem písemně, ale já to nemůžu najít, abych to dotvrdil, někde se to během té doby ztratilo. Měl jsem písemně povoleno chodit s ozbrojeným doprovodem skládat na fakultu zkoušky, což bylo něco, co se to nikdo nikdy neslyšel, nikdo neviděl, jenomže k tomu nedošlo, protože fakulta se lekla a vyhodila mě. Tam bylo ve vysokoškolském zákoně stálo, že spáchá-li student úmyslný trestný čin, pak se sejde disciplinární komise a může studenta vyloučit ze studia. No, oni mě vyloučili. Takže se to nikdy neuskutečnilo. To by byla bomba, teda opravdu, jo. No ale, jak říkám, byli na mě hodní.

0: Jednoho dne, 10 večer, byla večerka. Už tam bylo nouzové světlo, zahraší zámek, a otevřel dveře nějaký takový trpaslík velký, asi jako já, v civilu. Tak jsem koukal, pojďte se mnou, sedláček. No tak šel se mnou, stichlý to bylo všude, nouzový světla, jeli jsme nahoru, vítám, tak se, teď jsem si říkal, tak mě zmátěj, nebo mě zabijou, nebo co bude. Jeli jsme z druhého patra do šestého a tam byla dlouhá chodba a na jedný dveřích bylo napsáno náčelník, tak jsem pochopil, že to je náčelník. Náčelník otevřel dveře a bylo vidět, že zasedačka, byla kancelář. On otevřel televizi, tam šel sestřih Armstronga, který tady byl, 6 vystoupení tady měl Armstrong a oni udělali sestřih a zrovna to pouštěli. Mm-hmm. Jo. Vyndal půl flašky vodky z lednice, dal to přede mě a řekl, abyste neřekl, že jsem pes. A odešel. Já jsem se vypil jsem tu půl flašky vodky a úplně jsem se střískal, protože jsem na to nebyl zvyklý. Jo.
1: Jo.
0: On pak přišel po půl hodině, když to skončilo a odtáhnul mě, no odvedl mě zpátky do cely. Dobrý, tak jsem se seznámil takhle s náčelníkem. Jo. Mnohem později, když už jsem čekal na soud, jo, už bylo všecko, jako to já jsem se přiznal a tak a to a čekalo se na soud. A najednou zase zachrastěj klíč v zámku a přes den a stál tam tenhle ten náčelník a říkal, pojďte se mnou. To byl čtvrtek. To je důležitý, ty dny. No tak jsem s ním šel, už jsem věděl kam, jo. A tam ta zasedačka byla vyzdobena nějakýma tujema a skřížený ruský a český prapor. A říká, tak helejte, dneska je čtvrtek, v sobotu se ženíte. Máte povolenou přítomnost příbuzných v pokolení přímém, 2 svatebních svědků a pohoštění do výše 600 korun. A jeden svatební svědek bude Miloš Forman. No já jsem úplně zíral. A on říkal, víte, ona si to všecko vyběhala, má povolení, teď nevím, jestli to bylo od ministerstva vnitra nebo spravedlnosti, to už nevím, má povolení a tak se budete prostě ženit. A ona se chtěla totiž vdávat, jo, Eva, jo. Ale my jsme byli domluvený, já jsem nechtěl jako student a tak jsme byli domluvený, že když nám to bude klapat, až dostuduju, takže pak si jí vemem, jo. Takže ona mě na první návštěvě přišla, obejmula a padla mi kolem krku a řekla, teď už si mě snad konečně vemeš, jo. No a kdo by v takový chvíli řekl ne? Jenomže mezi tím uběhlo několik měsíců, no a ona, a on mi říká, no víte, ona už je toho plná Praha, tak se, ona o tom všude povídá, tak se budete ženit, dobrý. Tak jo, to byl čtvrtek. V pátek za mnou přišel advokát a tam byla taková místnost, kde jsem mohl mluvit s advokátem, že jo, na to vyčleněná, tam byly asi odposlechy samozřejmě. Tak, no, a on mi řekl, helejte se, pane Sedláček, vy víte, že mám na prokuratuře známý, tak já vám říkám, že to nedělá zlou krev, ona to všude rozhlásila po celý Praze a všichni si myslí, jak je to bezvadná recese. A ten prokurátor má na to téma připravenou velkou řeč, protože ta obžalovací řeč toho prokurátora se netýká jenom samotného trestního činu, ale taky jakoby morálního profilu člověka. Takže on bude prostě na tom bazírovat, že děláte recese i za těchto okolností a tak. A hrozně vám to uškodí. My víme, že budete odsouzený, ale chceme, abyste dostal co nejmíň. To povolení vám platí 3 měsíce, tak za 3 měsíce, až budete ve výkonu trestu, tak se pak v klidu můžete vzít a nikdo o tom nebude vědět. To jsem uznal, že to je pravda. Tak jsem napsal na kus papíru, milá Evo, zatím z toho musí sejít, doktor Plecitý ti všechno vysvětlí. Pusu Pavel, ona se urazila a 9 let jsme spolu nepromluvili ani slovo.

0: No ale já vám musím říct ještě další věci důležitý.
1: K tomu?
0: K tomu. Když jsem pak byl ve výkonu trestu na Borech, já jsem dělal horníka na Borech, jo, tak já jsem tam měl kapelu. Hrozně složitý je, jak k tomu došlo, to asi bych zdržoval, ale zkrátka dobře, měl jsem tam kapelu, sebral, tam bylo 1400 muklů, takže jsem si mohl vybrat, různě jsme vybírali, samozřejmě byl se mnou vždycky nějaký bachař, jo, tak jsem nakonec vybral jako kapelu, který to, jakž tak měli, měl jsem například dva klavíristy, jeden to byl teda takový zloděj, ale příjemný kluk a ten uměl hrát jenom rock'n'roll. A pak tam byl starší člověk, který byl profesorem na konzervatoři a dostal za nějakou žačku 6 let a ten zas uměl hrát všechno ostatní, ten dál všechno ostatní, samozřejmě klavírista, že jo. Mm-hmm. Tak jsem tam měl takovýhle dva klavír. No a hráli jsme jenom americké věci, a končili jsme vždycky Jailhouse Rock. Ty bachary samozřejmě vůbec nic nevěděli.
1: Jo.
0: A ještě jsem za to dostal odměnu ve formě táborových poukázek. Čili to by bylo všechno kuriozní, co se mě týkalo v tom. No nakonec jsem na polovinu šel, protože mě pustili, že jo, protože já jsem byl mimo jiné vyznamenaný jako nejlepší horník na dole obránců míru ve Zbuchu u Plzně, takže jsem se choval slušně, protože jsem chtěl ho tam teď vypadnout, že jo, tak nakonec jsem měsíc a 4 dny po polovině ho tam teď vypadl.
1: Pojďme tedy dál, když vás propustili, tak jste začal působit v divadle Apollo. A jak jste se k němu dostal?
0: No ne, tak to ved Jirka Štajdl, to byl můj kamarád z těch obou bratrů, byl teda opravdu o mnoho lepší a ten za mnou přišel a říkal, hele, ty nemáš do čeho píchnout, pojď, budeš s náma jezdit, jo, a nebál se, jo, a taky se nic asi nestalo, nestalo se mu nic za to, nebo neslyšel jsem, že by byl za to já nebo on popotohovaný.
1: Ano.
0: Tak jsem s nima začal jezdit a tam byl velmi, velmi dobrý soubor. Byl tam Karel Gold, Karel Hála, Ivona Přenosilová a tak dále, spoustu slavných lidí. No a já jsem končil první polovinu, že jsem zaspíval asi 3 rock'n'rolly a to byla moje úloha. S tím jsme jezdili a měli jsme velký úspěchy. Dokonce jsme měli svoje vlastní, ne vlastní letadlo, ale letadlo, které s náma lítalo do Mošnova, to je letiště u Ostravy, nebo až do Prešova, nebo do Košic a tak dále, protože jsme opravdu furt někde hráli. Takže to mě uspokojilo velmi a skončilo to tehdy, když se Gott rozhodnul vystupovat v Las Vegas. Tím pádem ten soubor se rozbil, muzikanti někteří jeli do Las Vegas a tak dále a tím to skončilo.
2: Vy jste se znal a přátelil s Mickey Volkem. Vyprávějte prosím o tom, jak jste se poznali.
0: No já jsem ho stvořil. Vy to, chcete to vědět jak?
1: Určitě.
0: To bylo tak. My jsme bydleli blízko sebe na Pankráci a on byl o 2 roky mladší. Mě bylo 18 a jemu bylo 16, když jsem ho pozval na první mejdan. Rodiče volili na chatu, uspořádal se mejdan a pozval, nějak jsem ho znal, nevím, jak jsme se seznámili a pozval jsem ho na ten mejdan, no a tam jsme pouštěli rock'n'rolly a ono se mu to strašně líbilo, jo. A přišel potom na příští mejdan s tím, že bude zpívat rock'n'rolly německy, on se učil totiž německy, jo. Že bude zpívat německy. No tak to jsem mu málem zabil. A dal jsem mu první moje texty, které jsem odposlouchal. Neumělý byly tam chyby a tak dále, ale dalo se to zpívat. To jsem mu dal první. A on udělal kapelu a do toho se tak zažral, jo, že prostě byl jako on třeba, já to říkám na přeskáčku, ale byli jsme tady takový 3 zpěváci, kteří zpívali ten rock and roll. Ono jich bylo víc, ale my jsme byli takový známější. To byl Pavel Bobek, Miki Volek a já. A on třeba uměl ten Miki uprostřed skladby sebou slehnout na zem a dospíval to v leže a měl černou rukavici a takový prst. A to my jsme s Bobkem se styděli, protože on byl vysokoškolák, já taky. Jo. A my jsme se nějak styděli. takže on to obecenstvo bavil teda víc než my. No. Takže Mickey Volek to bylo takhle. A on potom se do toho zažral hrozně moc a zjistil, že když do sebe dá něco, nějaký lék, tenkrát začal polikat jastil, to byl lék na astma, a že ho to nabudí, jo, a že může teda s sebou takhle šlehnout a tak dále. No, jenomže on zjistil, on si přidával, protože mu to nestačilo a přidával si tak daleko, až to způsobilo vlastně jeho konec, jo. A jeho konec byl teda neslavný.

0: Mám takovou zajímavou otázku. V 60. letech, kdy se tohle všechno vlastně dělo, tak už přišla éra Beatles. Jak vás to ovlivnilo? Ten klasický rock and roll, jako je Jill Houserock, Elvis Presley, Jerry Lewis, už byl trošku na ústupu.
1: No samozřejmě.
0: Jak jste to vnímal?
1: No já jsem celkem pořád jako jel svou, ale Mickey Volek, ten Beatles naprosto nenáviděl úplně, jo. A já jsem naspíval tady u nás 4 věci od Beatles, jak v češtině, tak v angličtině, jo.
0: Penny Lane, to je krásná věc.
1: Takže já jsem proti Beatles nic neměl vůbec. Ale viděl jsem, že ta muzika se vyvíjí, takže ono v těch polovině těch 60. let už to nebyl klasický rock and roll, ale už to byl to, čemu říkáme dneska rock, jo. Mm-hmm.
0: Já mám třeba pocit, můžete mě opravit, že třeba Karel Gott, určitě ho jste ho dobře znal, tak šel jakoby s tím proudem té populární hudby. Vy jste se drželi jenom toho rock and rollu. Nenapadlo vás někdy, že byste šel s tím proudem populární hudby?
1: Ne. Já se ten rock and roll líbil a jak jsem studoval, tak jsem nevěděl, budu inženýrem nebo budu zpěvákem, a tak mi na té mojí kariéře až tak nezáleželo. Jo? Takže já jsem, samozřejmě, že jsem, protože jsem se tím živil, takže jsem musel nějaký český písničky nahrát, jo. Ale vždycky jsem dával přednost tomu rock'n'rollu.
0: Já bych doporučil všem našim posluchačům, aby si zakoupili knihu Pavel Sedláček Fakt nekecám, kterou tady máme dnes ve studiu, a spoluautorem této knihy je Jiří Mejstřík.
1: To byl bývalý ředitel Českého rozhlasu kdysi dávno.

0: Já bych se vás ještě na závěr našeho rozhovoru zeptal, kde vás naši posluchači mohou v nejbližší době vidět, slyšet s kapelou Cadillac, protože s touto kapelou vy zejména vystupujete.
1: 41 let, no. A možná už letos budeme mít 42, já přesně nevím. No, my pravidelně hrajeme různě, ale pravidelně hrajeme a zpíváme na Národní třídě v klubu Vagon, a to každý poslední pondělí v měsíci. Takže já vás srdečně zvu, přijďte se podívat na pravý rock and roll. A správně se říká rock and roll.
0: Rock and roll.
1: Rock and roll.
0: A ještě než úplně skončíme, zeptám se na něco, co mě v této knize opravdu zaujalo, a to je vaše fotka s Jerry Lee Lewisem.
1: No jo, mně připadalo, že je introvertní, jo, ale nevím.
0: Říkalo se to.
1: No, tak mě to připadalo. Já byl u něj doma v Americe, jo, takže jsem ho tak jako znal.
0: Byl jste na Lewisově ranči?
1: Ano, ano, v Nesbitu, no. Takže to je jedna věc, no a pak jsem udělal tady před zpěváka, jo. Ale to bylo sranda. V Lucerně jsme teda... Já jsem udělal předzpěváka, ještě tam byli nějaký, jako hosty jsme měli nějaký zpěváky, už nevím přesně, kdo tam byl. A v Lucerně, znáte to zezadu v Lucerně, v šatně neznáte?
0: Ne, ne.
1: Tak tam, tady je takhle pódium, hlediště,
0: ano.
1: A tady je šatna pro zpěváky a herce a muzikanty je dole, ale jsou tam dvě hlavní šatny, takhle. A tady se jde na jeviště. Tak. On měl jednu šatnu takhle, Jerry, a já jsem měl druhou, jo. A já jsem tam pozval prezidenta Klause, on totiž byl docela fanda do muziky a asi dvakrát nebo třikrát byl na našem vystoupení, jo. No, tak jsem ho tam pozval a pozval jsem tam ještě kamaráda fotografa a ty bodyguardi nás tam jako nechtěli pustit vůbec, jo. A až někdo řekl, že to je prezident, jo, tak tam pustili teda prezidenta, chvíli tam byl, jo, a nevím, co se tam dělo, a pak tam pustili mě a on tam tak, tam seděla ženská, on tam takhle stál vedle ní a já říkám, ahoj, a how you doing, a do you remember me? A já jsem měl tričko od něj, s ním tady na obrázku.
0: Ano.
1: Já říkám, do you remember me? I've been at your place in Nesbitt. A on říkal, jo, já si to pamatuju. A teď řekl, oh yes, řekl, oh yes. Já jsem říkal, jestli remember me. A on řekl, oh yes. A já říkám, můžu se s tebou vyfotit? On říkal, oh yes. Tak jsem otevřel dveře, zavolal jsem fotografa, on nás vyfotil, já jsem se s ním rozloučil, že mu děkuju a on řekl, oh yes, nic víc, jo. A potom, a už to úplně ukončím tím, že on ho Klaus pozval na hrad, jenomže on tam nejel, jo. Jestli si neuvědomil, že to je prezident, mu to bylo jedno, to nevím. A to mě řekli jako ty, který organizovali ten koncert, jo, tady nějaký český producenti, už nevím, kdo to byl. No a tak jsem říkal, no tak dobře, tak tam nebyl. A druhý den přišli za mnou znova a řekli, jo, hele, on by tam na ten hrad šel, tak napsal dopis prezidentovi, jestli byste mu ho nepředal. Že lidi teda napsal dopis, tak jsem to předal prezidentovi, no a dál už nevím, jestli tam na tom hradě byl nebo ne.
0: Tolik Pavel Sedláček, host dnešního Jak se vám líbí. Děkuji, že jste přijal mé pozvání.
1: Já děkuji taky. Na shledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek.
2: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

a naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehle.

zbyly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeše dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Samota plíživá, samota únavná, samota rozhodnutí.

svět nevím, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu,

začalo to někdy na jaře 95., kdy jsem já napsal první text a první hudebníka, kterýho jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.

se v noci probudíme a kdo si chodí po bytě. Nasloucháme těm divným krokům, jak moři v prázdné ulitě.

kroky jsou jak myší vlásky a někdo cizí za nás bdí, ať z nenávisti nebo z lásky, celou noc pod mě prochází.

je to neklid. A kdo to hledá a nenalézá odpověď? Posloucháme a zvykáme si a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď a kroky staví, sticha zeď. Někdy se v noci probudíme a kdo si chodí po bytě, a kdo si chodí

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna. V dnešním pořadu uslyšíte překlad promluvy před nedělní modlitbou Anděl Páně i výzvy svatého otce, které zazněly po ní. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv se zaměříme na dění ve Francii v souvislosti s plánovanou apoštolskou cestou, jejíž program byl minulý pátek oznámen. Přejeme příjemný poslech. Před polední modlitbou Anděl Páně papež Lev navázal na nedělní evangelium o setkání Ježíše s učedníky za bouře na Tiberiackém jezeře. Právě tam, uprostřed vln, tváří v tvář vlastnímu nezdaru a navzdory všemu snažení, potkávají pokoj svého mistra, k němuž nakonec směřují své vyznání.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Dnes k nám evangelium hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, kdy se stali protagonisty zázračného znamení, nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a proti větru.
1: Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate.
0: Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřených vodách, oni jsou však vyděšení a pletou si ho s přízrakem. On jim však říká, odvahu, to jsem já, nebojte se. Pánova přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníku vyznání víry. Ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraku ani mít úspěch před lidmi. Museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře.
1: Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro, se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà.
0: Jednoho dne, o něco později, jim Ježíš řekne, jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Právě to zakusili na jezeře pokoj Krista, který zůstal nahoře a modlil se. Je zastihl uprostřed rozbouřených vod. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň si nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči všem trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíše ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští, když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života. V modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu. Najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto, v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.
1: per la sua fede.
0: Po modlitbě Anděl Páně se papež zaměřil na dramatickou humanitární situaci ve světě. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů v Súdánu, k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Dále povzbudil mládež k následování vzorů křesťanského života.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: S obavami nadále sleduji tragickou situaci v Súdánu, zejména ve městě El Obeid. Vyjadřuji svou duchovní blízkost všem obyvatelům této země a znovu vyzývám odpovědné osoby, aby zajistili humanitární koridory pro civilní obyvatelstvo. Zároveň naléhavě vyzývám mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí směřující k dosažení okamžitého příměří. Modleme se, aby Pán posiloval ty, kteří trpí, obrátil srdce těch, kdo šíří násilí a daroval dlouho očekávaný mír. S velkou bolestí vnímá papež konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Poukázal na množící se civilní oběti, včetně dětí, a zdůraznil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetrhnout.
1: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia.
0: Stále přicházejí bolestné zprávy o nevinných lidech zabitých a zraněných na Ukrajině i v Rusku. Tragické události se střídají, ba dokonce se množí a způsobují stále více civilních obětí. Mezi nimiž jsou i děti. Jsem blízko rodinám obětí, zraněným a všem, kteří trpí kvůli probíhajícímu konfliktu. Tváří v tvář tolika bolesti, znovu upřímně vyzývám k dodržování humanitárního práva a k tomu, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle. Válka plodí jen další válku a způsobuje obrovské utrpení. Je čas zastavit spirálu násilí a dát prostor diplomacii a dialogu, aby se otevřela cesta k míru. V závěrečné části promluvy papež ocenil přítomnost početných mládežnických skupin, které tráví prázdniny vzdělávacími aktivitami a budováním přátelství, což označil za silné znamení naděje. Vybídl mladé lidi, aby hledali inspiraci v postavách svatých, které připomíná liturgický kalendář těchto dnů.
1: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare.
0: Všem vám, chlapcům a dívkám, kteří mě posloucháte, bych chtěl připomenout, že v těchto dnech nám liturgický kalendář představuje několik úžasných postav světců a světic, které bych rád, abyste lépe poznali. Včera velkého svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelů, dnes svatou Terezii Benediktu od kříže, Edith Steinovou, karmelitánku zavražděnou v Osvětimi a spolupatronku Evropy. Zítra svatého Vavřince, jáhna římské církve, pozítří svatou Kláru z Assisi, která opustila pohodlný život, aby následovala chudého a pokorného Ježíše podle vzoru svého duchovního bratra svatého Františka. Drazí mladí lidé, nechte se natchnout těmito vzorovými svědky Evangelia.
1: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Další zprávy. Vatikán zveřejnil list o složení papežské mise k nadcházejícím významným jubilejním oslavám v kalábrijské diecézi San Marco Argentano Scalea. Oslavy 700. výročí příchodu posvátného obrazu Všesvaté Matky Boží do diecézní svatyně Santa Maria della Grotta v Praia a Mare proběhnou ve dne 14. a 15. srpna 2026. Zvláštním vyslancem papeže bude kardinál Francesco Montenegro. Lev XIV. Zaslal dopis kardinálu státnímu sekretáři Pietrovi Parolinovi, v němž byl jmenován papežským legátem pro oslavy ve dnech 16. až 17. srpna u příležitosti 900. výročí návratu relikví svaté Agáty do Katánie. V pátek 7. srpna byl zveřejněn oficiální program celkově 5. apoštolské cesty papeže Lva 14., tentokrát do Francie. Během ní navštíví hlavní město Paříž, Mariánské srdce země Lourdes a Méty, rodné město jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana. Součástí programu je řada setkání s nejrůznějšími představiteli i soukromá schůzka s oběťmi zneužívání. Zveřejněno bylo také logo návštěvy a motto, aby svět měl život. V souvislosti s ohlášeným programem apoštolské cesty papeže Lva 14. do Francie vám přiblížíme situaci v této zemi díky komentáři Emy Jaškové. Francie je jednou ze zemí, které v průběhu dějin výrazně přispěly k formování křesťanské identity Evropy. V její historii víra utvářela základní společenské hodnoty, vzdělání či umění. Dnešní Francie však hledá novou cestu mezi svým křesťanským dědictvím a výzvami současnosti, sekularizací, kulturní a náboženskou rozmanitostí, migrací, společenskými rozdíly a nevyhnutelnou potřebou obnovit dialog a důvěru v instituce. V současné době však nejen Francie, ale i celá Evropa čelí mnoha krizím či nedostatku vzájemného pochopení a mezikulturního dialogu. Základní myšlenkou Francouze Roberta Schumana v roce 1950 pro Evropu zmítanou v té době již dvěma světovými konflikty byla jednota v rozmanitosti. Evropa vznikala z touhy překonat své největší rozdělení mezi národy a právě na tomto motu se zrodil základ pro instituci Evropské unie. Dnešní výzva pro starý kontinent však může mít jinou podobu, a to hledat způsob soužití ve společnosti, kterou formují historické vazby, ale již se nachází v procesu setkávání různých kultur a náboženství v neustále se měnícím světě. Svatý otec navštíví i rodiště Roberta Schumana, aby připomněl Evropě kořeny, na kterých může stavět, a vyzval k dialogu, který může přispět ke stabilitě a jednotě. Podle svatého otce je znakem každé civilizované společnosti schopnost otevřeně a s úctou diskutovat o rozdílech. Řekl, že tento přístup svědčí o naší úctě k Bohem dané důstojnosti všech mužů a žen. Motto návštěvy Francie, aby měl svět život, proto nese osobitý význam. Neobrací se pouze k minulosti, ale hledá odpovědi na otázky, jak může křesťanské poselství přinášet naději, klid, smíření a bratrství světu, který se rychle mění a žije v neustálém spěchu. Francie se brzy stane místem přelomového setkání mezi křesťanskými kořeny Evropy a její budoucností. Od apoštolské cesty svatého otce můžeme očekávat důraz na zakořenění v evangeliu a v hodnotách, které z něj vyplývají, a na schopnost naslouchat a vést dialog s lidmi pocházejícími z jiného prostředí, kteří žijí mezi námi, aniž bychom ztráceli vlastní identitu. Pro papeže Lva 14. jsou důležité náboženské kořeny Evropy i odkazy minulosti. Zároveň je však přesvědčen, že konkrétní způsob žití společenských vztahů ve světle evangelia není stanoven jednou provždy. Zůstává to úkolem svěřeným křesťanskému společenství z generace na generaci. Cesta do Francie tak poukáže na schopnost odpovídat na výzvy moderního globalizovaného světa a zároveň si uchovat vlastní kořeny a identitu, které poskytují základ pro řešení i dnešních problémů. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

Krátce před 6 hodinou je čas na myšlenku na den. Pochází z promluvy papeže Leva 14. z neděle 9. srpna. Uslyšíme ji v podání Martina Holíka.

Matoušovo evangelium k nám ve 14. kapitole hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, když se stali protagonisty zázračného znamení. Nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a proti větru. Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřené hladině, oni jsou však vyděšení. On jim říká: odvahu, to jsem já, nebojte se. Jeho přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníků vyznání víry: ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraků ani mít úspěch před lidmi, museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň se nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíš ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští. Když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života, v modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu, najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.

6. hodina, úterý 11. srpna a Rádio Proglas. Jeho ranním vysíláním vás provází Natálie Fajtová. Dobré ráno. Katolický kalendář dnes připomíná svatou Kláru, italskou řeholnici zesnulou v tento den roku 1253, matku řeholní rodiny Klarisek. Stala se patronkou malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a také televize. V kalendáři občanském dnes slaví svátek Zuzana, jmenuje hebrejského původu a znamená lilie. Nosila je i svatá Zuzana římská, mučednice z počátku 4. století, patronka proti pomluvám. Nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku a podle pranostiky slunce jasné v den svaté Zuzany kyselost z hroznů vyhání. V tuto chvíli už vás zvuk ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou 18. kapitoly Matoušova evangelia.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně v nebeském království největší? Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl, amen pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo 100 ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen pravím vám, má z ní větší radost než z těch 99, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

0: A na čerbu Evangelia navážeme modlitbou ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Dnešní texty z památky svaté Kláry Panny, tedy společné texty o panách, najdeme od strany 1961, v novějším vydání breviáře od strany 1961 a ve starším 1742. 1742. Antifony a žalmy budou ze druhého týdne žaltáře strany 1182, 1182 nebo 1062. 1062. A závěrečná modlitba z památky strany 1649, 1649 v novějším vydání breviáře a ve starším 1465. 1465. Ještě zopakuji, kdo vlastníte novější vydání breviáře, nespotřebujeme záložky na stranách 1961, 1182 a 1649. A kdo máte vydání starší, jsou to strany 1742, 1062 a 1465. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Raduj se, svatá nevěsto, i souc tam, kde je slavné město, krále tvého povolána, na královské hody zvána.
1: Kristus Panny očekává, ženich nevěsty svolává, připravenou všechno stojí, každý se tu k svatbě strojí.
0: Ženichovi vstříc vyjděte, na cestě se s ním setkejte, neste lampy své hořící, olej čistý v nich mající.
1: Pokoj pro něj rychle zdobte, komnatu mu sličnou strojte, zpívejte všech králů králi, nejkrásnější písně chvály.
0: Dveře jsou všem otevřené, vy, které jste připravené, vejděte do nebeského království ženicha svého.
1: I nás všechny do radosti přiveď, Kriste, svou milostí, ty jsi náš milý vykupitel a všech věrných svých spasitel. Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustil jsi vinu svého lidu.
0: Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
1: Odpustil jsi vinu svého lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy.
0: Zadržel jsi všechno své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu.
1: Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevoli proti nám.
0: Což se na věky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení.
1: Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě.
0: Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, a dej nám svou spásu.
1: Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin Bůh. Jistě mluví o pokoji.
0: Pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
1: Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí. Aby sílila jeho velebnost v naší zemi.
0: Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.
1: Věrnost vypučí z země, spravedlnost zhlédne z nebe.
0: Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.
1: Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodine, byl jsi milostivý své zemi, odpustil jsi vinu svého lidu. Svou duši po tobě toužím v noci a z rána tě hledám svým srdcem.
0: Pevné město máme k spáse. Pán je opatřil hradbami a valem.
1: Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost.
0: Jeho zásady jsou pevné, zachováš mu pokoj, neboť doufal v tebe.
1: Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála na věky.
0: Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu.
1: Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine.

0: chci a zarána tě hledám svým srdcem.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
0: Bože, buď milostiv a žehnej nám. Ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš. Kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
0: Ať tě, Bože, velebí národy. Ať tě velebí kde který národ.
1: Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
0: Ať tě, Bože, velebí národy. Ať tě velebí kde který národ.
1: Země vydala svou úrodu. Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
0: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.
0: Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řeky neodplaví. Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, koupit lásku, sklidí svrchovanou hanbu.

0: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář.
1: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář.
0: Mé srdce k tobě mluví.
1: Hledám tvou tvář.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář. Prozíravá Panna dala své srdce Kristu a nyní září v zástupu svatých jako slunce.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Prozíravá Panna dala své srdce Kristu a nyní září v zástupu svatých jako slunce. Život svatých panen vydává světu svědectví o Kristově lásce a proto spolu s nimi volejme.
1: Ježíši, koruno panen, vyslyš nás. Kriste, jediný ženichu svatých panen,
0: nauč nás žít tak, aby nás nic neodloučilo od tvé lásky.
1: Tvá matka, Panna Maria, je královnou všech panen.

0: Pomáhej nám, abychom tak jako ona věrně plnili tvou vůli a naše láska k tobě, aby stále rostla.
1: Svaté Panny ti sloužili s čistým a nerozděleným srdcem.
0: Na jejich přímluvu veď i nás cestou, která vede k tobě.
1: Prozíravé Panny se připravovali na setkání s tebou.
0: Dej, abychom se i my těšili na tvůj příchod a s nadějí tě očekávali.
1: Ježíši, koruno Panen, vyslyš nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu. Prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem pozemským, ale následovali Krista a došli k patření na tebe v nebeské slávě. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: úterý 19. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Micheáše 3. kapitolu pod titul Jeruzalém se změní v trosky pro hříchy svých knížat. Slyšte, Jakubova knížata, vůdcové domu Izraele, nemáte vy znát právo? Nenávidíte dobro, ale milujete zlo. Stahujete z lidu kůži a maso z jejich kostí. To vy požíráte maso mého lidu a stahujete z něho kůži. Lámete mu kosti, sekáte ho jako pečeni v hrnci a jako maso uvnitř kotle. Tehdy budou volat k Hospodinu a nevyslyší je. V tu dobu před nimi skryje svou tvář kvůli zločinům, kterých se dopustili. Tak praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid. Když mají do čeho kousat, mluví o pokoji, ale tomu, kdo jim nic do úst nedá, vyhlašují svatou válku. Proto budete mít noc bez vidění a temnoty bez věštění. Nad proroky zapadne slunce a den se nad nimi zatmí. Stydět se budou jasnovidci, zahanbí se věštci, všichni si zahalí vousy, neboť Bůh neodpoví. Já však jsem naplněn silou Hospodinova ducha, spravedlností a statečností, abych vyčítal Jakubovi jeho zločin a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, knížata Jakubova domu, vůdcové domu Izraele, vy, kteří si ošklivíte právo a překrucujete všechno, co je přímé. Krví budujete Sion, Jeruzalém nepravostí. Jeho knížata soudí za úplatek, jeho kněží učí za mzdu, jeho proroci věští za stříbro a přitom spoléhají na Hospodina. Copak Hospodin není mezi námi, nás nemůže stihnout nic zlého. Proto kvůli vám bude Sion orán jako pole, Jeruzalém se změní v trosky a chrámová hora ve výšinu porostlou lesem.
1: V rámci duchovního slova četl Martin Holík první čtení z úterý 19. týdne v mezidobí.

Je to 6:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 11. srpna. Katolický kalendář připomíná svatou Kláru, italskou řeholnici zesnulou v tento den roku 1253, matku řeholní rodiny Klarisek. Stala se patronkou malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. Před 130 lety v Maurském sále brněnského Grand Hotelu promítali 8 pohyblivých obrázků. Tak se událo první kinematografické představení v Brně. Před 90 lety v Berlíně sportovní gymnasta z řad československých sokolů Alois Hudec na kruzích vybojoval olympijské zlato. Ve švýcarském Lucernu právě před 30 lety vydechl naposledy legendární dirigent a skladatel Rafael Jeroným Kubelík. 94 let se dožívá přední architekt současnosti, Američan profesor Peter David Eisman, tvůrce podoby židovského památníku v Berlíně. 80. narozeniny slaví páter Václav Vacek, emeritní farář v Letohradě, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy, autor knih. 57. narozeniny slaví misionář v Mongolsku salesián páter Jaroslav Vracovský. A svátek má dnes Zuzana, jméno je z hebrejštiny, znamená Lilie. Nosila je i svatá Zuzana Římská, mučednice z počátku 4. století, patronka proti pomluvám. Zuzanám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle pranostiky slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno. Čekáme lehké ochlazení s nejvyššími teplotami 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Bude vát mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu se můžete těšit především na proud písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7. hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme magnetické bouře, zpívají Věra Martinová a Tomáš Klus.

Je 6 hodin a 40 minut. Na Proglasu v tuto chvíli nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 11. srpen 2026. Šestidenní celostátní setkání mládeže začíná v Ostravě. Pořadatelé největšího tuzemského setkání mladých katolíků nabízejí místo pro setkání, víru a přátelství. Hodinový otevírací ceremoniál vysílá přímým přenosem z Černé Louky televize Noe od 18.55. Program setkání vedle modliteb a bohoslužeb zahrnuje také koncerty a divadlo, workshopy i sportovní aktivity. V ranním proudu po 8:30 se na Proglasu telefonicky spojíme s vedoucím organizátorem a mluvčím akce páterem Romanem Kubínem. V kostele svatého Leopolda v Brně u Milosrdných bratří bude od 14 hodin poslední rozloučení s premonstrátem páterem Václavem Jaroslavem Rychlým. Zemřel po těžké nemoci v 61 letech. Pohřeb má zítra ve 14 hodin v kostele Narození Panny Marie a na hřbitově v Želivě. Mezinárodní varhanní festival v Pražské katedrále uvede koncert Michala Novenka a Jiřího Houtka. Zazní i premiéra Novenkovy skladby Svatováclavská fanfára pro trubku a varhany. A Broumovský klášter ohlásil další ranní meditaci, úterní půlhodinové zastavení pro každého, kdo chce začít den s klidnou myslí. Sraz je v 8 hodin na nádvoří a vstup je volný. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: 5 let uplynulo včera od úmrtí někdejšího pomocného brněnského biskupa Petra Esterky, odpůrce komunismu a osobnosti demokratického exilu, kaplana amerického letectva a dlouholetého krajanského duchovního, nositele ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. V červenci 1999. Na funkci Petr Esterka rezignoval v roce 2013 z důvodu věku podle kanonického práva. Skonal v americké Kalifornii v 85 letech. Pochovali ho v rodišti v Dolních Pojanovicích na Hodonínsku. Tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle Proglasu v srpnu 2021 ve vzpomínce řekl.
2: Poprvé jsme spolu tak nějak velmi blízko mluvili při svěcení pana biskupa Koukla v Litoměřicích. To bylo ještě za totality. A tam jsem jej poznal a vlastně jsem obdivoval jeho takový široký záběr a takovou, jako bych řekl, světoběžnost, prostě jak pro něho bylo úplně normální, jako lítat letadlama mezi světadíly a podobně. Potom se situace u nás změnila, takže jsem jej zval jako rodáka z naší diecéze třeba na pouť do svaté země, když byla diecézní pouť, a tam jsem taky obdivoval jeho takové, jako bych řekl, světoběžnictví, tak kdy všechno zvládal s přehledem. Když se stal biskupem, to už bylo tedy za totality, pan biskup Škarvada, který působil v Římě a pečoval o krajany zahraničí, tak si právě otce biskupa Petra vybral jako biskupského vikáře pro Spojené státy a Kanadu, a potom někdy to bylo i rozšířené a byl mu udělený titul monsignor a byl jmenovaný čestným prelátem. A takové to, kdy jsem s ním nejvíc byl, tak bylo, myslím, že to bylo v 93. roce, kdy jsem jel navštívit krajany do zahraničí a poděkovat jim za všechnu pomoc, kterou jsme od nich cítili, morální, ale mnohdy i hmotnou. A takže jsme spolu asi 5 týdnů jezdili po Spojených státech a Kanadě a vlastně jsem viděl způsob, jakým se tam vede třeba duchovní správa. Tak mě otec Petr uváděl do takového pohledu, který byl mnohem širší než takový ten omezený u nás. Také protože jsem tehdy měl na starosti armádu, tak jsem čerpal i z jeho takových vědomostí, protože byl takový záložák a každý čas nějaký musel tam splnit nějaké ty limity, fyzické limity, uběhnout míly. Takže jsme si byli takto velmi, velmi blízcí. A takže jezdil jsem a vždycky jsem jej třeba vozil na Velehrad nebo z Velehradu do Mikulčic a měli jsme možnost spolu mluvit, a tak jsem obdivoval takovou jeho šíři zájmu a vlastně všeho toho, jak on se, jsme se střetávali, teď nemyslím ve zlém, ale střetávali jsme se s takovým pohledem, jako bych řekl, americkým nebo víc světovým, a potom tady pohledem jihomoravským. A bylo to vždycky velmi zajímavé a myslím si, že i přínosné pro obě dvě strany.
1: Vzpomínal na svého spolubratra Petra Esterku po jeho úmrtí před 5 lety biskup Vojtěch Cikrle. Knižní bilanční rozhovor, který s biskupem Esterkou vedl Aleš Palán, vydalo karmelitánské nakladatelství pod titulem Rozhodni se pro risk.

0: Ostravsko-Opavské biskupství vydalo druhý podcast o životě v diecézi. Obsah bonusové čtvrthodinky představuje v úvodu redaktorka Monika Pustovková.
1: Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Alena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
0: Podcast Ostravsko-Opavské diecéze je k poslechu na platformách Spotify a podcasty.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: A se 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: V 7 hodin v úterý 11. srpna jste se připojili k živému vysílání Ranního Plusu. Vítají vás u něj Tomáš Pavlíček
5: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
5: A na úvod se budeme věnovat těmto tématům. Jak se Kolumbie pod novým prezidentem vyrovnává se zemětřesením a zároveň s povstalci?
4: Proč organizace v kultuře žádají o stažení státní kulturní politiky?
5: A kam cestují čeští vědci, aby zaznamenali úplné zatmění slunce?
4: Přehled událostí v jejich celku vám nabídne Naděja Procházková.
6: Dobré ráno. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí Ladislav Kříž.
7: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
6: Skupina ČEZ podle Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se mělo pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun. A očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČEZ předpokládal ještě na jaře. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal.
8: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, ale plán je do konce srpna.
6: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
9: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
6: Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který si vyžádal životy desítek tisíc lidí. Stranu kurdských pracujících označují kromě Turecka taky Spojené státy nebo Evropská unie za teroristickou organizaci. V roce 1984 zahájila ozbrojené povstání a kvůli konfliktu zemřelo víc než 40 tisíc lidí. Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
10: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
11: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
10: Řekla místo starostka obce Saint-Marie-Omin Gael Skoči-Bušicová. Obec vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Případ odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ dnes bude řešit odvolací soud. Podle nepravomocného verdiktu má stát Sitovi vyplatit asi 35 milionů korun za jeho nezákonné stíhání kvůli údajnému tunelování papírny. Rozhodl o tom minulý čtvrtek obvodní soud pro Prahu 2. Proti tomu se ale odvolalo ministerstvo spravedlnosti. Spor tak dnes posoudí městský soud v Praze. Sám ředitel papírny požaduje odškodné 200 milionů korun. Stát mu totiž při trestním stíhání nezákonně zajistil akcie, které následně ztratily na hodnotě. Sita peníze vymáhá už od roku 2015. Sitovi už ministerstvo v minulosti kvůli nezákonnému trestnímu stíhání vyplatilo zhruba 1 400 000 korun. Odškodné už stát musel vyplatit i jeho synovi Vladimíru Sitovi mladšímu, který byl obchodním ředitelem papírny. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
12: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
6: V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor Naum Tomáš Vraspír.
13: Měl vždycky Rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
6: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. A pojďme na dopravu. Na dálnici D4 s Příbrami i ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Žitku. Na 14. kilometru se zastavíte. Fronta pak pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to navíc než půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 79. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na 76. Tam vyprošťují dodávku po nehodě z levého pruhu. V Praze před omezením Vegbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou z východní části okruhu. V opačném směru pojedete pomalu Cínoveckou už z D8 od 3. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 20. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Mladifest, Mezinárodní festival mládeže v Mariánském poutním místě Medžugorje v Bosně a Hercegovině, patří se zhruba 50 tisíci účastníky mezi největší setkání mladých katolíků. Po skončení letošního 37. ročníku oznámila farnost Medžugorje termín příštího. Na místo obvyklého srpnového termínu bude ve dnech 26. až 30. července 2027. Posun vysvětlili pořadatelé konáním Světových dnů mládeže, svolaných papežem Lvem do jihokorejského Soulu od 3. srpna 2027.

0: Farnost Kutná Hora Sadlec zve na expozici, do které se mohou příchozí aktivně zapojit. Výzva zní, co pro vás znamená smrt, přijďte nám to říct. Pokračuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Na severní terase kostela všech svatých s kostnicí rozbili svůj stan filmaři a autoři vznikající expozice Memento Mori, Viktor Portl a Dominik Dolejší. A není to jen tak ledajaký stan. Ukrývá pop-up audio studio Memento Mori, kde můžete nahrát svůj příběh, vzpomínku anebo zamyšlení nad lidskou konečností. Vybrané anonymní nahrávky se stanou součástí zvukové instalace nové expozice Memento Mori, která se veřejnosti otevře na jaře příštího roku. Přijít můžete každý den minimálně do 16. srpna, a to od 9 do 18 hodin na severní terasu Sedlecké kostnice, která má vstup z horní kaple. Návštěva vám zabere jen pár minut a váš hlas může být součástí příběhu, který budou návštěvníci Sedlecké kostnice poslouchat ještě dlouhá léta.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 31 minut úterý 11. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svatou Kláru, italskou řeholnici zasnulou v tento den roku 1253, matku řeholní rodiny Klarisek. Stala se patronkou malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. Před 130 lety v mauřském sále brněnského Grand Hotelu promítali 8 pohyblivých obrázků. Tak se událo první kinematografické představení v Brně. Před 90 lety v Berlíně sportovní gymnasta z řad československých sokolů Alois Hudec na kruzích vybojoval olympijské zlato. Ve švýcarském Lucernu právě před 30 lety vydechl naposledy legendární dirigent a skladatel Rafael Jeroným Kubelík. 10 let je na věčnosti kazatel ochranovského sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Bohumil Kejř, předseda Sdružení evangelických křesťanů Kostnická jednota. 94 let se dožívá přední architekt současnosti, Američan profesor Peter David Eisman, tvůrce podoby židovského památníku v Berlíně. 80. slaví páter Václav Vacek, emeritní farář v Letohradě, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy, autor knih. 57. narozeniny slaví misionář v Mongolsku Salesián páter Jaroslav Vracovský. A svátek má Zuzana. Jmenuje se brejštiny, znamená lilie a nosila je i svatá Zuzana Římská, mučednice z počátku 4. století, patronka proti pomluvám. Zuzanám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A také máme na dnešní den pranostiku. Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno, s nejvyššími denními teplotami 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Bude vát mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu se můžete v 7 hodin a 45 minut těšit na ranní hudební kompas. Představíme si okcitánské ženské duo Kokaňa. Od 8 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny naladíte pořad Na stole je téma. Loni v červenci proběhla třetí část etapového putování po českomoravské trase Cyrilometodějské stezky. Skupina 30 lidí na ní vyrazila už před několika lety z Levého Hradce u Prahy. Tentokrát pokračovali z Bystřice nad Pernštejnem směrem k Velehradu. V 9 hodin si připomeneme rozhovor, který jsme v prosinci natočili s vedoucím výpravy Tomášem Jindřichem a poutnicí Hankou, která trasu absolvovala i přes svůj zrakový handicap díky podpoře ostatních členů skupiny. Pořad pro vás připravila redaktorka Adéla Šimoníková. To je tedy pozvánka na 9. hodinu, teď nám bude zpívat Bára Poláková píseň Klíče.

0: Výstava obrazů Františka Skály začala v Telči. V městské galerii Hasičský dům bude přístupná až do 3. ledna. Autor, který letos oslavil 70. přivezl do města především svoje nejnovější obrazy. Vystavuje i několik fotografií, ukázku z cyklu obálek či vlastních deníků. Jednotný klíč k tvorbě vlastní expozice nemá.
1: Různě se to ovlivňuje navzájem. Pokud je to v nějakém regionálním muzeu nebo někde mimo Prahu, tak tam většinou můžu vystavit jakýkoliv průřez, ale pak je taky ovlivněno tím, jestli třeba zároveň teď budu mít ještě další výstavu v Boskovicích, která bude jiná, tam budou zase víc spíš objekty a průřez mojí tvorbou, kdežto tady jsou vlastně převážně obrazy, které jsou z posledních 6-7 let.
0: Na hráze Štěpnického rybníka v Telči už je k vidění jeho monumentální socha Vulpes God a v pátek se bude v Orlovně promítat film Veřejný prostor Františka Skály. Se svojí kapelou Třaskavá směs umělec ve stejný den vystoupí na festivalu Prázdniny v Telči.

Idaho skončí cesta moje. Oje, oje, Idaho skončí cesta moje. Už odjíždí.

0: Hudební festival Pod širým nebem Medieval Night se koná v pátek a v sobotu v Brně. V letním kině na Špilberku vystoupí i kapela Tempus, která propojuje autorské písně s prvky středověké a rokové hudby. Jejich charakteristický zvuk dotvářejí historické nástroje. Co návštěvníky čeká, přiblížil Proglasu člen kapely, hráč na Niněru, Šalmaje a Dudy, David Zima.
1: Určitě se můžou těšit na úžasnou atmosféru letního kina Špilberk s krásným výhledem na Brno, na náš hodinu a půl dlouhý koncert, a pokud se zadaří, tak diváci uslyší a hlavně uvidí náš nový videoklip k písni Hudba noci, který jsme relativně nedávno natáčeli. Bude to takový tajemný taneční videoklip a určitě to bude stát za to.
0: Kapela Tempus vystoupí v sobotu od 20.30. Jiné koncerty a doprovodný program nabídne festival už o den dříve.
1: V pátek vystoupí kapela Jeden kmen, která má k hradu Špilberk velmi krásný a takový poutavý vztah. A také jsme pozvali polskou kapelu Kronika, která letos bude zastupovat žánr metalu, folk metalu hlavně. A v sobotu vystoupíme my, Tempus, a před námi ještě naši skvělí kamarádi kapela Valar ze Slovenska. Kromě hudebního vystoupení a všech těch skvělých kapel se také diváci můžou těšit na kormu, což je pivo s medovinou, takže speciální drink letního kina na Špilberku.
0: Doplnil pro naše vysílání David Zima z kapely Tempus. Za vstupné na jeden festivalový den zaplatíte na místě 550 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

0: Z nebe padá ranní déšť, zpíval Pavel Bobek a teď už ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Francouzské ženské duo Cocagna vydalo letos v květnu své třetí album s názvem Flam Folklore. Na úvod se z něj poslechneme píseň A Lamista. O přátelství, které přetrvá všechny změny.

Jako živé umění reagují na dnešní společenské otázky představuje jihofrancouzský neboli okcitánský folklor Dua Cocagna. Na svém novém albu Flam Folklor dámy kombinují tradiční melodie, vlastní skladby, moderní produkci a silný občanský postoj. Hudebně album vychází z tradičního zvuku Dua založeného na vícehlasem zpěvu a rytmickém doprovodu, ale zároveň se otevírá současným produkčním postupům. Špičkový producent Raul Refri doplnil lidové nástroje o jemné elektronické efekty, zkreslení i experimentální zvukové koláže. Duo, které tvoří Caroline Defoe a Lila Fraisse, nám nabídne ještě dvě skladby. Nejprve to bude jarní milostná píseň L'Homme de Maille a poté titulní píseň alba Flam Folklore, oslava folkloru jako živého dědictví.

0: Capulet Trudia, qui me place dans tondre zluka, d'une Capulet Trudia.
1: Couhotelou,
0: est-ce que t'es loup? Et belle usis sur l'impôt.
1: Couhotelou,
0: est-ce que t'es loup? Nina oran paia mei prou, et quand parle zuxita, chesca te vergogna, et quand parle
2: Poslouchali jsme francouzské duo Kukaňa. Odpoledne se budeme v hudebním kompasu věnovat americkému hudebníkovi Yaleu Stromovi, který vystoupí v Brně na festivalu Shtetlfest. Zítra ráno sáhneme po novém albu písničkáře Stanislava Kahudy a zítra odpoledne nás bude zajímat folkroková skupina Meziměsto. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
3: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Blíží se 8. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Když netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek ve vzdálenějším horizontu, nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
2: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelinka.
3: Je krátce po 8. úterý 11. srpna na přijímačích Ranní Plus a za mikrofony Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
2: A náměty, které nabízíme v dalších minutách, jak ministerstvo dopravy hájí rozhodnutí neposkytnout peníze na opravy krajských silnic.
3: V čem bude z pohledu vlády přínosnější agentura Czech Business než její dvě předchůdkyně?
2: Proč elektrárenské společnosti ČES klesají tržby, ale roste zisk?
3: O čerstvé zprávy se s vámi podělí Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásoby podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek, říká.
6: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
5: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z její strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila oproti červnu, kdy byla 1,5%.
7: Na zrychlení inflace se podle ekonomů nejvíc projevil růst cen pohonných hmot. V posledních týdnech zdražuje hlavně nafta. Vláda v červenci přestala určovat maximální ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic. A navíc se kvůli zhoršení konfliktu mezi USA a Íránem zvýšily ceny ropy. Naopak pod 2% držely inflaci podle analytiků ceny potravin. Ty naposledy v červnu zlevnily meziročně o víc než 3%. Inflace by ale měla mírně zrychlovat i v dalších měsících, očekává to Česká národní banka. Její bankovní rada i přesto minulý týden nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Tretíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Tretíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Tretíkova dcera.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 132 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
8: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty. Pro prezidenta je to první velká zkouška, protože ve funkci je teprve 3 dny.
9: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
8: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
5: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými bombami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
10: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Některé nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Třeba v té českobudějovické aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motaň.
11: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
5: V maďarské Budapešti dnes začíná hudební festival Sziget. Na 5-denní akci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa. Mimo jiné američtí 21 Pilots nebo britská skupina Florence and Machine.
12: Sebepřijetí a hledání vlastní identity, přesně taková témata otevírá skupina Florence and the Machine. Fanouškům své největší hity zahraje na hlavním pódiu. Jistou dávku nostalgie pak nabídne britská zpěvačka Natasha Bedingfield. Organizátoři očekávají, že na Sziget dorazí zhruba 2000 českých fanoušků a stejně jako každý rok, tak i letos na něm zahrají čeští interpreti. Tentokrát to bude elektronické duo Bratři. Z Budapešti Jiří Štefel, Český rozhlas.
5: Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 81. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 76. kilometr. Tam je po nehodě dodávky blokovaný levý pruh. Na D4 s Příbrami do Prahy zpomalte za sjezdem na Žitku. Na 14. kilometru začíná fronta, která pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to navíc než půl hodiny. Dobře, dojďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách do 20 stupňů. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 12 minut po 8 hodině a jsou tu očekávané události za tém 11. srpen 2026. Šestidenní celostátní setkání mládeže začíná v Ostravě. Pořadatelé největšího tuzemského setkání mladých katolíků nabízejí místo pro setkání, víru a přátelství. Hodinový otevírací ceremoniál vysílá přímým přenosem z Černé louky televize Noe od 18 hodin 55 minut. Program setkání vedle modliteb a bohoslužby.

a světového apoštolátu Fatimy. Mezinárodní varhanní festival v Pražské katedrále uvede koncert Michala Novenka a Jiřího Houtka. Zazní i premiéra Novenkovy skladby Svatováclavská fanfára pro trubku a varhany. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně zve na večerní prohlídky skleníků botanické zahrady. K vidění bude i největší leknín světa Viktorie, kvetoucí jen v noci. Posledních 8 dřevěných barokních soch absolvuje transport z kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi do kláštera na hoře Matky Boží u Králík. Broumovský klášter hostí po týdnu zájemce o ranní meditaci. Na slavnostech Jeřabin v parku Farská Humna ve Žďáru nad Sázavou vystoupí soubor Cirkla Putika. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně vystaví tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. K vidění tam bude do 25. října. A Muzeum Těšínské připravilo ode dneška do neděle v Kotulově Dřevěnce v Havířově akci Prázdniny u babičky na venkově. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Dnes se připomínáme 221 let od vydání školského zákona, který výrazně ovlivnil podobu vzdělávání v českých zemích. 11. srpna 1805 vydal císař František I. takzvané politické zřízení školské, které stanovilo všeobecnou povinnou školní docházku pro

děti od 6 do 12 let. Trvala 6 let, děti chodily do školy 5 dní v týdnu a vysvědčení dostávali pouze jednou po ukončení povinné docházky. Žáci se učili především číst, psát a počítat. Velký důraz se kladl na náboženství a učení nazpaměť. Školství se od té doby proměnilo i v dalších ohledech. Jiné jsou známky, podoba vysvědčení nebo způsob psaní. Jednotná pětistupňová klasifikace se u nás používá až od roku 1905. Namísto husích prků a ocelových per školáci píší propiskami či na klávesnici.

0: kostele svatého Mořice na kopci u šumavského Anína probíhá tradiční mouřenecké léto. Vedle komentovaných denních prohlídek nabízí i ten na pozdní večer.
1: Noční prohlídky ukazují památný středověký kostel s barokní kostnicí na Mouřenci v úplně jiném světle, totiž ve světle svíček, které vytvářejí jedinečnou atmosféru, která vybízí k rozjímání a ke stišení. Během prohlídky můžou lidé slyšet zajímavé příběhy z historie a současnosti Mouřence, třeba jak dostal kostel své jméno, nebo proč jsou na zdech kostela čerti, nebo také o tom, proč je v areálu kostnice, která je dodnes plná lidských ostatků. Návštěvníky určitě zaujme i příběh o tom, jak se před více než 20 lety v kostele na Mouřenci natáčela oblíbená pohádka Anděl Páně. Sraz účastníků prohlídky je ve 22 hodin před kostelem.
0: Říká Lukáš Milota, předseda pořádajícího spolku Přátelé Mouřence. Nejbližší noční prohlídka se uskuteční v pátek. Další pak v úterý 18. srpna, v neděli 23. a ve čtvrtek 27. srpna.
1: Dalším pokračováním v pořadí už 14. mouřeneckého léta bude tradiční a oblíbená přednáška historika umění profesora Jana Rojta o vzácných nástěnných středověkých mouřeneckých malbách. Ty byly objevené náhodou v 90. letech při celkové rekonstrukci zničeného kostela. Úplně nejstarší je freska na severní stěně. Je z počátku 14. století a ukazuje jednotlivé výjevy z cyklu Poslední soud. Zajímavý obraz je třeba o vážení duší při posledním soudu. Nebo je tam také obraz o setkání třech živých a třech mrtvých. Zajímavá je také freska v apsidě, ta je z poloviny 14. století a zobrazuje ukřižovávání Krista, a to kristovými ctnostmi.
0: Doplnil Lukáš Milota. Zmiňovaná přednáška se uskuteční v kostele svatého Mořice v sobotu od 18 hodin.

0: Je 8:30, úterý 11. srpna 2026. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář připomíná svatou Kláru, italskou řeholnici zesnulou v tento den roku 1253, matku řeholní rodiny Klarisek. Stala se patronkou malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a také televize. Před 130 lety v Maurském sále brněnského Grand Hotelu promítali 8 pohyblivých obrázků, tak se událo první kinematografické představení v Brně. Před 90 lety v Berlíně sportovní gymnasta z řad československých sokolů Alois Hudec na kruzích vybojoval olympijské zlato. Ve švýcarském Lucernu právě před 30 lety vydechl naposledy legendární dirigent a skladatel Rafael Jeroným Kubelík. 10 let je na věčnosti kazatel ochranovského sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Bohumil Kejř, předseda Sdružení evangelických křesťanů Kostnická jednota. 94 let se dožívá přední architekt současnosti, Američan profesor Peter David Eisman, tvůrce podoby židovského památníku v Berlíně. 80. slaví páter Václav Vacek, emeritní farář v Letohradě, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství chlapy, autor knih. 57. narozeniny má misionář v Mongolsku salesián páter Jaroslav Vracovský. A svátek dnes slaví Zuzana, jméno je hebrejského původu, znamená Lilie. Nosila je i svatá Zuzana Římská, mučednice z počátku 4. století, patronka proti pomluvám. Dnešním oslavenkyním všem Zuzanám blahopřejeme a podle pranostiky slunce jasné v den svaté Zuzany kyselost z hroznů vyhání. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 28 stupně Celsia, na jihu Moravy bude kolem 30 a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Bude vát mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme proudem písniček, v 9 hodin nabízíme pořad Na stole je téma. Loni v červenci proběhla třetí část etapového putování po českomoravské trase Cyrilometodějské stezky. Skupina 30 lidí na ní vyrazila už před několika lety z Levého Hradce u Prahy. Tentokrát pokračovali z Bystřice nad Pernštejnem směrem k Velehradu. Dnes si připomeneme rozhovor, který jsme v prosinci natočili s vedoucím výpravy Tomášem Jindřichem a poutnicí Hankou, která trasu absolvovala i přes svůj zrakový handicap díky podpoře ostatních členů skupiny. Pořad připravila redaktorka Adéla Šimoníková. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, v 10.15 relaci Rádia 7 3D Talk, od 10:30 pak Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin se můžete těšit na další část školáka Káje Maříka. Bude to část 24. s názvem Úraz paní Janotové. To uslyšíte v rámci čtení na pokračování. A teď už kapela Něco si přeji s naším moderátorem Joškou Javůrkem a píseň Není mi 90.
1: Rock'n'roll má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

0: Na ostravském výstavišti Černá louka začíná celostátní setkání mládeže, největší setkání mladých katolíků v Česku. V programu má do neděle přednášky a duchovní zastavení, osobní setkání s tuzemskými biskupy, koncerty a divadla, workshopy a tvořivé dílny, sport, čas pro setkání s přáteli a také odpočinek. Moto je podle Ježíšových slov z Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět. Přímý přenos otevíracího ceremoniálu mohou zájemci sledovat na televizi Noé dnes od 18 hodin a 55 minut. Setkání organizuje sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže ve spolupráci s Centry pro mládež jednotlivých diecézí. A já už teď po telefonu zdravím do Ostravy ředitele sekce pro mládež České biskupské konference, pátera Romana Kubína. Dobrý den z Proglasu.
1: Dobré dopoledne.
0: Do setkání zbývá už jen několik hodin, tak nám prosím prozraďte, jak finišují přípravy a co ještě potřebujete stihnout zařídit.
1: Tak je to samozřejmě velký kolos, některé týmy jsou možná jako na tom dobře, že všechno už mají připravené a dolaďují poslední detaily. Samozřejmě jsou potom také některé věci, které nám vyvstaly až na poslední chvíli, nebo změny, které jsme nemohli očekávat, takže ty, jak to tak bývá, takovýhle akcí trochu komplikují náš život, ale věřím, že to tak společně dáváme dohromady a snažíme se připravit to, co nejlépe pro ty, kteří za chvíli přijedou.
0: Můžete nám trošičku prozradit, jak bude vypadat to slavnostní zahájení?
1: No, tak nevím, co můžu prozradit, abych neprozradil moc, ale samozřejmě bude to také to, ten uvítací ceremoniál jako na chystání vlastně přes téma toho dnešního dne je odvahu, tak je tam vlastně i ten režijní vstup je na toto téma jako zaměřen a potom tam jsou samozřejmě pozdravy tady představitelů od otce biskupa počínaje přes další hosty, kteří teď budou s námi a kteří nám vlastně tu možnost toho být tady v Ostravě umožnili a pak tam bude i prostor pro mladé lidi, kteří právě na toto téma udělali takovou anketu a tak asi takhle bych to možná zkráceně, ale ne moc podrobně vysvětlil, abych neprozradil něco, co třeba. Ono je to určitě lépe vidět, než to nějak popisovat, protože vždycky, když jsem viděl třeba, jak má vypadat ta scénka, tak jsem si to nedokázal představit, a když jsem potom na zkoušce a viděl jsem, jak ten režijní vstup vypadá, tak říkám, to je krásné, to se mi líbí, takže určitě se mají diváci na co těšit.
0: Určitě se necháme tedy překvapit. A na co a na koho se v programu mohou účastníci nejvíce těšit? Máte nějaké osobní tipy?
1: No tak já myslím, že na Pána Boha to je to nejdůležitější samozřejmě, ale z těch asi tak, jak jsme každý jiný, tak je to různorodé, těch hostů je okolo 200, jako, takže to se nedá úplně jako říci, kdo by byl ten největší, jako, protože samozřejmě každý má nějaký přístup, nějaké téma, které vlastně je mu blízké, takže samozřejmě jsou to hosté, kteří jsou z oblasti nějakého jako well-beingu a vlastně jako takového osobního rozvoje, že samozřejmě jsou to hosté, kteří třeba jsou právě odborníky v tom duchovním světě, protože tam taky vlastně to probíráme. Pak tam máme jeden ten téma toho vlastně našeho celého světa, to znamená i takové té ochrany stvoření a vlastně vůbec fungování na našich vztahů a tady to. Takže těch témat je strašně moc.
0: Na organizaci tak velké akce je potřeba spousta lidí, tak prosím, kolik dobrovolníků se zapojilo do příprav letošního ročníku a co všechno mají na starosti, jaké oblasti musí pokrýt?
1: Tak je to skoro nějakých 700 dobrovolníků. Někteří jsou samozřejmě takoví ti dobrovolníci, kteří třeba včera večer přijeli a budou mít nějakou třeba, ale nemyslím tím jako nějak hanlivě menší roli, menší úkol, že to třeba nebude tolik důležité, to nemyslím, ale spíš jako, že to nebude třeba tak časově náročné a jsou desítky dobrovolníků, kteří na tom setkání už pracují od loňského roku, kdy už vlastně sestavili nějak tu dramaturgii celého setkání a chystali se hosté, domlouvali se, takže to už jsou vlastně někteří měsíční nebo skoro roční dobrovolníci, kteří na tom pracovali, takže je to velká, řekněme, velká síla těchto dobrovolníků.
0: A na závěr se vás zeptám, kolik účastníků očekáváte a jak se mohou přidat zájemci, kteří se v tom termínu nepřihlásili?
1: Máme přihlášených nějakých 3200 malých lidí a ti, kteří vlastně by chtěli přijet nebo mohou přijet na třeba jednodenní vstupy nebo jenom na program, protože už teď nejsme schopni jim zabezpečit ubytování a stravu, což ale tady v Ostravě asi nebude zase takový problém, tak mohou vždycky přijet buď na jednodenní vstup a zaregistrovat se vlastně na informačním stánku na Černé Louce, a nebo přijet na celou dobu a být tady s námi. Takže vítáme každého, kdo zvláště ty, kterým je od 14 do 26 let, a potom pro ty starší, řekněme, tak máme i samozřejmě programy, které jsou otevřeny v rámci Ostravy, to znamená nějaké koncerty, divadla, kde jsou třeba v některých kostelích nebo v parcích budou programy, takže to se dá dohledat na webových stránkách. A taky vlastně ta, řekněme, největší otevřenost bude v sobotu, kdy bude ten pro rodiny, kdy se k nám připojí, většinou to bývá tak jako kolem 1000 až 1500 rodin, které přijedou, aby s námi prožili jeden den a navzájem jsme se povzbudili.
0: Říká a zve páter Roman Kubín, vedoucí organizátor a mluvčí celostátního setkání mládeže v Ostravě, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Moc vám děkuji za rozhovor. Do Ostravy přejeme vše dobré, požehnané dny vám i všem vašim spolupracovníkům a také všem účastníkům.
1: Děkujeme a i vám přejeme, ať máte odvahu a buďte s námi ve spojení nadále.
0: Děkujeme, pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Jo. Raz, dva, tři. A, dva, tři.

0: Sergio.
1: No počná.
2: 11. ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice zahájí tuto sobotu. Akce se nesoustředí pouze na hudbu, ale představuje baroko jako komplexní kulturní a duchovní fenomén, vysvětluje autor a manažer festivalu Vítek Večeře.
3: Úvodní procházka po historickém centru Litomyšle, kterou tedy povedu přímo já, zavede návštěvníky na místa, která jsou spojena s panou Marií. Zatímco někde je ta souvislost zcela zřejmá, jako třeba v případě Mariánského sloupu, na jiných místech to tak jasné nebude, protože ta místa prošla časem různými obměnami a ta dobová paměť se třeba úplně vytratila. Lokality, které během procházky navštívíme, nebudou výhradně barokní. My chceme skrze tento večerní program akcentovat mariánskou úctu v době baroka velmi silnou a není samozřejmě náhoda, že je tato akce zařazena na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Už několikrát jsme na festivalu přivítali litomyšlského titulárního biskupa Monsignor Prokop Brož, který tento titul v současné době nese, k nám zavítá i letos, co by celebrant slavnostní mše svaté. Tu doprovodí figurální mše od francouzského barokního skladatele Antoana Boasseta v podání souboru La Bilancetta. My si velmi vážíme spolupráce s tímto souborem, který se už za těch 11 let stal jakýmsi v uvozovkách dvorním festivalovým interpretem a je s námi skutečně od samého začátku festivalu.
2: Vůbec poprvé povedou kroky festivalových návštěvníků do zámecké kaple svaté Moniky a svatého Michaela Archanděla v Litomyšli, kde se dochovaly velmi cenné barokní varhany ze 40. let 18. století, informuje dále Vítek Večeře.
3: Právě zde se snoubí ten působivý renesanční prostor zámecké kaple, originální zvuk barokních varhan, krásná hudba Johana Kuhnaua a přednes známého českého herce Petra Vacka. Úterní koncert je zároveň jedinou letošní akcí, na kterou je potřeba zakoupit si vstupenku a chtěl bych doporučit, aby zájemci s jejím pořízením neotáleli, protože kapacita kaple je omezená. Máme štěstí, že od 1. srpna působí v litomyšlské farnosti coby kaplan církevní historik docent Luboslav Hromják, jehož přednáška o barokní zbožnosti zabrousí i do tématu kultu lokálních svědců, tedy patronů různých měst, ale i vesnic. Právě tento segment zbožnosti byl v době baroka nesmírně živý a v Litomyšli ho dokládá úcta ke svatému Viktorínovi z Amiterna, původně tedy patronovi středověkého litomyšlského biskupství, a dá se říci, že právě baroko z něj udělalo ochránce města. Závěrečný koncert, byť spíše komorně pojatý, by se mohl jmenovat třeba největší barokní hity, protože zaznějí skutečně velmi známá díla od Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a chybět samozřejmě nebude ani takové jméno jako Antonio Vivaldi. Festival se snaží zprostředkovat to barokní dědictví jako komplexní fenomén, což v oblasti hudby například znamená, že je realizovaná v autentickém prostředí, v autentických situacích a především v takzvané historicky poučené interpretaci. Ta spočívá ve využití dobových nástrojů, případně jejich replik a zároveň se zohledněním dobové provozovací praxe.
2: Uzavírá na Proglasu Vítek Večeře, autor a manažer festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Letošní se uskuteční mezi 15. a 20. srpnem.

0: Cyrilometodějská stezka. Dálková poutní cesta, která odkazuje na misii Cyrila a Metoděje, kterou vedli v letech 863 až 868. Jde o kulturní trasu, kterou Rada Evropy certifikuje jako součást evropského dědictví. Takovou definici si na internetu najde asi kdokoliv z nás. Možná se už ale nedočteme, jak poutníci tuto cestu prožívají, co je jejich motivací, co jim tento zážitek přináší. A zda se pouť dá zvládnout, i když vám třeba chybí jeden ze smyslů. O tom všem si nyní budeme povídat v cyklu Na stole je téma. U poslechu vás vítá Adéla Šimoníková. Koncem července roku 2025 absolvovala skupina 30 poutníků třetí část etapového putování po českomoravské trase Cyrilometodějské stezky. 160 kilometrů dlouhou cestu z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu vedl zkušený průvodce ze spolku Ultria Tomáš Jindřich. A mezi poutníky byla taky nevidomá Hanka Jetilová. Oba jsou právě teď hosty Proglasu. Dobrý den, vítejte v našem pražském studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já už jsem v úvodu krátce nastínila, co to Cyrilometodějská stezka vlastně je. Přece jenom vás ještě poprosím o doplnění informací, kudy vede, jak je dlouhá, o co jde.
1: Tak děkujeme za pozvání do Rádia Proglas. Kudy vede Cyrilometodějská stezka a vůbec prvních pár slov k ní, tak je to cesta na poctu Cyrilovi a Metodějovi, to znamená, odehrává se především v místech, kam dosahovala Velká Morava, tudíž k místu, které se považuje za současné centrum této pocty Velehrad, tak paprskovitě přicházejí trasy minimálně z 5 míst. A v rámci České republiky je to téměř 930 kilometrů. A v celé Evropě, tím se myslí hlavně cesty směrem na Balkán a na Řím, kolem 5000 kilometrů. No a naše pouť se odehrávala mezi Levým Hradcem a Velehradem. My jsme šli na třikrát, jako tříletý projekt od roku 2023. A ačkoliv Cyril s Metodějem nedošli nikdy do Levého Hradce, tak to propojuje ta nejstarší kulturní místa nebo církevní místa Čech a Moravy. Mm-hmm.
0: V čem vidíte hlavní význam stezky a jak podle vás přispívá k udržování cyrilometodějské tradice?
1: Tak určitě přispívá v tom, že je vidět v médiích, ať už na YouTube, v různých sociálních sítích, nebo tady v rádiu je slyšet. A zároveň lidé ji vidí posledních 5 let na rozcestnících Klubu českých turistů, na těch téměř 1000 kilometrech stezek. Jsou to takové dvě zaklesnuté postavy, je to piktogram velikosti 2×2 cm a určitě na různých merchových produktech, jako jsou trička, nákrčníky a podobně. Takže to je to, jak přispíváme, nebo přispívá hlavně ta stezka a jeho sdružení k viditelnosti, přínosu těchto věrozvěstů. No a v tom každodenním životě byli to ti první, kteří k nám přinesli křesťanské hodnoty. Ať už to vezmeme třeba přes Masarykovo Nebásce a nekrásta, nebo a tak dále. Mm-hmm.
0: Osobně mám pocit, že fenomén poutnictví se poslední roky těší velké oblibě. Máte podobný názor? Proč si myslíte, že se ten zájem zvětšuje?
1: Podobný názor mám. Určitě od roku 2010, kdy v tom spolku nějakým způsobem pracuji, tak ten nárůst je zjevný a je to daný určitě tou mírou popularizace kolika desítek lidí kolem tohoto fenoménu, kteří v tom pracují. A proč se to zvyšuje? Určitě to souvisí i s tím, jaký tlak je na zvyšování efektivity práce, na zrychlování přenosu informací a vůbec produktů a všeho možného ve společnosti. A to zrychlování si lidi potřebují prostě něčím kompenzovat. A ta pouť přináší to pověstné slow, to zpomalení. které už tím, že se jde pěšky, což je ten vlastně nejpomalejší prostředek dopravní, tak je v velké opozici vůči tomu, jak běží ten dnešní svět. Takže i to je vidět na našich videích, které se dělají, byť třeba nejsou úplně zpomalené, ale není to vůbec podobné těm klipům, které vidíte dnes ve společnosti. No a na té samotné stezce máte prostě dost času, minimálně ten týden, ale někdo chodí také několik měsíců na to, abyste to tělo prostě přepli do nějakého přirozenějšího tempa.
0: Hanko, chcete něco dodat?
2: Taky bych asi řekla, že je to o tom, že se lidi trochu hledají, že hodně tou společností teď prochází ten syndrom vyhoření. Lidi často mění povolání a ta únava z toho přetěžování je velká, takže možná to je další důvod, proč lidi třeba hledají trochu jiný smysl života a zkouší nové možnosti.
0: Když přejdeme trošku do více osobní roviny, pamatujete si, kdy a jak jste se poprvé dozvěděli o existenci Cyrilometodějské stezky?
1: Tak s dovolením si vezmu slovo, protože to bylo u mě asi dřív, protože už když jsem dělal pro spolek Ultra, který se zabývá svatojakubskými cestami, tak jsme vešli v kontakt s Cyrilometodějskou stezkou, která vznikla v roce 2013 pod Zlínským krajem. A jejím úsilím vzniklo všech těch 930 km tras, jednak v České republice, ale zároveň se s tím nespokojili a Cyrilometodějská stezka vyvolávala kontakty napříč zeměmi směrem na Balkán až do Řecka i směrem na ten Řím. A zároveň jsou tady poutní trasy vedoucí i samozřejmě na Slovensko, do Nitry. A také jedna z těch cest začíná v Polsku ve Visle, kousek za českými hranicemi. Takže je to cesta, která silně propojuje jak střední Evropu, tak tu jižní. A byť v té jižní ještě samozřejmě to značení není v takové míře jako tady v té střední Evropě, tak určitě se dá putovat napříč.
0: Hanko, vy, kdy jste se poprvé dozvěděla o tom, že něco jako Cyrilometodějská stezka existuje, pamatujete si to?
2: My jsme na ní vlastně vyrazili až spolu. Já to mám tak, že asi využívám všechny příležitosti, které přijdou, nebo hodně toho, co se mi nabízí. A takže možná jsem se s ní už někde setkala, ale spíš okrajově v rámci nějakých cyklovýletů nebo dalších jako možností turistiky. Ale spolu jsme jí začali opravdu jako procházet přímo.
0: Co byl vlastně ten hlavní vnitřní impuls, který vás přiměl skutečně vyrazit, začít s poutnictvím?
2: No pro mě to asi byla zase nabídka dalších možností, nějakých zážitků, poznávání nových lidí, nových míst, krajiny. Sama bych se na ta místa asi nikdy nedostala. Takže asi hodně to bylo o tom. No. Mám ráda turistiku, vždycky mě to bavilo a tohle možnost jako poměrně si tu kondici zlepšit a ten výkon, takže to byly asi ty nejzajímavější důvody pro mě.
1: Já kdybych to měl doplnit za sebe, tak co mě přimělo vyrazit, tak původně člověk chodil za výkony, jako úplně v tom největším mládí, takže spíš v tom smyslu, kdo víš, hudně po horách, nebo nějaké větší výkony, ale pak si člověk uvědomil, že pak se vlastně pořád člověk někam dojde a někam vrací a je vlastně mnohem zajímavější někam jít a pořád pokračovat. Takže a s tím je spojené to, že když někam dojde větší množství kilometrů, tak vlastně poznává už víc než ten jeden region a přichází třeba z jedné jazykové zóny do druhé, jiné kulturní návyky, zároveň jiná krajina, kolikrát se na té cestě otepluje, což je třeba případ jak té Cyrilometodějské stezky, tak té svatojakubské. Protože se jde na jih, takže je to ještě spojeno s těmihle změnami a tudíž to poznávání, které člověk vyhledává v životě, se stává bezprostřední a takové vám nikdo nevezme, protože je vlastně nepřenosné.
0: Pane Jindřichu, vy určitě můžete porovnat, v čem se Cyrilometodějská stezka liší od jiných poutí, které jste třeba absolvoval.
1: V čem je jiné? Jednak já trošku razím tu zkušenost, nebo vnímám ji, že to putování může být všude stejně krásný, byť třeba, řekněme, putování ve Španělsku bude určitě vždycky jiné než v České republice, ale ta Cyrilometodějská bude určitě zajímavá a zajímavější vůči ostatním v tom, že je hodně spojená s odkazem na určité kulturní vlivy a na to, že se můžete po cestě dozvědět něco ze své dávné historie, která vyloženě s těmi našimi českými kořeny souvisí, což se u těch jiných poutních cest tolik říct nedá. Takže nějaký odkaz k tomu křesťanství je tam velice silný a propojování těch kmenů Čechů a Moravanů, když to bylo třeba tady na té Českomoravské, tak to je tam samozřejmě také silné.
0: Když se teď posuneme trochu dál v rozhovoru a budeme pokračovat chronologicky. Řekli jsme si o chvíli, kdy jste se rozhodli na pouť vyrazit, nyní si ale představme, že je začátek července a vy se na pouť připravujete. Tak pro naše posluchače, jak takové přípravy vlastně na pouť probíhají? Hanko.
2: No, naštěstí už to nebyla úplně moje první pouť, takže jsem si víceméně jenom zbalila ty samé věci, které už jsem měla na dřívějších poutích. Doufala jsem, že vydrží boty i nohy a hlavní asi je se jako těšit a mít dobrou náladu a věřit tomu, že to člověk dokáže.
0: Vy jste mluvila o tom, že už jste věděla, co si nachystat, jak se připravit, ale když jste se balila úplně poprvé na svoji první pouť, je třeba něco, co byste udělala jinak, zbalila jinak?
2: Tak tehdy jsem asi měla větší batoh, těžší spacák, tak to už je teďko lepší. No, člověk jako sbírá ty zkušenosti, takže si bere třeba mý oblečení, opravdu si líp rozmýšlí, co bude potřebovat a co ne. Potraviny třeba se dají dokupovat cestou. No a jde o to mít co nejlehčí batoh hlavně, no.
0: Připravujete se před poutí i po psychické stránce?
2: No, nejtěžší to asi bylo úplně poprvé, když jsem vlastně nikoho neznala z poutníků, tak tam jsem měla trochu obavy, ale ono se na to moc připravit nedá, protože člověk neví, co přesně ho bude čekat. Takže spíš prostě jde o to mít trochu kondici, no a improvizovat.

0: a naladí na tu perspektivu těch míst, kam bude směřovat, a že na to víc myslí. A samozřejmě, že se i připraví, co se týče toho, co si bere sebou, ale to je už, řekl bych, trochu vedlejší. Důležitější je být tou hlavou přítomen na té cestě a nejenom ty kilometry polikat.
1: Kdyby jsme měli trošku poradit poutníkům, kteří se na cestu teprve chystají, poprvé se na ní vydají, bez čeho, bez jakého kusu vybavení byste určitě na cestu nevyrazili?
0: No.
2: Všechno se asi dá jako sehnat nebo po cestě vyřešit. Tím, že putujeme pořád v civilizaci, tak asi mě nenapadá nic, bez čeho by se jako nedalo obejít. Nebo... A nejlepší je prostě, když to, co zapomenete, když o tom vlastně nevíte a zjistíte to až potom. To prostě už jako...
0: Tak kdybych to měl říct za sebe, tak dneska by se asi řeklo mít telefon a k tomu napájecí zařízení, jo? Protože tam vlastně ještě v tom můžete mít schovanou peněženku. Ale tak když opomenu tuhle technikály, tak určitě se člověk neobejde bez pořád toho spacáku. Protože i když je léto, tak jsem šel zrovna dvě letní poutě a bylo teplo. Tak aspoň jeden den vždycky je nějak třeba chladnějíc a něco, a bez toho, bez nějakého toho trochu zahřátí a nenastydnutí to nejde.
1: Mm-hmm. Hanko, vy jste předtím říkala, že vlastně první pouť jste nesla velký batoh. Co zbytečněného jste si v něm nesla a co pak už na dalších poutích zůstalo doma?
2: To se asi tak říct nedám, prostě jenom třeba těžší spacák, větší. Mm-hmm. No, možná víc oblečení jsem měla.
1: Jo.
2: Ale něco, co bylo úplně zbytečně, to už se možná naštěstí zapomněla.
1: Hanko, přece jenom ještě se vás zeptám. Jaké specifické věci byly nutné vzhledem k vašemu zrakovému handicapu? Co jste si brala sebou?
2: Tak měla jsem sebou bílou hůl, ale nedá se říct, že bych ji nějak zvlášť použila, protože když se člověk pohybuje v úplně neznámém prostředí a prostoru, tak stejně nejvíc spoleháte na ty průvodce. Mm-hmm. Takže se asi nedá říct, že bych měla něco speciálního. Spíš se potom trochu asi brali ohledy po cestě na to, aby prostě průvodci dávali pozor na to, kudy zrovna jdeme, kam šlapu. Trochu mě to samozřejmě zpomalovalo v tom horším terénu. Ale jinak právě to, že vlastně se v tomhle směru asi nijak moc neliším od ostatních, jenom prostě pořád potřebuju někoho k sobě, tak to je na tom dobrý v tom smyslu, že člověk opravdu se může hodně srovnávat s ostatníma.
1: Mm-hmm. Brala jste sebou vodícího pejska?
2: Taky, ano.
1: A jak to on zvládal, tu trasu?
2: No, on je bohužel, má problém v tom, že nemá ty hranice a snadno se unaví, takže pak musel chvílema odpočívat. Trochu kulhal občas a nezvládá úplně dobře horko, což ale dělá problém nám všem určitě. Ale jinak putuje opravdu s velkým elánem a nejvíc si užívá tu přírodu a vodu. Potřebuje všechny poutníky mít pohromadě, všechny přepočítává a kontroluje.
1: Takže se stal součástí skupiny.
2: No, on určitě to tak bral, nevím jak ostatní. Ale...
0: Já bych jenom doplnil, to je plemeno Retriever. A on, tohle plemeno se potřebuje pořád, nejenom schlazovat, ale
2: miluje vodu prostě, no.
0: Je nastaveno na lovení kachen, nebo jejich stahování z vody. To znamená, nejenom v tom letním období, ale pamatuju si, dost pozdě na podzim pořád leze do vody. Takže tady, jakmile byl potok, tak využíval naplno.
1: Jenom doplním pro posluchače, pejsek je tady s námi teďka, takže kdybyste ho zaslechli, tak se nedivte, leží tady pod stolem. V úvodu už zaznělo, že trasa pouti vedla z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu. Ještě vás poprosím, zda byste mohli přiblížit celou tu trasu, kudy jste procházeli, kudy to vedlo.
0: Tak cyrilometodějská stezka, takzvaná českomoravská trasa, vede, má jasně uzavřené trasování, vede z Levého Hradce přes Prahu a podél řeky Sázavy přes Vysočinu a pak povodím řeky Svratky vede do Moravského krasu. A přes něj, přes chřiby, přichází tahle cyrilometodějská stezka do

0: Velehradu. No a speciálně ten třetí úsek, který jsme šli z Bystřice nad Penštejnem, tak to byla naše cesta z Vysočiny, vlastně hned první etapou z kopce dolů do Tišnova. Tam jsme se ocitli už na prahu Moravského krasu a dá se říct, že snad s výjimkou přechodu z Moravského krasu v Rousínově, vesnici předtím v Pozořicích, přes Rousínov do Bučovic jsme se ocitali pořád v lesích, protože prostě ty stezky bývají takhle nastaveny, aby vedly v tom letním období hodně skrze lesy a stín.
1: Mm-hmm. Hanko, vy jste říkala, že některý terén byl náročnější, složitější. Které úseky to byly?
2: Asi se nedá říct, že bych si vzpomínala úplně na ty jednotlivé úseky, ale vždycky tam, kde je hodně kořenů, kamenů, kde jsou koleje, třeba od traktorů, tak to jsou, anebo kde ta cesta je hodně úzká. Pak jsme měli pár úseků, kde byly klády přes potok a to je vždycky lepší toho moc neříkat a prostě to přejít. No.
1: Naopak, co bylo pro vás nejpohodlnější? Kudy jít?
2: Tak nejpohodlnější, jako nejrychlejší je vždycky asfalt, protože je často nejrovnější a můžete ho předvídat. Ale prostě takový přírodní terén, roviny asi, no, tam, kde zkrátka toho moc nehrozí.
1: My vidící vnímáme krajinu velmi často jen očima. U vás, Anko, je to ale jiné. Jakým způsobem jste vy vnímala tu krajinu?
2: No, je to ten terén pod nohama, pak ty vůně, zvuky, popis samozřejmě toho, kdo vás doprovází v tu chvíli, a prostě to působení celkově, to se asi tak nedá úplně říct, no, to musí člověk zažít.
1: Zaujaly mě ty vůně a pachy, které vás třeba provázely intenzivně?
2: Tak byla to příroda hodně, takže prostě tráva, rostliny, ta voda, ta taky má svoji specifickou vůni. A potom, když někde bylo jídlo.
1: Jaký úsek jste vnímali jako nejklidnější nebo nejharmoničtější, kterém vám bylo prostě tak nějak nejlíp?
2: Tak pro mě možná asi podél Sázavy to bylo tak ta řeka a prostě ten kraj spojený s nějakým tím trampováním třeba. Tak to asi.
0: Taky mě to napadá, i když teď mě možná to Hanka navedla jako první. Nicméně já jsem tuhle stezku šel podruhé, když jsem ji procházel před 5 lety, tak taky si vzpomínám, jak jsem šel v oblasti Letč nad Sázavou kolem těch peřejí na Sázavě, kterých jinak tam ani moc není, ale tam v tom úseku ano. A poblíž je právě Sluneční zátoka Foglarova a různé místa jako Dodrigova skála a podobně. O kus dál před Žďárem nad Sázavou je zase jeden mlýn, kde jsme se byli podívat na výklad. A pořád to ještě povodí Sázavy, byť už na Vysočině. Takže ten horní tok Vysočiny asi mě taky napadá jako ten první.
1: Ovlivňují místa, kterými procházíte, i vaše vnitřní prožívání pouti, například rozdíly sem po louce, jak jsme říkali, nebo asfaltové cestě? A jak na vás třeba působilo právě to zastavování, ty prohlídky?
2: Na mě vždycky ta příroda působí. Já jsem s ní nějak spojená, vždycky se mi tam líbí, ať je to kdekoliv, takže tam prostě je to pro mě vždycky lepší. Na tom asfaltu si na druhou stranu člověk občas odpočine a může jít bez toho, aby uvažoval kudy a co bude následovat. No a ty zastávky mě hodně obohatily v tom, že ty prohlídky kostelů, klášterů nebyly často jenom nějaká suchá historie a fakta, ale byly tam příběhy lidí, kteří se snažili ty kostely zachránit, udržet a pořádat tam různé akce a otevřít je lidem, takže to jsem třeba tolik asi neočekávala a myslela jsem, že to pro mě bude spíš ten nudnější úsek a zaujalo mě toho dost určitě.
0: Doplnil bych k těm vůním. Jednak teda jsme si všimli toho, že ta Hanka zpravidla cítila ty věci tak o 5 kroků před námi. Takže jsme to už měli občas avizované a ty naše poutě se konají vždycky v létě. A i já ty osobní si většinou dávám takhle do léta. Třeba červen je na to hodně zajímavý měsíc. Takže to je období vůní, kdy třeba v červnu ještě kvetou lípy, v červenci na té cyrilometodické stezce zase tam voněly ty sena občas a samozřejmě lesy skrze jehličí a podobně. Takže je to prostě to, co třeba nezažije člověk v těch subtropických lesích, které jsou dost suché a horké a tudíž tam těch vůní není tolik, když to ten český vlhký les vás prostě dostane úplně někam jinam, než je tomu ve městě.
1: Já vám zatím oběma moc děkuji za zajímavé odpovědi a po písničce se k našemu rozhovoru vrátíme.

0: Posloucháte Rádio Proglas, cyklus Na stole je téma, dnes o cyrilometodějské stezce s Tomášem Jindřichem a Hankou Jetelovou. Já bych se zeptala, jak byste popsali atmosféru, která mezi vámi při pouti panovala ve skupině vlastně 30 poutníků, jestli se nepletu?
1: Bych dal přednost nejdřív Hance a to doplním.
2: Asi jsme měli štěstí na to, že se sešla dobrá parta. Skoro vždycky je to o poznávání lidí, protože občas se objeví někdo nový, takže tak, jak procházíme, každý má nějaké tempo, takže se potkáváme a zase se rozdělujeme, takže si navzájem potom povídáme, měníme si svoje prostě třeba i zkušenosti, vyprávíme si svoje životní příběhy, takže to mě na tom asi baví nejvíc. A pak samozřejmě přichází i humor podle toho, jaké zážitky nás spojují, takže zase i to sdílíme potom spolu. Já myslím, že atmosféra byla asi většinou jako dobrá.
1: Taky jsem to tak vnímal, že ta parta se prostě povedla. Je fakt, že ona vlastně vyrůstala už někdy od roku 21, kdy jsme šli s Hankou poprvé, někteří tam byli jako právě ten hudebník Jirka Flasik. Takže pak jsme byli ještě na jiné trase někde ve východních, na východní Moravě v roce 22 a od roku 23 na té cyrilometodějské stezce už ta skupina byla vlastně poměrně docela stabilizovaná a vždycky jsem se snažil, aby tam byli co nejvíc kamarádi od těch, kteří už chodí, plus na konci, řekněme třeba měsíc před akcí, jsem ještě otevřel prostor pro příchozí z vnějšku, ale to vždycky byly tak maximálně 3 lidi, protože jde taky o ty ubytovací kapacity a ono, měli jsme na konci 30 lidí a to už je opravdu hodně. To je takový strop, stav ideál je spíš tak kolem 20 lidí, hlavně kvůli těm ubytovacím kapacitám. A i kvůli sehranosti v té skupině, ale těch 30 lidí v zásadě si sedlo celkem dobře. Tam nebyly nějaké, my jsme tam neměli žádné rozmíšky, když se stalo třeba to, že nějaká skupinka z nějakého důvodu vyrazila dřív kvůli nějaké prohlídce ten den, kterou chtěli stihnout, tak jsme si jenom třeba pro příště řekli, aby třeba spali třeba bokem, kdyby někdo šel a stejně už k tomu ani nedošlo, takže vlastně jsme tam měli po celou dobu bez problémů atmosféru a to byli lidi, kteří se na sebe taky postupně nabalovali a jak to říkala Hanka, no, snažili jsme se o co největší spontánnost, byť nějaký zásady, ale spíš takový nepsaný jsme drželi.
0: To jsem se chtěla přesně zeptat, jaké ty nepsané zásady byly?
1: No tak ta první je třeba ten noční klid, že jak je obecně nějakým způsobem udržovaný mezi 10. večer, 6. ráno. My jsme spíš měli problém s tou 6. ráno. ale to nebyl problém, to bylo spíš, že už jsme se budívali kolikrát před 6. v tom létě, kdy je světlo v těch tělocvičnách. A druhá věc je, poutníci v sobě mají nějak zakódováno, že po sobě uklízejí, takže v tom taky vlastně nebyl problém. A pak určitě třeba přebírání těch ubytovacích míst, tak jestliže já jsem to zavíral zezadu, tak vždycky jsme se dohodli, že někdo to převezme zepředu. Dost často to býval řidič, protože jsme měli s sebou jak řidiče, tak i kameramana pro účely propagace poutě. Takže víc toho nebylo ani potřeba z mého pohledu.
0: Co nejvíce ovlivňovalo náladu skupiny během jednotlivých dnů?
2: Počasí.
1: Já bych
2: řekla, že ty zážitky,
1: no. No jasně, určitě, ale ty byly podle mě dobré každý den. Akorát si vzpomínám, když jsem se nedávno znovu díval na ten dokument, tak nás třeba poslední den docela vyšplouchlo počasí, že opravdu byl vytrvalý mnohahodinový déšť, což sice v létě se dá vydržet, ale přesto pak jako promočené cesty, bylo to v kopcích, ve chřibech, takže to přináší samozřejmě vždycky o trochu větší únavu, ale musím říct, že na konci někde za Buchlovem se počasí zase roztáhlo a když už jsme šli potom společně poslední 3-4 kilometry z kopce dolů do Velehradu, tak najednou se začalo dělat hezky. Takže prostě po té únavě, která byla v průběhu dne, všichni byli spíš takový jako trošku zmátoření, tak se to nakonec hezky vyčasilo a tam jsme měli zase tu výbornou náladu.
0: Mm-hmm. Hanko, u vás je asi jasné, už jsme o tom i mluvili, že pomoc ostatních poutníků je důležitá. Jak třeba reagovali na to, když jste požádala o pomoc?
2: Většinou to spíš bylo tak, že někdo sám přišel, sám mě oslovil a prostě to tak fungovalo samo. Všichni postupně sbírali zkušenosti, takže to bylo tak, že když se dámy vydali do sprch nebo na toalety, tak mě prostě vzali sebou a postupně jsme to tam vždycky všechno doladili. Ostatní poutníci se začali pak i střídat v tom, kdo mě bude doprovázet a bylo to o tom, že někomu to chvíli trvá, takže potřeboval víc času. Někdo se třeba nezapojil a pro někoho to bylo přirozenější a šlo to tak jako samo. Takže hodně záleží na tom, co zrovna přichází a co je potřeba.
0: Vy už jste zmínili, že určitou roli hrál i humor. Je to tak?
1: Rozhodně.
2: Bez toho by to nešlo.
0: Můžete zmínit třeba i konkrétní případ, jestli vás napadá.
1: No třeba jak to vidí Hanka, že?
2: No hodně, třeba i barvy a tak. Všichni se mě ptali, jakou barvu něco má, když jsem něco hledala. To byla taková úplně zbytečná otázka pro mě.
0: Jo. Věřím, že při překonávání těžkých chvílí je právě humor velmi důležitý. Mně už je naprosto totiž jasné, že ujít 160 kilometrů bez nějakých problémů nebo komplikací a velké dávky sebezapření není možná ani možné. Jak jste třeba pracovali s únavou a vyčerpáním? Máte nějakou osobní strategii?
1: Tak strategii... tak nepřehnat to s alkoholem. Dát si, tak řekněme, na usnutí jedno. Další strategie. Asi je dobré vůbec na tu pouť přijít už v nějaké, řekněme, v dobrém rozpoložení, ne úplně vyřízený z práce. A dál, když prostě, to si prostě s poutníkama říkáme, když prostě někdo úplně vyřízený nebo prostě to z nějakého důvodu nejde, tak není vůbec nic proti gustu si případně pomoct hromadnou dopravou, když by to prostě jinak nešlo. Jo, což se vzácně, myslím, za ty 3 roky stalo. Ale fakt musel bych hodně pátat v paměti, kdo toho vůbec třeba využil z nějakého důvodu. Ale myslím si, že takřka všichni došli po svých a jinak prostě dávat pozor na cestě, aby se nestala nějaká nehoda s nohama, protože tam prostě se jedné poutnici stalo, že prostě jednou špatně došlápla a v finále to musela ukončit, protože prostě to nešlo dál. No.
0: Mm-hmm. Hanko, co vaše strategie na zvládání vyčerpání, únavy?
2: Asi nemám strategii. Já mám trochu problém v tom, že v tom cizím prostředí samozřejmě asi ten stres, takže se mi hůř spí, navíc jak spíme hromadně a tak, tak to je taky bojovka. Takže prostě to všechno vydržet. Já jsem po naší úplně první pouti, kdy jsem byla hodně unavená, jako bylo to pro mě hodně náročný, tak vlastně potom jsem začala cvičit jógu. A od té doby vlastně, jak se jako jsem rozcvičená, jsem pružná, tak to zvládám mnohem líp a myslím si, že letos fyzicky jako jsem to zvládla asi nejlíp. No.
1: Souhlasím.
0: Cítili jste někdy během cesty, že překonáváte sami sebe? Jak jste tento moment prožívali?
2: Možná, když jsme docházeli do Kácova, to bylo, jak jsme smokli.
1: Jo, to nám ty poutě končívaly nějakým monzumem.
2: Přesně
1: hned ve dvou případech.
2: Bylo nás asi několik statečných, jenom co jsme vlastně došli úplně do cíle. Mm-hmm.
1: Tam jsme se tísnili pod jedním přístřežkem turistů asi tak v 10 lidech, což si člověk ani nedovedl představit, že je možné. Takže jo, tak to jsou takové ale situace, kdy člověk ví, že to skončí. Nebyli jsme přímo na horách, takže všechno bylo hratelné. A jinak, když člověk přišel po nějakém vedru unavený, no tak prostě, jakmile to jde, tak sebou plácne na zem, protože není v práci, nebo respektive má třeba nějakou drobnou ještě povinnost, nevím, nějakou, něco převzít, ale pak si prostě může lehnout kdykoliv a ona ta únava postupně odezní.
0: Dopadlo na vás třeba i psychické vyčerpání?
1: Tak to ne.
0: Ne, to je...
1: To je odobíjení, ta pohoď.
0: Jo. S psychikou určitě dokážu zamávat i nepředvídatelné situace. Už jsme tady něco zmínili, že občas se prostě muselo improvizovat. Jak jste tady ty situace přijímali?
1: To na to jsme my Češi v mistři. Neříkám, že se nám stalo to, co se mi stalo někdy před 10 lety, že den před ubytováním mi ubytovatel řekl, že tam ubytoval nějaký dětský tábor, ale tady, nevím, stalo se třeba, že nám nějaký restauratér připravoval jídlo, dámy, některé 3 se zpozdily, on si myslel, že už to nechceme a rozdal to místním, jo? Takže v tu chvíli jsme museli zaimprovizovat a on přinesl ještě jednu cuketu ze zahrady a ještě někde sehnal 2 řízky nebo 2 kotlety a ty rychle ugriloval na grilu, jo? Takže ale všechno se v klidu vyřešilo. Jo.
0: Jo. Takže zvládáte překonat i tady takové situace.
1: To je ve finále úsměvné.
2: Pro mě je výhoda, že v tom nikdy nejsem sama, takže já asi trochu tu zodpovědnost za to, co se děje, přenáším na ty ostatní a snažím se to prostě vydržet, no.
0: Který duchovní nebo vnitřní moment byl pro vás během pouti nejsilnější?
2: Tak asi ten Velehrad, když už jsme tam došli. No... Pak byla pro mě vlastně hodně zajímavá ta cesta přes Hradčany, protože já jsem tam prakticky vyrůstala, chodila jsem tam do školy. No a když jsme byli po ránu v chrámu svatého Víta na mši a byli tam poutníci, kteří tam třeba nikdy nebyli a obdivovali tu krásu toho místa, tak mě to vlastně připomnělo, jak to je, protože člověk to bral hodně jako samozřejmost, když tam tak jako pobíhal jako dítě často. Tak tam jsem se trochu jako asi vrátila v těch vzpomínkách a ten Velehrad zase, to jsme opravdu došli do toho cíle, takže si to člověk tak jako uvědomil, co má všechno za sebou.
1: Já jsem si v průběhu toho, co Hanka mluvila, vzpomněl na 3 místa. Jednak je to start a cíl, kdy v Levém Hradci jsme dostali krásnou přednášku od místního znalce o všech těch malbách, co jsou na těch stěnách, které souvisí s českou historií. Na člověka to tam opravdu dýchlo. Pak bylo další místo, když jsme procházeli Prahou, tak já jsem nakonec z nějakého důvodu ráno nemohl být na té prohlídce svatého Víta, ale my jsme byli před ubytováním se podívat u svatého Benedikta v jednom místě kláštor bosých karmelitánů a to je krásné místo na Hradčanském náměstí a teda musím říct, jednak jsme tam uctili památku někoho, kdo za ty roky, co dělám kolem poutnictví, zemřel a zároveň je tam teda nádherný dvůr s výhledem na Prahu, tak tam jsme se tak všichni nějak sklidnili a taky si na to rád vzpomenu. No a pak samotný závěr. Přišli jsme ještě po tom náročném průběhu dne do Velehradu, tak to bylo také pěkné. Měli jsme tam uvítání od pana faráře Čunga a to bylo taky něco, na co se nedá zapomenout. A samozřejmě bych mohl vzpomínat dál, ale tak tyhle 3 zážitky postačí.
2: Pak ještě jedno místo, to už tak bych řekla nesouvisí s tím duchovním významem, ale mě hodně zaujala návštěva zámku v Kácově, který se vlastně opravuje a to se člověku moc nepovede, aby chodil po zámku, kde jsou na podlaze kartony, aby prostě viděl restaurátory přímo při práci.
1: Jo,
2: jako na to taky budu vzpomínat dlouho.
0: Já si teď dovolím jednu otázku na zamyšlení. Co je pro vás hlavní rozdíl mezi turistou a poutníkem? A je vůbec nějaký ten rozdíl? Může to být třeba v tom duchovnu?
1: Určitě. Tak já jsem určitě zažil 2 polohy a pořád je do určitý míry zažívám, protože mám rodinu, syna a tam pořádáme vlastně turistické výlety. Byť třeba putujeme na kolech, ale pořád je to turistika. Takže ten rozdíl, jednak teda poutníci jdou od někud stále někam, řekněme takřka lineárně, kupředu, byť s nějakýma zacházkama, což turisté mají většinou ty, řekněme, jednodenní a výkonnostní etapy. A zatímco turisti, já jako turista poznávám nějaké vnější atrakce, nebo ať už jsou to přírodní, nebo kulturní, nebo nějakého takového charakteru, tak to poutnictví je orientováno hlavně dovnitř, do sebe. Poznat se v nějakém, řekl bych, katalyzujícím prostředí, takovém, které vám umožní tu větší šanci se nějakým způsobem usebrat, řekněme trošku očistit od těch různých stresů, starostí, ale zároveň taky poznávat, ale poznávat bezprostředněji, ne tím, že vám to v all inclusive nějak nadirektují, ale prostě podle sebe s tím, že někdo si třeba ty poutě vytváří sám, ale i když jde třeba po nějaké jasné stezce, tak pořád tam člověk naráží na celou řadu lidí, který ti předchozí před váma nepotkají. A pak jsou tam samozřejmě sice po cestě ty různé atraktivní místa, ať už je to třeba klášter v Sázavě a podobně, ale je to o tom vnitřním prožitku a hodně prožitku i sebe sama.
2: Pro mě se to asi hodně propojuje. Já těch rozdílů až tolik nevidím. Spíš je to tak, že na poutích asi víc navštěvujeme ta poutní místa a kostely. Ale já jsem tuhle zkušenost měla i právě z té turistiky, takže vlastně pro mě je to hodně jako propojená věc.
0: Vraťme se teď prosím do chvíle, kdy jste přišli do cíle pouti a odtud se pak vydali domů. Jaký byl ten návrat do toho každodenního schonu?
2: Pro mě ten návrat je asi vždycky trochu úleva, protože se vrátím do toho svého známého prostředí. Mám zase najednou svoje věci na svém místě. Občas mám třeba koupelnu sama pro sebe. Můžu si dojít na záchod, kdykoliv potřebuju, protože to tam znám. Člověk si váží toho, že má pohodlnou postel třeba. To jsou takové věci, které člověk v životě tolik nevnímá. A i proto je asi potřeba vyrazit na pouť, aby si člověk uvědomil, co má doma. Takže ten návrat mě vždycky zase trochu posílí, ale po 2-3 dnech, když si trochu odpočinu, tak už bych zase někam vyrazila.
1: Pro mě je tam ještě důležitý ten aspekt, že samotný návrat domů ještě tak náročný není, protože to pořád ještě člověk nepracuje, respektive maximálně se tak musí vybalit a je s rodinou, ale pak nástup do práce, který většinou velmi rychle navazuje, je samozřejmě složitější a to se někdy teda stává i po dovolených, že prostě než se rozjedou ty kola zase, tak to trvá, protože ty dojmy jsou pořád intenzivní a trvá to prostě díl než po, řekněme, klasické týdenní dovolené. Když srovnám třeba týdenní putování, tak tady těch dojmů je prostě víc, jo. To je prostě mnohem intenzivnější. Takže jasně, no, určitě 2-3 dny si člověk dává dohromady, kdyby šel 3 měsíce, tak to bude trvat podstatně díl.
0: Já jsem od jednoho poutníka zaslechla, že je pro něj vždy těžké zpracovat právě všechny tady ty myšlenky, zkušenosti, dojmy, zážitky, které díky putování získá. Nějaký čas to tedy trvá, než dokáže ten prožitek někomu převyprávět. Máte to třeba podobně?
2: Já asi ne. Já bych řekla, že naopak já tím, že ty zážitky vyprávím v podstatě hned, tak si je pak sama asi oživuju a srovnávám a třeba zase si ještě něco dalšího připomenu tím a prostě ráda se o to podělím určitě. No.
1: Tak tam asi záleží na tom, jak dlouho člověk putuje. V případě, když je to mnoho týdnů, tak určitě tam ten faktor odhledu od toho, kdy člověk putoval a potom převyprávět je větší potíž. Zas na druhou stranu, tady jsme šli ve 3 letech a potřeboval člověk taky nějaký čas na to, aby řekněme, příliš neupřednostňoval ty zážitky z toho konce pouti vůči těm, co jsou uloženější, ale teď už právě odplynul ten čas, takže už bych řekl, že tu celou cestu mám takovou splynutou, že to je tak nějak zhruba stejná minulost. Takže tak.
0: Jakým způsobem si uchováváte vzpomínky z cesty?
1: Tak kromě foťáku, nebo i toho videa, které nám dělal kameraman, tak máme, poutníci si vedou své kredenciály, kde sbírají razítka. Tak i třeba touhle cestou a určitě tím, že člověk rád na ta místa zaspomíná, někdy si otevře někde fotky, nebo si člověk občas zatelefonuje. Mimochodem, my budeme pokračovat. Jo? My jsme si hned na konci řekli, že když je tady takováhle parta, tak to nejde, aby se tak nějak skončilo. A z Velehradu to otáčíme doprava a jdeme tedy na Řím. Jo? Takže hned, jak jsme skončili, myslím hned jako třeba po skončení dovolených v srpnu, jsme si dali přípravnou schůzku, asi nějak 6-7 z nás a už se vytváří teďka tentokrát rozdělené dvě skupinky kvůli počtu poutníků a půjdou do směrem na Velehrad, nejdřív na Vídeň a potom na Mariazell. A což už je na organizaci přece jenom zahraničí o něco náročnější, proto už jsme s tím začali takhle brzo. A vlastně z toho tím pádem nevypadáme, protože jakmile si zatelefonujou, spojí se ti lidi, kteří spolu právě mají společné to putování, tak se hned se v hlavě rojí ty vzpomínky.
2: To jsem právě chtěla říct, že je to o tom, že když s těmi lidmi zůstanete v kontaktu, tak se to pořád oživuje, no?
1: Já bych doplnil, že Hanka chodí ještě s některými z těch poutníků ve skupince jednou za měsíc po jiných stezkách, ale právě protože ta skupinka takhle tíhně dohromady, tak ať už to byl, řeknu třeba Honza Kašpary, Katka Krátká nebo Hanka Kozojerová, tak prostě jich je vás asi 5 nebo kolik, ještě Zuzka Vilímová. Takhle chodíte a navazujete vždycky v tom místě, kde jste skončili.
2: Právě a tím se zase vytváří prostě další možnosti a další přátelství a tak.
0: Naše povídání se chýlí ke konci. Pojďme tedy hodnotit, motivovat i mluvit ještě o budoucnosti. Je něco, co vám teda cesta, nejenom ta červencová, dala, anebo naopak vzala?
1: Tak já za sebe nemůžu říct, že by mi přímo něco vzala, že to vezme energii, to by vzalo cokoliv jiného taky, to jí spíš se člověk nějak plnohodnotně utratit, takže tam bych bral spíš jenom dala. Určitě mi dala dobrá kamarádství, nejenom v tom našem putovním týmu, ale i s těmi organizátory, ať už to je třeba za celometodickou stezku Martina Jenochová, Martin Peterka, nebo jejich ředitelka paní Daňová. To jsou vlastně vzniknuvší přátelství za třeba i více jak 10 let. Takže toho si člověk cení a jsme v celkem pravidelných kontaktech. A není to jenom o tom, že člověk vzpomíná nějaké vztahy někde na pouti, ale oni jsou z toho prostě kamarádství, které jsou takřka každodenního rázu.
2: Je to tak, že opravdu tam vznikají nová přátelství. Je to víc poutníků, nejenom ta naše skupinka, s kterou chodíme pravidelně, ale i další, s kterými se občas potkáváme. Takže mně se ty obzory hodně rozšířily a to je asi to nejcennější. Ty vztahy a ty zážitky, protože nic důležitějšího asi není než zážitky. Všechno majetek, všechno tak, jako můžete dost lehce ztratit, ale ty zážitky, to je něco, co vás prostě obohatí na hodně dlouho, no.
0: Co byste rádi, aby si posluchači odnesli z našeho povídání nebo vašich příběhů?
1: Že stojí za to vyrazit. Nebát se toho, jak se říká, nejdůležitější je ten první krok, to ono kolikrát platí i při práci, ale že samozřejmě podle svých fyzických sil a vůbec zdravotního stavu, například kloubů, ale prostě vyrazit se dá, někteří můžou cestovat i na kolech, což je také plnohodnotné, když nemůžete chodit pěšky. Takže určitě vyrazit, protože ten pohyb, pokud se člověk nepřetáhne na pouti, a má ten baťoh dostatečně odlehčený, což doporučuji ty různé weby na lehko a pod 7 kilo a podobně, aby vyrazili a vyzkoušeli si to samozřejmě nejdřív na kratších trasách, třeba jenom víkend, pak to prodlužovali a samozřejmě pouť z mého pohledu je aspoň týdenní putování, a v tu chvíli člověk zjistí, že se nějak naladil, vyladil, i ta kondice zvolna jde potom nahoru, ale hlavně, že se tak nějak ty harmonie v tom těle a v hlavě vyváží.
2: Mm-hmm. Člověk by měl určitě vyzkoušet nějakou podobnou akci, protože je to hodně o tom, že musí opustit tu svoji komfortní zónu a zjistí, co všechno dokáže, kam se může dostat. A zjistí to hodně o sobě a pak i o těch dalších lidech. A je to něco, co ve vás zůstane. No?
0: Na Proglasu jsme si povídali s průvodcem Tomášem Jindřichem ze spolku Ultria a poutnicí Hankou Jetelovou. Já vám oběma mockrát děkuji za velmi milé povídání a věřím, že tento rozhovor může být pro plno našich posluchačů inspirací na pouť vyrazit. Od mikrofonu se s přáním šťastné cesty loučí Adéla Šimoníková.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Je to 10. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Pozornost, děkuje také Šárka Feniková.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Inflace v červenci meziročně zrychlila. Maďarsko volí svého prezidenta. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
4: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
5: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
6: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
5: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
7: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Sněmovní volby by v červenci vyhrál hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
8: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník Andráš Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Tratíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Tratíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Tratíkova dcera. Čeští zemědělci pěstují stále víc slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících.
9: Třeba statek Domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
10: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
9: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
11: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
9: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Pojďme na dopravu. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Sázavu neprůjezdná na 30. kilometru. Zasahují tam u nehody osobního auta s nákladním. Objíždí se přes přilehlou čerpací stanici. Můžete sjíždět na Divišov na 41. kilometru a pokračovat přes Benešov. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy za sjezdem na Řitku na 12. kilometru se brzdí. Je tam fronta, která pokračuje až k omezení u sjezdu na Jíloviště. Zdrží vás zhruba 15 minut. Před omezením ve Kbelské se táhne nesouvislá fronta kamionů celou Novopackou, taky na východní části okruhu a Štěrboholské spojce už od Lanového mostu. Místy se zastavuje v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách do 20 stupňů. To byly zprávy. Teď už pod...
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: A čtvrt hodinku po 10. hodině nabízíme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě Elim, vedoucí, mimo jiné také vedoucí History Makers v České republice, hlavní vedoucí skautského oddílu tady v Opavě, táta tří synů a navzdory mnoha snahám mnohých nepije kávu. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk, i přesto, že nemáš rád kávu.
3: Vojto, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o vedení dětí. A na začátek zeptám, jak ses vůbec dostal ke službě dětem a mladým. Bylo to tvoje povolání nějak od začátku, nebo tě do toho někdo vtáhl?
3: To jsou asi dva samostatné příběhy. Já jsem začínal jako vedoucí mládeže někdy ve svých 19 letech. Co se týče práce s dětma, k tomu jsem přišel trochu jako slepý k houslím, protože jsme dělali regionální setkání mládežníků a chtěli jsme pro ně vytvořit i nějakou aktivitu, služební aktivitu. A tak jsme vymysleli nějakou akci pro děti. Ono z toho se zrodilo setkávání s dětma z vesnice a my jsme si uvědomili, že pokud chceme těm dětem nabídnout víc než pár her, tak musíme založit u nás ve sboru dorost. Takže jsme založili dorost a já jsem začal fungovat jako jeden z vedoucích dorostů, v podstatě bez jakýchkoliv zkušeností s dětma. Tohle byly moje začátky, pionýrský, nadšenecký, vzdělanecký, ale běželo to a spoustu dalších let a mnohé jsem se díky tomu naučil.
2: Občas se říká, že práce s dětmi, hlavně v neděli, je hlavně o hlídání. Ty to děláš už hodně let za svůj život. Čím je to podle tebe ve skutečnosti?
3: Víš to, v mém případě to není úplně o nedělní službě s dětma. I tenhle rozměr se v poslední době přidal, ale ten hlavní rozměr je pro nás právě ten skautský oddíl, který se zmiňoval někde na začátku. Pro mě každopádně rozhodně to není jenom otázka hlídání dětí ani v tu neděli, byť se to tak někdy může zdát, ale pro mě jeden z těch klíčových rozměrů toho všeho a proč vnímám tuhle službu jako extrémně důležitou. Já jsem dole za kazatelnou s mikrofonem a já kážu lidem, kteří ve velké většině už Krista znají. Ve velké většině jsou to spasení lidé, kteří pokud dnes zemřou, pokud z té bohoslužby neodejdou živí, něco se stane, já se o ně nemusím bát, oni budou v nebi. V nedělní škole sedí lidičkové, o jejich spásu se teprve hraje. To jsou děti, které sice vyrůstají ve věřících rodinách, mnohé slyšeli, ale přesto spousta z nich ten krok pozvat Krista do svého života, dát mu svůj život, přijmout ho jako svého pána a spasitele, spousta z nich ho má teprve před sebou. Takže ve chvíli, kdy tam sedí ta učitelka s spoustěma dětma, ona pracuje na něčem, co je nakonec možná zásadnější, než na čem pracuju já dole jako kazatel. Trošku heretická myšlenka, ale reálně tam se hraje o ještě nezachráněné děti. Naše děti. Co může být důležitějšího?
2: Zmínil jsi, že občas jsi v nedělce v besídce také. Děláš to jinak. Je to tak?
3: My jsme potřebovali rozdělit nedělku na starší a mladší, protože počet dětí vzrostl a protože už ty skupiny jsou tak různorodý, že to nešlo dělat pohromadě. A tak jsme se rozhodli, že jako

0: starší, vypomůžeme se starší nedělkou. Takže my jako starší tohoto sboru si bereme ty starší děti a máme pro ně program. A já jsem se rozhodl pojmout to trošku jinak a vymyslel jsem si svůj vlastní koncept práce se staršími dětmi v nedělce. Schválně se tě zeptám, ve chvíli, kdy je ti 9, 10, 11, jaké období tě čeká v brzkých letech?
1: Střední škola?
0: Jo, a spolu s tím, jako človíčka, tě čeká dospívání.
1: Dospívání.
0: Pokud jsi normální človíček a dospíváš normálně, znamená to, že se ti v hlavě bude rojit hromady a hromady otázek, protože svět, tak jak si ho znal, přestane dávat smysl. A platí to i o víře. Pro spoustu dětí, které vyrostly v nedělní škole, respektive v křesťanských rodinách, platí to, že jejich víra jako kdyby se začala sypat ve chvíli, kdy přijde dospívání. Je to přirozený, je to zdravý, je to dobře, protože oni potřebují z té dětské víry dospět do dospělé víry. Jenže oni častokrát tu chvíli se ve svých zápasech, otaznicích a pochybnostech cítí brutálně sami, mají pocit, že jsou pokažení, rozbití a běda, kdyby to kdokoliv zjistil, já o svých otázkách nejspíš nikomu nesmím říct a protože o nich nikomu neříkám, navenek se jevím jako stále věřící dítě, které nemá žádné problémy, všichni okolo to mají úplně stejně, takže všichni takhle vypadáme a cítím se ještě osamělý. Tak jsem se rozhodl, že tuhle tu situaci předejdu a s těma dětma, kterým teďka je 9, 10, 11, že jim dám možnost už teď naučit se o svých otázkách mluvit. Takže já pro ně nemám připravené žádné vyučování, žádný příběh z Bible, ale spolu s nima jsme si sepsali seznam otázek ohledně Boha, víry, křesťanského života, Bible, seznam věcí, které je zajímají, které jim vrtají hlavou, na které doposud ním nikdo neodpověděl a oni neměli úplně příležitost se ptát a každou neděli, když jsou se mnou, tak se věnujeme jednomu z těch témat. A já spolu s nima tu odpověď objevuju. Nepřináším ji dopředu, nemám ji připravenou, snažím se ji neříct jen tak, ale snažím se spolu s nima otevírat Bibli a nechat je z Bible ty otázky si sami zodpovědět. Aby se naučili, že mít otázky je v pořádku a aby se naučili, jakým způsobem hledat. A mám naději, že až přijde to období dospívání, tak tím budou schopni projít o něco s nás. Ale to se mě budeš muset zeptat za 4-5 let.
1: Děkuji za pozvání za 4-5 let. Jaký ti přijde, že je rozdíl mezi besídkou, nedělkou a třeba tím skautem, co děláte?
0: Obrovský. To jsou dva úplně jiné světy se dvěma úplně jinýma záměrama i způsobou fungování. V neděli tam máš takřka výhradně věřící děti nebo děti z věřících rodin. Máš na ně, řekněme, půl hodinky. A typicky, a to je krásný, se snažíš postupně s nima objevovat biblické příběhy a z těch biblických příběhů si něco do života odnášet. To je tvoje hrací území, ve kterém se můžeš pohybovat, ale má velká omezení, protože za tu půl hodinu toho fakt moc víc nestěneš. Skautský svět je oproti tomu mnohem rozsáhlejší tím svým záměrem a tím, co se snaží do životu dětí přinést. My jsme skautský oddíl, ale jsme zároveň křesťanský oddíl. Kombinujeme tyhle dvě věci, něco asi jako kdyby se vzal skautský svět a skaut dorostu a to nejlepší z obou těch světů zkombinoval do jednoho. Úžasný svět. To, co se skautům daří výborným způsobem, je rozvoj těch dětí ne na rovině znalostí, což nakonec typicky o ten přístup nedělky dá v dětem ty znalosti, ale oni usilují o rozvoj člověka po všech stránkách a mluví o kompetencích. Nechtějí, aby děti něco znali, chtějí, aby byli kompetentní v různých oblastech svého života a dokázali v těch oblastech svého života vlastně dobře fungovat. Měli zpracované sami sebe, měli zpracované vztahy, rozuměli přírodě, světu okolo a dění toho, co se v tom světě kolem děje a v tom všem, aby byly vybavené dovednostma, které potřebují, aby to dobře fungovalo. Tak si teď představ, že tyhle dvě věci s tím křesťanským rozměrem dáš dohromady. A máš schůzku, která není o hrách, ale která je na prvním místě o nějaké dovednosti, kterou ty děti prostřednictvím her chceš naučit. A k tomhle tématu, k té dovednosti, k tomhle, řekněme, problému, se kterým se můžou v životě potkat, k tomu přinášíš i nějaké biblické poselství, nějaký duchovní rozměr. Takže najednou jim nepředstavuješ jenom příběhy z Bible bez nějaké souvislosti s jejich životem, ale snažíš se učit, jak v životě a ve světě fungovat, jak po té praktické stránce, tak po té duchovní. Snažíš se vytvářet partu dětí, která spolu bude moct projít i tím dospíváním a držet jedny druhé a zároveň chceš, aby i uči tobě jako vedoucímu měli velkou důvěru a dokázali se ti svěřit ve chvíli, kdy něco prožívají. A to je prosím jenom špička ledovce toho, co skautský svět doopravdy je. Je úžasný, bohatý, náročný, přináší strašnou spoustu skvělých věcí a všem vřele doporučuji alespoň nakouknout někam do nějakého oddílu, prohlédnout si, co dělají a jak fungují, protože budete ohromení.
1: Možná nás poslouchá někdo, kdo vede děti nebo kdo přemýšlí o skautském oddílu. Jak začít? Jak jste začali vy?
0: My jsme začali na divoko a úplně špatně. Věděli jsme, že chceme jednou mít skautský oddíl, pak jsme se z ničeho nic rozhodli, že teda už teďka do toho půjdeme. A zatímco ten proces zakládání je asi jednoletý a je tam prostor ke vzdělání, je tam prostor k akcím, které ti ukážou, co to vlastně znamená být vedoucí, je tam prostor všechno si načíst a nastudovat. My jsme se rozhodli, že chceme založit skautský oddíl 8. července a 8. září jsme začali první schůzkou. Měli jsme 2 měsíce, možná jenom měsíc, nevím, k tomu, aby jsme si zjistili všechny věci, připravili si všechny podklady a nastavili celé to naše fungování. No prostě všechno špatně. Co bylo dobře, bylo, že jsme o 3 měsíce předtím se jeli podívat na jeden skautský oddíl, který pracuje se stejnou věkovou skupinou, se kterou jsme chtěli pracovat my. A to nám ukázalo právě to bohatství a úžasný způsob práce skautského oddílu. A od toho jsme si mnohé vzali, mnohé odvodili a potom nastartovali. Správný proces je ozvat se Dorostové unii, pod kterou my fungujeme. To je naše zastřešující organizace, dát jim vědět o tom, že chcete založit skautský oddíl, spolu s nimi potom řešit další kroky, mezi kterými bez pochyby bude na prvním místě dát dohromady tým a získat pro tu myšlenku celý svůj sbor nebo alespoň vedení svého sboru, protože tyhle ty skautské oddíly jsou zastřešené vždycky nějakým sborem a je to takhle správně. A potom spolu s Dorostovou unií se nechat provést celým tím procesem zakládání. Oni k tomu mají zpracované postupy, metodiku. Vlastně člověk nemusí sám nic vymýšlet, ale drží se těch kroků, které oni pro něj budou mít načrtnuté.
1: Když už si pak v té situaci, kdy máš nějaké děti a vedeš je, jaký je rozdíl mezi tím děti jen organizovat a vytvářet pro ně nějaký program a mezi tím je skutečně vést?
0: Myslím, že ta klíčová odpověď a netýká se jenom dětí, týká se reálně i kazatelské služby, jakékoliv vedoucovské služby. Ten rozdíl mezi organizováním a vedením je, že ve chvíli, kdy vedeš, tak víš, kam chceš dojít. Organizování znamená příprava akcí, znamená to přípravy bohoslužby v případě kazatele, znamená to přípravu schůzky, znamená to přípravu víkendovky, znamená to přípravu jednotlivých aktivit a akcí. Zatímco vedení všechny tyhle ty věci využívá za nějakým záměrem k tomu někam dojít, někam ty děti dovést, někam ten sbor dovést, něčeho dosáhnout. Organizování je pouze nástrojem, nikoli v hlavní náplní a hlavním cílem.
1: A jaký je ten hlavní cíl? Kam ty děti dovést?
0: My u nás reálně chceme, aby všechno, co se ve sboru děje, mělo jednu linii, jeden záměr, jeden směr. Takže ta odpověď je úplně stejná, jakou mám, když se mě zeptáš na stejnou otázku jako kazatele a vůči sboru. A máme 3 rozměry. První je, chceme, aby došli do bodu, kdy mají rádi Boha a druhé lidi. Chceme, aby se učili poslouchat Krista a chceme, aby měnili svět v moci Ducha Svatého. Tohle je to, co chceme vidět v celém našem sboru, jako proces, kterým chceme procházet, to, že na začátku se učíme, poznáváme Krista, poznáváme Boha, máme rádi Jeho a máme rádi i své bližní. Učíme se potom naše životy podřizovat jemu, aby se podobali tomu, jakým způsobem žil Kristus a co nám říká ve svém slově. A chceme pomoct těm lidičkám dorůst do bodu, kde své obdarování, svoje schopnosti používají k tomu, aby přinášeli požehnání druhým kolem sebe. Součástí toho samozřejmě je misie, ale není to jenom tohleto. U těch dětí je tohleto samozřejmě trošku vzdálenější. Tímhle způsobem asi za nima nepřijdu a nebudu s nima takhle mluvit, zatímco ve sboru o tomhle mluvíme velice jasně a otevřeně a do toho zveme druhé lidi. Ale přesto tohle je ten záměr i pro tuhletu malou generaci. Chceme, aby nejenom byli kompetentní poradit si se světem, uměli uzly, dokázali je šifrovat, to všechno tam je taky, ale uprostřed toho všeho nebo nad tím vším je to, že jim chceme představit, dát jim poznat Boha, kterého dále Pán jednoho dne budou mít rádi, protože mě věří a poznali něm svého spasitele. Chceme jim pomoct, aby se naučili žít tak, jak Kristus přikazuje, tak, jak chce. A chceme z nich vychovat lidi, kterým záleží na světě okolo sebe, na druhých lidech a přinášejí jim požehnání. V tuhle chvíli to asi ještě není křesťanská služba. V případě 8, 9, 10 letých dětí, které z poloviny jsou vlastně z nevěřících rodin, tak to ještě není o nějaké křesťanské službě. Ale můžeme je učit už teď nebýt jenom pasivní příjemci nějakých pro ně připravených aktivit, ale být těmi, kteří se podílejí na té přípravě. Tak tohle je náš záměr a náš cíl.
1: Blížíme se k závěru dnešního dílu. Příště budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Stále se doplňuje nabídka prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude koncert na Myslivně v Kostelci u Holešova. Dechová hudba Sebraňáci vás zve již na tento pátek na 18. hodinu na Myslivnu v Kostelci k návštěvě pořadu Příběh krojů a neb mezigenerační setkání s dechovou hudbou Sebraňáci. Milí příznivci dechové hudby, přijďte za námi, těšíme se na vás, píší muzikanti. Dechové kapely vám pochopitelně hrají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a pěkný den.

Prázdninové číslo malovaného kraje je právě k dispozici na novinových stáncích a v trafikách po celém Slovácku a naší milou povinností je vám krátce přiblížit jeho pestý obsah. První strana časopisu tradičně patří fejetonu z pera Nadi Horákové. Stanislav Baťka si pro čtenáře připravil vzpomínkový článek o knězi Františku Baťkovi. Pokračování volného lichtenštejnského seriálu z pera Daniela Ličky nabízí tentokrát detailní pohled na knížete Emanuela z Lichtenštejna. Barbora Turčanová si připravila zajímavý text o Juráčkově dechové kapele. Detailně v něm ohledává jak historii samotného tělesa, tak také jednotlivé kapelníky a osobnosti tohoto legendárního uskupení. Oldřiška Šepelová si připravila pojednání o prvním čísle časopisu Malovaný kraj. V závěsu za tímto textem je také pozvánka na chystanou výstavu k 80. výročí Malovaného kraje. Více o obsahu dvouměsíčníku zjistíte na webové stránce www.malovanýkraj.cz či přímo při četbě aktuálního výtisku.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 24. Úraz paní Janotové. Pan Růžička s taškou a se vzkazem pospíchá k samotám. V pokojíčku u tety Pekařovic sedí Kája nápadně zmlkle. Na tetu, jak už polévku na talíře dává, dívá se s velikou úctou. Jakže to řekla? Jako nic řekla, pane fráter. Pro pána krále ta je učená. Jak jen to ví? Ale on by to přece jen neřekl. Je to přece jen takové cizí. On se bude držet milosrdného pana bratra. Teta přinesla a přitom si pořád povídala s panem fráterem mísu knedlíků, koprovou smetanovou omáčku a hovězí maso. Teď teprve Kája trochu oživl. Jakoby teta věděla, co rádi, a knedlíku dost, zrovna jako u nás. Tak to se najíme. To jistě budete mít k večeři knedlíky s vajíčkem. Taky k ním děláte salát. Vzácná paní nám tuhle udělala okurkový. To byla dobrota. Jen tak kapku octa, vodu, trochu soli a hodně cukru. Říká vzácná paní, že kyselé věci nejsou pro děti zdravé. Ale to bylo moc dobré. Taky děláte žlutou koprovou. No, to je z těch žloutků. Zrovna jako naše maminka. A co pak dnes vaříte u vás, Zdeničko? Obrátila se teta na Zdeňu. Nejspíš kynuté knedlíky s červenýma jahodama, protože máme ve sklepě mísu jahod a byli jsme pro droždí. Naše maminka, jak ji rozkrojí na talíři, posype cukrem, tvarohem a polije smetanou. Je, teta, to je dobrota. A to už jste droždí odnesli domů? Ptá se teta se zájmem. Ba ne, Kája nechal tašku u lužků. Týna si tam poběží pro mýdlo a sůl. Pro pána krále ale kdy? Povídala včera, že k lužkovům půjde až dnes večer. Kája snad ani neposlouchal. Pochutnával si na knedlíkách s výbornou koprovou omáčkou, maso si ani nevzal, ale v myšlenkách před ním stál talíř kynutých s červenými jahodami, pocukrovaných, posypaných tvarohem, zalitých kyselou smetanou. Zdeňo, jestli dnes vzácná paní dělá kynuté, počkej, ty doma dostaneš. Ty vzácná paní večer neohřívá. A třeba dělá měchury, ty nám zbudou. Jestli měli kynuté, taky jsme mohli odskočit na poledne domů. Dojídají. Pan bratr opakuje. Zaplať pán Bůh za oběd. Kája si vzpomíná. Teta, máte si přijít vybrat to telátko. Teta se dává do náramného smíchu. Kuřata, Kájo, kde pak telátko? A Kája už ví určitě, že to teta v lesovně poví a honem pobízí. Tož teď to vezmeme po pravém chodníku a třeba zajdem taky k Janotovům, třeba si taky něco dají. Paní Janotová, volal do dvora, pozdravil a začal. Tak tuhle jdeme s panem bratrem, všude dají. Prosím vás, taky něco dejte na nemocnici. A milosrdný se připojoval k jeho prosbě. Janotová nic. Přehazovala slámu, jak by neviděla a neslyšela. Paní Janotová, nějakou tu korunku prosím vás. Kája znovu. Ale ta zase nic. Přešlapovali, čekali. Po hodné chvíli se obrátila. Vy jste tu ještě? Hned se kliďte ze dvora nebo odvážu psa. Všelijaká sebranka přijde obtěžovat a kluk hajnejch to uvádí. No žebrat tedy už umíš. Tak má tvoje máma po starosti. Už se uživíš. Na nemocnici? Bodejť, však ji nikdá potřebovat nebudu. Mám peníze, mohu si poslat pro doktora, kdyby bylo třeba. Hajdi pryč, nebo vás proženu s vidlema. Koukejme se, i ta holka Rédlovic tu je. No, to ti to sluší. Paní, řekl vlídně bratr, nač tolik zlých slov.
Stačilo říci, nedám, nechci dát a půjdeme. Koukejme se, abyste mne neponaučoval a nedám ani krejcaru. Mohla bych dát třeba 50, mě na ní nezáleží, ale nedám. Pospíchali ze dvora. Když dovřel vrátka, zavolal bratr. Zbohem, paní, Bůh vám dej, abyste nikdy nepotřebovala lidského milosrdenství. A aby do vás něco prásklo, prosím já se o vaše přání, vykřikovala za nimi. Kájovi bylo do pláče. O jeho mamince řekla máma. Tuhle panu milosrdnému div nevynadala, vyhodila je, no dočista je vyhodila. Teď ale on dostane, že milosrdného tam vedl na sbírku. A zatím milosrdný se k němu sklání a usmívá se na něho. Kájo, snad bys neplakal. Třeba to tak ani zle nemyslila a konečně jsem tomu zvyklý. Za to všude jinde tvým přičiněním byl jsem vlídně uvítán a věru na Lážov nezapomenu. Jsou tu ještě lidé dobrého srdce.

0: Kája byl rád, že to tak dopadlo. Ale bolest v srdíčku nad ošklivým jednáním Janotové zůstala. A tak byli ještě na mnoha místech a všude dobře pochodili. Kája řekl, teď už můžeme jít k nám na samoty. Snad, abych ani neobtěžoval, odpovídal bratr. Jestli je to daleko, přišel bych pozdě na faru na noc.
1: A je, tak vy prosím budete spát na faře, divil se Kája. A to byste mohl u nás nebo v lesovně. Místa máme dost, k nám je to blízko, tam jsme jako nic.
0: Z uličky vyběhla teta Kovářka. Křičela přes ulici na někoho do okna. Stalo se neštěstí. Janotová má rozbitou hlavu. Spadla ze snopů v perně na mlad. V Kájovi hrklo. Pro pána krále. Zarazil se i bratr. Už zas několik lidí se rozbíhalo z hloučku a někdo zavolal. Ani jeden lékař není doma. Ona hrozně křičí. Janota se bojí na hlavu jí sáhnout. A nejspíš má taky zlomenou nohu. Jak tohle bratr uslyšel, jen řekl. Musím jí dát obvaz, anebo aspoň pomoci, než přijde lékař. Jen si dám tuhle tašku do fary. A už běžel. Za maličkou chvíli se stejným spěchem utíkal tam, kde se zbíhali lidé. Už poznává vrátka, jimiž je Janotová vyhodila. Jen budou-li mít, jakože ne, něco k obvazu? Volá a běží za ním kdosi. Jistě jdete ošetřit, tady je všecko k obvazu, podával mu pan Svoboda balík. Milosrdný jen řekl, zaplať pánbů. A už byl mezi lidmi, už mu z cesty ustupovali. Kdo si prohodil? Ten se vyzná, je od toho, v nemocnici ošetřuje. Ve světnici, kam na postel Janotovou položili, byl hrozný hluk. Každý radil něco jiného. Jedna volala, jen vypotit. Jiná, obklady. Někdo zas, hlavu do vody. Ale nikdo se nehýbal, aby pomohl. Všichni se dívali po Janotové, jejíž obličej byl zalit krví a jejíž vysoký, pronikavý nářek všechno ostatní přehlušil. Milosrdný bratr nechal otevřené dveře. Především ticho a klid. Odejděte, podívám se na zranění. A ku podivu všichni odcházeli. Zůstal jen Janota, který bezradně pobíhal z kouta do kouta a lomil rukama. Teta Kovářka zůstala za ostatními a mezi dveřmi pištěla. Jen oulek je to, nic jiného, a ta krev je z nosu. Uvařit koření a vypotit se. Milosrdný bratr vzal ji jemně, ale pevně za rameno, povystrčil ji za dveře, zastrčil a řekl Janotové. Křikem nic nespravíte, paní, uklidněte se. Buďte rozumná a důvěřujte v Boha. Lékaři nejsou doma, pomohu vám dle nejlepšího svědomí. Janotová se stišila, on obratně pozdvihl jí hlavu, prohlédl. Snad to nebude tak zlé. Nejdřív hlavu omyjem. Vody tu bylo dost. Prve jí se nosili v kávových hrnečkách. Řada jich stála na stole. Velké umyvadlo plné vody posloužilo nejvíc. Milosrdný zručně smyl krev, ukázala se tržná rána na krku a pod okem. Janotová stiskala rty a potichu bědovala. Chlácholil ji laskavými slovy a v malé chvíli byly hlava i krk pečlivě po doktorsku ovázány. Jak Janotová chtěla hnout nohou, zas se dala do hlasitého nářku a Milosrdný pochopil. Jen se zeptal. Noha? A už měl v práci nohu nad kotníkem. Tohle bude horší, řekl. Je zlomená. A pro sebe dodal v duchu. Ošklivě zlomená. Kost je roztříštěna a úlomky z ní ve svalstvu vězí. Nahlas řekl. Tož nohu opatříme jen prozatímně, pevný obvaz na ní dávat nemohu. A jak musel nohu nadzvihnout, mdloba padla na Janotovou. Ležela v bezvědomí.

faru pro tašku, vysvětlil tam, že odjíždí s raněnou a pospíšil zase k Janotovům. Sám jí upravil místo, poradil, jak ji vzít a pomáhal. Sedl k ní, Janota k šoférovi a už se auto rozjelo ku Praze. K milosrdným, řekl bratr šoférovi. Kája se Zdeňou stáli ještě na témže místě, co prve. Kája pořád uvažoval, jak ten pan bratr nic na to nedal, že ho vyhodila, že nadávala, vidle na něho vzít chtěla a přece tam uháněl. Heleď, Zdeňo, jestli by to někdo udělal za všecko, jiný by řekl, že jí to patří, že se bacila do hlavy. To zas já, když Francek Pavlovic mě sek penálem, hodil se mu za krk chrousta. O co, že by to pan bratr neudělal? Ten by řekl Franckovi, když jsi darebák, tak buď, ale nic ti nebudu házet za krk. Zdeňa byla náramně pohnutá. Já by sem k ní nešla ani za nic, když tak hubovala. Ale támhle kousek blíž by jsme mohli jít, aby jsme něco viděli. Jo, blíž, víš, co říká naše maminka? Kam ti nezvou, nechoď. A zval nás někdo. Kájovi nebylo o to zvaní. On bez pozvánky taky leckam zašel. Ale hrozně mu bylo líto, když slyšel někoho naříkat. Prve běžel okolo Vojta a říkal, ta vyvádí, ta běduje, ta křičí. Kdyby věděl, že nekřičí a že by jí mohl pomoci, taky by tam uháněl. Ale jak křičí, ani za nic. Heleď, Kájo, Terina Pachlovic tam taky běží. Pojď tam taky. Co pak Terina Pachlovic? Na to Kája. To ona myslí, že tam budou rozdávat koláče. Tak jak dlouho tu budeme stát? Zafňukala Zdeňa. Jen až se rozejdou lidi. A nefňukej, Zdeňo, to je moc holkovské. Heleď, pan bratr běží. Počkej, kam? K faře.

Proběhla kolem nich tety Pekařovic Tonička s Edou. Kájo, to jsi měl vidět, jak ten milosrdný bratr vyndal tetu Kovářovic z pokojíčka. Ani necekla. To se jí nasmáli. Kája otvíral hubičku k bližšímu dotazu o věci, která ho nesmírně zajímala. Ale děti už byly pryč. Jen si ulehčeně vzdychl. To nemohl pan bratr nic lepšího udělat. Je, vyndal tetu Kovářovic. To on ji asi vyhodil, víš? A to jsem moc rád. To je pan bratr moc hodný a kuráž panečku má. Kdo to jakživ slyšel, troufnout si na tetu Kovářku. A Kája se dlouho upřímně směje, až se Zdeňa dopálí. Jak se můžeš smát, když tamhle u Janotu pláčou? No, přestal se Kája smát a omlouval se. To já za to nemohu. A já nevím, proč je pan bratr hodnější. Jestli proto, že běžel k paní Janotové, nebo proto, že tetu Kovářovic vyndal. Zahoukalo táhle auto, děti se honem obrátili. Hleď, Zdeňo, sedí tam pan Janota. Já už vím, to je auto pana ředitele z továrny, to on je půjčil a šoféruje pan Razima, vidíš? A děti popošli kousek do ulice. Teď ji asi dají do auta. Ale než to dořekl, už i z dálky viděli, jak nesou paní Janotovou, milosrdný bratr u hlavy. Malou chvíli trvalo, než byla položena do auta a zas to zahouklo. Zdeňo, pan milosrdný jede taky, sedí vedle ní a pan Janota napřed. Vidíš, už jedou, to do Prahy. Tak už můžeme jít domů. Na samotách už byla velká scháňka po dětech. Ale když překotně začali povídat, co se stalo, ani vyhubováno nedostali. Když byli v největší řeči, sáhl si Kája na bříško a přestal mluvit. Zdeňa taky. Kája dal hlavu na stranu, jako by naslouchal. Vzácná paní, slyšíte? V ledvinách nám zpívá hlad.

Máme ukrutný hlad. Teprve, když se najedli, zas oba začali vykládat. To už to byla maminka Hajných. Ale moc si z těch řečí nevybrali, víc museli uhodnout. Konečně, když už Kája po večerní modlitbě ležel v postýlce, zhluboka si oddychl. Má zlatá maminko, to ani nevíte, jakou mám radost, že pan bratr vyndal tetu Kovářovou z pokojíčka na chodbu. Cože, Kájo, z toho máš radost? Milosrdný bratr věděl jistě, co dělá, ale to si pamatuj, takového nic nesmíme nikomu přát, slyšíš? Ale Kája už neslyšel. Spal tichým, hlubokým spánkem. To už paní Janotová ležela na operačním stole, to už konečně měla vyčištěnou a zafačovanou nohu, to už ležela v plném vědomí na bílém nemocničním lůžku. A přemýšlela. Toho, který jí první úlevu zjednal, který ji ošetřil, který k ní tak hezky mluvil, toho vyhodila. Tomu vynadala. Ale však ona to všecko vynahradí, všecko napraví a vícekrát už nikoho prosícího za jiné a na jiné neodžene od svého prahu.

0: Slyšeli jste 24. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnešní kapitola měla název Úraz paní Janotové, četla Marcela Kopecká. Jestli jste nestihli čtení na pokračování teď v 11, nevadí, stačí si naladit Proglas dnes ve 22 a poslechnout si reprízu. No a pokud už chcete další díl, tak zítra se můžete těšit na kapitolu s názvem Srneček.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: 11 hodin 31 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme úterý 11. srpen, svátek má Zuzana, v církevním kalendáři je svatá Klára. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Tak začali jsme jako vždy dopoledním blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z promluvy papežova 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 19. neděli v liturgickém mezidobí, tedy 9. srpna. Po myšlence na den modlitba Anděl Páně budou se modlit moji kolegové pracovníci Radia Proglas. Při hudební siestě si dnes poslechneme díla barokních skladatelů. V úvodu krátce po 12. hodině si pustíme Handlovu suitu D-dur pro trubku, smyčce a continuo. Poté si postupně poslechneme Vivaldiho koncert C-dur pro kytaru a smyčce, koncert pro hoboj D-mol Alessandra Marcella a flétnový koncert C-dur, který napsal Johann Adolf Haase. Na závěr pak zazní koncerto grosso C-mol z pera Pietra Locatelliho. Po hudební si jistě přebereme z Českého rozhlasu Plus zprávy, hned poté další muzika a tam se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na amerického hudebníka Yale Stroma a pozvánku na vystoupení tady v Brně v rámci Štetl Festu. O 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa dne po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí. Uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme opět s právami, které zde na Proglase přebíráme z Českého rozhlasu Plus. Ve 4 hodiny odpoledne si v pořadu Slyšte lidé představíme americkou rockovou skupinu Nirvana, a to prostřednictvím jazzových, folkových i dalších verzí jejich nejslavnějších písní. Uslyšíte, jak skladby Kurta Cobaina proměnil například pianista Brad Meldau, izraelská skupina Šaloš, tuniská zpěvačka Emel, slovenský kytarista Tomáš Lukač nebo belgický projekt Folk Nevermind. Pořad ukáže, že silné melodie Nirvány obstojí i v úplně jiných hudebních souvislostech než v původním rockovém zvuku. Vedle hudby se dozvíte také řadu zajímavostí o historii kapely a vzniku jejich nejznámějších skladeb. Pořadem nás provede Milan Tesař. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne. Teď Miroslav Paleček, doprovodí ho Pavel Fort na kytaru, písnička Těžko nás pán Bůh změní. Je to zhudebněná páseň Josefa Fouska.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Na ostravském výstavišti Černá louka začíná celostátní setkání mládeže, největší setkání mladých katolíků v Česku. V programu má od do neděle přednášky a duchovní zastavení, osobní setkání a tuzemskými biskupy, koncerty a divadla, workshopy a tvořivé dílny, sport, čas pro setkání s přáteli a odpočinek. Moto je podle Ježíšových slov z Janova evangelia: odvahu, já jsem přemohl svět. Přímý přenos otevíracího ceremoniálu mohou zájemci sledovat na televizi Noe od 18.55. Setkání organizuje sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže ve spolupráci s Centry pro mládež jednotlivých diecézí. Ředitel sekce pro mládež ČBK pater Roman Kubín k přípravám akce řekl:
1: je to samozřejmě velký kolos, některé týmy jsou možná jako na tom dobře, že všechno už mají připravené a dolaďují poslední detaily. Samozřejmě jsou potom také některé věci, které nám vyvstaly až na poslední chvíli, nebo změny, které jsme nemohli očekávat. Jak to tak bývá, takovýhle akcí trochu komplikují, ale věřím, že to tak společně dáváme dohromady a snažíme se připravit to, co nejlépe pro ty, kteří za chvíli přijedou.
0: Setkání zahájí uvítací ceremoniál.
1: Nachystání téma toho dnešního dne je odvahu, tak je tam režijní vstup, je na toto téma měřen. Potom tam jsou samozřejmě pozdravy představitelů otce biskupa, počínaje přes další hosty, kteří teď budou s námi a kteří nám vlastně tu možnost být tady v Ostravě umožnili. A pak tam bude i prostor pro mladé lidi, kteří právě na toto téma dělali takovou anketu.
0: Roman Kubín připomíná, že nejdůležitější je těšit se na setkání s Bohem.
1: Tak jak jsme každý jiný, tak je to různorodé, těch hostů je okolo 200, to se nedá úplně jako říci, kdo by byl ten největší. Každý má nějaký přístup, nějaké téma, které vlastně je mu blízké, takže samozřejmě jsou to hosté, kteří jsou z oblast wellbeingu a vlastně jak osobního rozvoje, to hosté, kteří třeba jsou právě odborníky v tom duchovním světě, pak tam máme téma toho celého světa, to znamená i takové té ochrany stvoření, fungování našich vztahů. A je to skoro 700 dobrovolníků. Někteří jsou samozřejmě takový ti dobrovolníci, kteří budou mít nějakou menší roli, to nebude třeba tak časově náročné, a jsou desítky dobrovolníků, kteří na tom setkání už pracují od loňského roku, zastavili dramaturgii celého setkání a chystali se hosté, domlouvali se.
0: Na setkání mládeže se přihlásilo 3200 mladých.
1: Ti, kteří by chtěli přijet, tak mohou vždycky přijet buď na jednodenní vstup a zaregistrovat se vlastně na informačním stánku na Černé louce, nebo přijet na celou dobu a být tady s námi. Takže vítáme každého, zvláště ty, kterým je od 14 do 26 let. A potom máme i samozřejmě programy, které jsou otevřeny v rámci Ostravy, to znamená nějaké koncerty, divadla, to se dá dohledat na webových stránkách. Největší otevřenost bude v sobotu, kdy bude ten pro rodiny, kdy se k nám připojí, většinou to bývá tak jako kolem 1000 až 1500 rodin.
0: Prozradil pater Roman Kubín, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference.

0: 11. ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice začínají tuto sobotu. Akce se nesoustředí pouze na hudbu, ale představuje baroko jako komplexní kulturní a duchovní fenomén, vysvětluje autor a manažer festivalu Vítek Večeře.
1: Úvodní procházka po historickém centru Litomyšle, kterou tedy povedu přímo já, zavede návštěvníky na místa, která jsou spojena s panou Marií. Zatímco někde je ta souvislost zcela zřejmá, jako třeba v případě Mariánského sloupu, na jiných místech to tak jasné nebude, protože ta místa prošla časem různými obměnami a ta dobová paměť se třeba úplně vytratila. Lokality, které během procházky navštívíme, nebudou výhradně barokní. My chceme skrze tento večerní program akcentovat mariánskou úctu v době baroka velmi silnou a není samozřejmě náhoda, že je tato akce zařazena na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Už několikrát jsme na festivalu přivítali litomyšlského titulárního biskupa. Monsignor Prokop Brož, který tento titul v současné době nese, k nám zavítá i letos, co by celebrant slavnostní mše svaté. Tu doprovodí figurální mše od francouzského barokního skladatele Antoana Boasseta v podání souboru La Bilancetta. My si velmi vážíme spolupráce s tímto souborem, který se už za těch 11 let stal jakýmsi v uvozovkách dvorním festivalovým interpretem a je s námi skutečně od samého začátku festivalu.
0: Vůbec poprvé povedou kroky festivalových návštěvníků do zámecké kaple svaté Moniky a svatého Michaela Archanděla v Litomyšli, kde se dochovaly velmi cenné barokní varhany ze 40. let 18. století, informuje dále Vítek Večeře.
1: Právě zde se snoubí ten působivý renesanční prostor zámecké kaple, originální zvuk barokních varhan, krásná hudba Johana Kunaua a přednes známého českého herce Petra Vacka. Úterní koncert je zároveň jedinou letošní akcí, na kterou je potřeba zakoupit si vstupenku a chtěl bych doporučit, aby zájemci s jejím pořízením neotáleli, protože kapacita kaple je omezená. Máme štěstí, že od 1. srpna působí v litomyšlské farnosti coby kaplan církevní historik docent Luboslav Hromják, jehož přednáška o barokní zbožnosti zabrousí i do tématu kultu lokálních svědců, tedy patronů různých měst, ale i vesnic. Právě tento segment zbožnosti byl v době baroka nesmírně živý a v Litomyšli ho dokládá úcta ke svatému Viktorínovi z Amiterna, původně tedy patronovi středověkého litomyšlského biskupství, a dá se říci, že právě baroko z něj udělalo ochránce města. Závěrečný koncert, byť spíše komorně pojatý, by se mohl jmenovat třeba největší barokní hity, protože zaznějí skutečně velmi známá díla od Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a chybět samozřejmě nebude ani takové jméno jako Antonio Vivaldi. Festival se snaží zprostředkovat to barokní dědictví jako komplexní fenomén, což v oblasti hudby například znamená, že je realizovaná v autentickém prostředí, v autentických situacích a především v takzvané historicky poučené interpretaci. Ta spočívá ve využití dobových nástrojů, případně jejich replik a zároveň se zohledněním dobové provozovací praxe.
0: Uzavírá na Proglasu Vítek Večeře, autor a manažer festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Letošní se uskuteční mezi 15. a 20. srpnem.

Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 19. neděli v liturgickém mezidobí 9. srpna.

Matoušovo evangelium k nám ve 14. kapitole hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, když se stali protagonisty zázračného znamení. Nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a proti větru. Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřené hladině, oni jsou však vyděšení. On jim říká: odvahu, to jsem já, nebojte se. Jeho přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníků vyznání víry: ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraků ani mít úspěch před lidmi, museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň se nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíš ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští. Když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života, v modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu, najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu z Brna. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Kamenného újezdu, Liberce a Brna. Připojíme modlitbu k andělům strážným. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle Tvého slova. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebýval mezi námi. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatá Kláro z Assisi,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

pár minut po 12. hodině vás veme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme suitu D-dur pro trubku, smyčce a kontinuo od Georga Friedricha Händla. Solo na trubku zahraje Maurice André, doprovodí ho Württembergisches Kammerorchester Hallbjorn pod vedením Jerga Ferbra.

Slyšeli jste suitu D-dur pro trubku, smyčce a kontinuo od Georga Friedricha Händla. Solo na trubku zahrál Maurice André, doprovodil ho Württembergische Kammerorchester Hallbjorn pod vedením Jerga Ferbra. Následuje koncert C-dur pro kytaru, smyčce a kontinuo od Antonia Vivaldiho. Solo na kytaru zahraje Lubomír Brabec, doprovodí ho Pražský komorní orchestr a Jiří Tichota na loutnu a Jiří Ptáček na violončelo.

Právě dohrál koncert C-dur pro kytaru, smyčce a kontinuo od Antonia Vivaldiho. Solo na kytaru zahrál Lubomír Brabec. Doprovodil ho Pražský komorní orchestr a Jiří Tichota na loutnu a Jiří Jindřich Ptáček na violončelo. Následuje koncert pro hoboj D-moll od Alessandra Marcella. Solo na hoboj zahraje Jožef Kiš. Doprovodí ho Ferenc Erkel Chamber Orchestra pod vedením

Slyšeli jste koncert pro hoboj D-moll od Alessandra Marčela. Solo na hoboj zahrál Jožef Kiš, doprovodil ho Ferenc Erkel Chamber Orchestra. Následuje koncert C-dur pro příčnou flétnu a dvoje housle a bas od Johana Adolfa Haase. Solo na flétnu zahraje Lorenz Dean, doprovodí ho Hanoveriše Hofkapelle.

Slyšeli jste koncert C-dur pro příčnou flétnu, dvoje housle a bas od Johana Adolfa Haase. Solo na flétnu zahrál Lorenz Dean, doprovodili ho Hanno Verische, Hofkapelle. Poslední skladbu vám nabídneme Concerto Grosso opus 1 číslo 2 C mol od Pietra Locatelliho. Skladbu zahrají záhřebští soulisté.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste Concerto Grosso opus 1 číslo 2 C mol od Pietra Locatelliho. Skladbu zahráli záhřebští solisté.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz
0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Shopu radiotéka.cz.
3: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Z případu týrané ženy ze Siřemi na Lounsku dnes padne rozsudek. Stát spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady a rozsáhlá oprava dálnice D11 bude trvat do října. U Zpráv Plusu vás vítá Marie Jakšičová. Vrchní soud v Praze by měl každou chvíli vynést rozsudek v případu odvolání všech obžalovaných ze Siřemi na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud bude rozhodovat pouze o výši trestu. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor 1000 uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
4: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
3: V maďarské jaderné elektrárně Pax už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody Dunaje, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. Podobný problém řeší i v Rumunsku. Tam by se kvůli nízkému průtoku Dunaje mohl ve čtvrtek uzavřít i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. První reaktor je uzavřený od konce července.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla jde o rekonstrukci za více než 750 milionů korun.
5: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Teď info z dopravy. Problémy jsou na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov a směrem z Prahy panuje o něco silnější provoz od Kývalky. V Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte zdržení ve dvou úsecích, nejprve na Nuselském mostu, poté mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. A magistrála v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankráci, je plná mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte. Bude jasno zpočátku, místy až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. A téměř stejné počasí nás čeká i zítra, tedy slunečno a teploty 24 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17. To byly zprávy Plusu, teď pro vás máme pořad.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To je asi celý.
1: Jo, kámo.
0: Ale asi jo.
2: Mladý fest. Mezinárodní festival mládeže v mariánském poutním místě Medjugorje v Bosně a Hercegovině patří se zhruba 50 tisíci účastníky mezi největší setkání mladých katolíků. Po skončení letošního 37. ročníku oznámila farnost Medjugorje termín příštího. Na místo obvyklého srpnového termínu bude ve dnech 26. až 30. července 2027. Posun vysvětlili pořadatelé konáním světových dnů mládeže svolaných papežem Lvem do jihokorejského Soulu od 3. srpna 2027.

0: Poslední dřevěné barokní sochy se dnes vrací z kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi do kláštera nahoře Matky Boží nad městem Králíky na Orlicko-Ústecku. V roce 1950 z něj byly navzdory svému špatnému stavu odvezeny ve vraclavském kostele, byly umístěny v roce 1986. Před současným transportem prošly opravou a zpevněním dřevěných částí i barevné výzdoby. Skulptury jejich autoři vytvářeli v jedinečném stylu, shrnul restaurátor Vojtěch Werner.
1: Je na tom vidět, že ty sochy tvořili autoři velmi tvůrčím způsobem, což by se na první pohled nemuselo zdát, že je vidět, že mají nějaký základní korpus, který je, řekněme, masivní kmen stromu, ke kterému postupně přilepovali části. Ale je taky vidět, že v průběhu některé části buď uřízly, nebo nařízly a pohnuli s nimi, například vyřezali sochu a pak ji rozřízli uprostřed a vložili jí klín dozad, aby byla třeba víc nakloněná dopředu nebo do strany.
0: Sochy váží 80 až 150 kilogramů a při převozu byly zabezpečené v potravinové a bublinkové fólii a na základním autě ležely na matracích.

dveře a čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl, ten nemusí čekat.

přiblíží a Avery svou autorskou tvorbu. Bude hovořit o inspiraci tradičním bluesem i gospelem a představí několik netradičních nástrojů, včetně takzvané cigar box guitar. Řeč bude také o různých regionálních podobách blues, o improvizaci na koncertech i rozdílech mezi americkým a evropským publikem. To je rozhodně něco, co byste si na Proglase neměli nechat ujít. Teď už písnička Pěna dní od Davida Herciga.

Dnes si připomínáme 221 let od vydání školského zákona, který výrazně ovlivnil podobu vzdělávání v českých zemích. 11. srpna 1805 vydal císař František I. takzvané politické zřízení školské, které stanovilo všeobecnou povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Trvala 6 let. Děti chodily do školy 5 dní v týdnu a z vysvědčení dostávali pouze jednou po skončení povinné docházky. Žáci se učili především číst, psát a počítat. Velký důraz se kladl na náboženství a učení na paměť. Školství se od té doby proměnilo i v dalších ohledech. Jiné jsou známky, podoba vysvědčení nebo způsob psaní. Jednotná pětistupňová klasifikace se u nás používá až od roku 1905. Namísto husích brků a ocelových per školáci píší propiskami či na klávesnici.

Co si naladit dnes večer na Proglasu? Rudl, pořad komunikace mezi námi tvůrci a vámi posluchači a přispěvateli, naladíte ve 20 hodin a 15 minut. To je rozhodně něco, co byste si neměli nechat ujít. Teď už Ivana Mer a Raj srdca.

13 hodin, 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Je úterý 11. srpen. Katolický kalendář ukazuje na svatou Kláru, italskou řeholnici, matku řádu klarisek, ochránkyni malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. Narodila se roku 1194 v Assisi. Záhy s úžasem sledovala život Františka, syna bohatého obchodníka. I tato kráska patřila k městské smetánce a otec pro ně plánoval výhodný sňatek. V 18. ale Klára odchází z domu a v touze následovat evangelní ideál se přidává k zakladateli menších bratří. I s rodnou sestrou se usazuje u kostela svatého Damiána, kde zanedlouho vyrůstá velmi živá klášterní komunita. Do Božího domu Klára odešla 11. srpna 1253. Už 2 roky na to jí církev kanonizovala. Řád klarisek se záhy rozšířil v Itálii i po celé Evropě. Za patronku televize ustanovil svatou Kláru papež Pavel VI. Roku 1958. A o přímluvu jí prosí i naše sesterská televize Noe. Klára údajně mívala přesná vidění bohoslužeb, na kterých nemohla být. Z jejího dopisu přítelkyni české princezně Anešce čteme: dodržuj stále, co dodržuješ, dělej dále, co děláš, nevzdávej se, ale kráčej rychle a lehce, bez klopítnutí, bezpečně, radostně a vesele po cestě zaručující blaženost. Svátek má Zuzana, jméno z hebrejštiny znamená lilie. Nosila ji i svatá Zuzana římská, mučednice z počátku 4. století, patronka proti pomluvám. Podle pranostiky slunce jasné v den svaté Zuzany kyselost hroznů vyhání.

Rovných 10 let je na věčnosti bývalý kazatel Ochranovského sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Bohumil Kejř. Někdejší předseda Sdružení evangelických křesťanů Kostnická jednota a odpovědný redaktor Kostnických jisker. Jeho kolegyně z tohoto týdenníku Tamar Kočnarová v nekrologu vyzdvihla. Nade vše pak byl mužem bezmezné důvěry v boží vedení a jeho pomoc, a to jak v práci redakční, tak ve své rodině a také v práci církevní a zborové.

strojem, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří, protože zářím, ani obrazem v cizím rámu, ideálem v prvním plánu, ani tvoje představa.

94 let se dnes dožívá přední architekt současnosti Američan profesor Peter David Eisenman, tvůrce podoby židovského památníku v Berlíně vedle Braniborské brány. Tvoří ho 2700 betonových kvádrů. Při otevření v květnu 2005 Eisenman uvedl, že tato práce velice posílila jeho židovskou identitu, kterou si dříve, tak jako mnoho amerických umělců, vědců a intelektuálů, příliš neuvědomoval. 57. narozeniny slaví český misionář v Mongolsku Salesián pater Jaroslav Vracovský. 80. dnes slaví pater Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy, autor knih Vystup nahoru, Cesta k setkávání s Bohem a Pozvání k večeři páně. Jsem rád, že mezi námi žijí někteří lidé bez roušky na srdci, s nimiž se dá i na dálku volně dýchat. Poznamenal na jeho adresu v době covidové pandemie Salesián pater Zdeněk Jančařík. Vackův starší přítel, už zesnulý jezuita pater Jan Rybář, k jeho odchodu do penze napsal. To, co za ta léta řekl, kázal, napsal, by vydalo na knihovnu. Bez doktorátů, bez titulů, bez jakéhokoliv nároku, bez čekání na pochvalu, ale i bez sebelítosti, bez podbízení se natož poklonkování. Vždy s otevřeným hledím, přímým pohledem a jednáním. Důvod k zamyšlení pro nás, sebestředné, domýšlivé, ambiciózní, pro nás rutinéry, frázisty, kariéristy, lenochy a pohodáře, revnivé až záviskivé pleticháře, ty nedoceněné a nenápadité kritiky, jejichž služební život spočívá pouze v ekonomické zajištěnosti a přijímání úcty lidí.

O 10:30 večer se v Radioreportu dozvíme, jak vznikla píseň, která bude brzy v Ostravě doprovázet tisíce mladých lidí. Pozvání k rozhovoru přijala Lucie Pekárková, autorka vítězného návrhu hymny letošního celostátního setkání mládeže. V pořadu prozradí, co za vznikem písně Odvahu dej nám stálo, kde hledala inspiraci a jaká poselství chce předat skladbou, kterou vybrala odborná porota mezi 28 autorskými návrhy.

Rovných 45 let nás dělí od úmrtí básníka a autora knih pro děti spjatého s Brnem Klementa Bochořáka. Komunisté ho po svém nástupu k moci postihli zákazem vydávání a roku 1960 předčasně poslali do penze. Literární historik a kritik Jaroslav Med ho charakterizoval jako básníka výrazně spirituálního ladění, jehož lyrika vyrůstala z hlubokého prožitku křesťana, vnímajícího svět s pokorou a odevzdaností do vůle boží. Z Bochořákova díla zmiňme alespoň tituly Svět, Pláň andělská, Poutník, Betlém, Příběhy a vzpomínky po večerech sebrané, Křížová cesta. V brněnské části Žabovřesky po něm nazvali ulici.

0: Bern.
1: Ve švýcarském Lucernu právě před 30 lety vydechl naposled legendární dirigent a skladatel Rafael Jeroným Kubelík. Stál u zrodu festivalu Pražské jaro. Po emigraci roku 1948 se jako šéf předních operních souborů a orchestrálních těles v Evropě i zámoří stal neúnavným propagátorem české hudby. Dočkal se pádu komunismu, v květnu 1990 se mohl poprvé po 42 letech vrátit do svobodné domoviny. Znovu se chopil taktovky, řídil Smetanovou Mou vlast na zahájení Pražského jara. Návrat Rafaela Kubelíka vzbudil nesmírné nadšení koncertního publika a celé veřejnosti. Kubelík byl živoucím dokladem odporu proti komunismu. V samém závěru života se mu v rodné zemi dostalo oficiálních poct. Byl jmenován českým šéfdirigentem České filharmonie, čestným občanem Prahy a Karlova univerzita mu udělila čestný doktorát.

14 hodin na Proglase posloucháte stále Lenku Pekařovou a protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas, kde nám dnes představím amerického klezmerového hudebníka Yale Stroma, který vystoupí 30. srpna odpoledne v Brně na místě, kde stávala velká synagoga na Nárožní ulici, Přízovi a Spálené. Koncert je součástí festivalu Shtetlfest z alba The Wolf and the Lamb, které Strom natočil se skupinou Hot Stromy. Si na úvod poslechneme instrumentální skladbu Pink's Floyd.

Hraje nám americká klezmerová skupina Jalestrom, Yalestrom and Hot Stromy z alba The Wolf and the Lamb. Pro nás může být zajímavé mimo jiné to, že natáčení probíhalo v synagoze v Moravském Holešově. I když skupina vychází z klezmeru, využívá ve svých skladbách také prvky lidové hudby z Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí i hudby romské a v neposlední řadě pracuje s poezií. To vše pak kapela posouvá do originálního tvaru. V nástrojovém obsazení skupiny najdeme typicky klezmerové nástroje jako akordeon a klarinet a dále například flétny a píšťaly, kontrabas nebo saxofony, které výsledný zvuk posouvají k jazzu. Propojení židovské a romské hudby bude základem koncertního programu, s nímž Yalestrom 30. srpna vystoupí na brněnském Štetlfestu. Vychází z desetiletí etnografického výzkumu hudby někdejších podkarpatské Rusy a vedle tradičních melodií nabídne také autorské skladby inspirované tímto jedinečným kulturním prostředím. My si z jeho alba The Wolf and the Lamb poslechneme ještě píseň The Wolf and the Lamb a Melody from Lithuania. Zpívá Elizabeth Schwartz.

Poslouchali jsme americkou klezmerovou skupinu Yale Strom and Hot Pstromy z alba The Wolf and the Lamb. Yale Strom se svou skupinou vystoupí 30. srpna v Brně na Štetlfestu. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat písničkáři Stanislavu Kahudovi a jeho novému albu. Tímto odpolední Hudební kompas končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 14 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 14.30, začnu vás zvát na různá místa. Dnes to bude Brna, Vysočina jako taková, Telč na Jihlavsku, Mouřenec na Šumavě, Neratov a nebo Ostrava a Olomouc. Nejdřív ale Tereza Richtrová a Libeň.

0: Na brněnské Staré radnici je volně přístupná výstava s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje návštěvníkům stavební a památkovou proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století. Kurátor výstavy historik Michal Konečný sdělil, že cílem bylo ukázat, že radnice, kterou dnes vnímáme jako danou a neměnou, je ve skutečnosti výsledkem neustálých proměn a rozhodnutí několika generací. Blíže Proglasu výstavu představila mluvčí Turistického informačního centra Brna Hana Bánovská.
1: Stará radnice není jenom architektonickou památkou, ale živým svědkem celé historie Brna. V roce 2024 byla zapsána na seznam národních kulturních památek České republiky, což dokazuje, že jde o poklad, který je potřeba udržovat. Stará radnice patří k nejstarším a nejvýznamnějším světským stavbám v Brně. Vznikla už někdy v 13. století. Nicméně procházela v průběhu let různými přestavbami, podepsaly se na ní různé styly, ať už renesanční, arkáda, Siala, která je tam nejznámější siala, která je studní gotiky, ale zanechalo na ní své stopy i třeba baroko nebo rokoko. Poslední takové přestavby probíhaly ve 15. století. Tady tyto přestavby máme zdokumentovány i Národnímu památkovému ústavu fotografiemi. A právě tyto fotografie jsou obsahem té výstavy aktuální na nádvoří. Zároveň ta výstava je trochu zvláštní svojí podobou, protože ty fotografie jsou umístěny na takové dřevěné konstrukci, která připomíná vlastně to lešení, kterým teď je samotná radnice obestavěna kvůli rekonstrukci střechy. Navazuje právě na tady tu estetiku. Výstava byla připravena kurátorem Michalem Konečným, společně s grafitem Jakubem Poláchem a mladými architekty Štěpánem Smolkou, Ondřejem Bradávkou, Tomášem Lovětinským a Martinem Voldanem a Eliškou Hubovou.
0: Sdělila Hana Bánovská z Turistického informačního centra Brna a dodala, že výstava bude k navštívení do konce září.

Vypadly z tašky, dvě pět flašky padaly dolů ulicí. Zastavili se až před divadlem,

0: Skanzen Veselý kopec ožije v sobotu tradičními dožínkami. Celodenní program nabídne ukázky starých zemědělských prací i lidových řemesel. Co návštěvníkům akce nabídne, řekl organizátor Pavel Bulena z Národního muzea v přírodě.
1: Jsou pro ně připraveny ukázky zpracování zemědělských plodin a některých těchto ukázek by se mohli také zúčastnit a sami si je vyzkoušet. Takže třeba mlácení obilí cepem, výrobu hovřísel, loukání másla a mimo těchto ukázek bychom měli i připravené také třeba tušení ovoce. Byly by spuštěné samozřejmě některé naše stroje, takže stabilní benzinový motor by poháněl velkou mlátičku, ve které by se mlátilo obilí. A vedle těchto ukázek máme připravené také další doprovodné programy, doprovodné dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, takže děti by si v našich tematických dílničkách mohly vyrobit třeba papírový obilný klas nebo veselou ovečku, bylinkový škapulíř nebo krotit vrbové proutky a pro dospělé máme připravený i 3-hodinový řezbářský workshop, ve kterém by si mohli třeba z lipového dřeva vyřezat lžičku. A takovou novinkou pro letošní rok by byl bábovkový kvíz, kdy jsme připravili z našich vlastně sbírek zajímavé formy na bábovky. Bábovky jsme upekli a návštěvníci by si mohli zkusit přiřadit bábovku k té správné formě. A nebude to jenom o ukázkách a o dožínkách, ale samozřejmě s dožínkám se pojí také dobré jídlo a pití, takže pro návštěvníky budeme v našich chaloupkách také péct koláče a buchty, také chléb s čerstvě připraveným máslem.
0: Dožínkový průvod projde Veselým kopcem celkem 3x. Lidé si navíc vyzkoušejí výrobu dožínkového věnce, pokračuje organizátor Pavel Bulena.
1: Chtěli bychom jim představit nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako bylo třeba obilí, len nebo ovoce, ale představit si také dožínkové obyčeje. Průvod v podání hlineckého folklorního souboru Vysočan by tyto dožínkové obyčeje představil. Společně s ním by se toho dožínkového průvodu mohli zúčastnit také návštěvníci. V připraveném workshopu by si mohli vyrobit kytičku z obilí a z lučního kvítí, vzít si ji do ruky a projít společně s Vysočanem Veselým kopcem společně s dožínkovým věncem a bábou. Ta bába to býval poslední snop, který se vzal z pole a potom se hospodářovi a hospodářce předal, že vlastně dožínky jsou za námi a obilí je sklizeno. Věříme, že pro návštěvníky jsme připravili zajímavý a pestrý program plný ukázek, zážitků a dobrého jídla, takže v sobotu 15. srpna se na ně budeme na Veselém kopci těšit.
0: Pozval za organizátory sobotních dožínek ve skanzenu Veselý kopec Pavel Bulena.

0: Výstava obrazů Františka Skály začala v Telči. V městské galerii Hasičský dům bude přístupná až do 3. ledna. Autor, který letos oslavil 70. přivezl do města především svoje nejnovější obrazy. Vystavuje i několik fotografií, ukázku z cyklu obálek či vlastních deníků. Jednotný klíč k tvorbě vlastní expozice nemá.
1: Různě se to ovlivňuje navzájem. Pokud je to v nějakém regionálním muzeu nebo někde mimo Prahu, tak tam většinou můžu vystavit jakýkoliv průřez, ale pak je to taky ovlivněno tím, jestli třeba zároveň teď budu mít ještě další výstavu v Boskovicích, která bude jiná, tam budou zase víc spíš objekty a průřez mojí tvorbou, kdežto tady jsou vlastně převážně obrazy, které jsou z posledních 6-7 let.
0: Na hrázi Štěpnického rybníka v Telči už je k vidění jeho monumentální socha Vulpes God a v pátek, 14. srpna, se bude v Orlovně promítat film Veřejný prostor Františka Skály. Se svojí kapelou Třaskavá směs umělec ve stejný den vystoupí na festivalu Prázdniny v Telči.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo

0: kostele svatého Mořice na kopci u šumavského Anína probíhá tradiční mouřenecké léto. Vedle komentovaných denních prohlídek nabízí i ty na pozdní večer.
1: Noční prohlídky ukazují památný středověký kostel s barokní kostnicí na Mouřenci v úplně jiném světle, totiž ve světle svíček, které vytvářejí jedinečnou atmosféru, která vybízí k rozjímání a ke stišení. Během prohlídky můžou lidé slyšet zajímavé příběhy z historie a současnosti Mouřence, třeba jak dostal kostel své jméno, nebo proč jsou na zdech kostela čerti, nebo také o tom, proč je v areálu kostnice, která je dodnes plná lidských ostatků. Návštěvníky určitě zaujme i příběh o tom, jak se před více než 20 lety v kostele na Mouřenci natáčela oblíbená pohádka Anděl Páně. Sraz účastníků prohlídky je ve 22 hodin před kostelem.
0: Říká Lukáš Milota, předseda pořádajícího spolku Přátelé Mouřence. Nejbližší noční prohlídka se uskuteční v pátek, pak další v úterý 18. srpna, v neděli 23. a ve čtvrtek 27. srpna.
1: Dalším pokračováním v pořadí už 14. mouřeneckého léta bude tradiční a oblíbená přednáška historika umění profesora Jana Rojta o vzácných nástěnných středověkých mouřeneckých malbách. Ty byly objevené náhodou v 90. letech při celkové rekonstrukci zničeného kostela. Úplně nejstarší je freska na severní stěně. Je z počátku 14. století a ukazuje jednotlivé výjevy z cyklu Poslední soud. Zajímavý obraz je třeba o vážení duší při posledním soudu. Nebo je tam také obraz o setkání třech živých a třech mrtvých. Zajímavá je také freska v apsidě. Ta je z poloviny 14. století a zobrazuje ukřižovávání Krista, a to kristovými ctnostmi.
0: Doplnil Lukáš Milota. Zmiňovaná přednáška se uskuteční v kostele svatého Mořice v sobotu 17. srpna od 18 hodin.

ležli sokol pod oblaky. Ležli ten bodlák, proč meláky, mně by se to líbilo.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Takové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
2: Hodina, tady je Odpolední Plus. Hezké úterý vám přeje Ondřej Látal.
1: Český rozhlas Plus.
2: Tady je naše nabídka, co stihneme do 15:30. Všeobecná zdravotní pojišťovna je pod tlakem firmy Provizio. Ta převzala aktiva z dílny IZIP a teď požaduje po VZP 250 milionů a pak ještě další miliony korun. O co přesně ve sporu jde? 15 let ve vězení stráví muž, který na přelomu let 2024 a 2025 měsíce ve svém sklepě věznil, byl a znásilňoval unesenou ženu. Trest mu dnes pravomocně potvrdil vrchní soud. U jeho jednání byla taky naše reportérka. Řekne víc. A Maďarsko čeká na svého příštího prezidenta. Parlament by ho měl zvolit v nejbližších minutách. Kandidát je jen jeden a poslanci opoziční strany Fidesz navíc na protest do sálu vůbec nepřišli. Náš zvláštní zpravodaj, který je přímo v maďarském parlamentu, řekne víc. Ale až po zprávách Plusu, které má teď Marie Jakšičová.
3: Hezké odpoledne. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpíkají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat. Říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
3: Více o případu se dozvíte po zprávách. Rumunsku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černavoda kvůli nízkému průtoku Dunaje. Jediný dosud fungující blok by se mohl zastavit už ve čtvrtek. První reaktor elektrárna kvůli suchu uzavřela na konci července. Černavoda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Dosud se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, jako byly zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Výš proti proudu mezitím v Maďarsku hladina řeky mírně stoupla a to umožnilo zvýšit výkon jaderné elektrárny Paks. Stále je tam ale v provozu jen 1 ze 4 reaktorů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
5: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
6: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
5: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 000 000 000 €. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
7: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
8: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
7: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo v dole blízko jihoafrického města Rustenburg, kde jsou naleziště platiny, chromu a niklu. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. Budoucnost stavby haly pro Amazon řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé se obávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
9: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
10: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová.
11: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
10: Později ale zástupci investora v SMS právě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
3: A jak vypadá doprava? Na dálnici D1 na příjezdu do Brna sledujeme hustý provoz v obou směrech. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů, téměř od Židlochovic. A na dálnici D8 na cestě z Prahy do Ústí budete brzdit u sjezdu na Kralupy na 9. kilometru. O kus dál směr Ústí, teď navíc na 25. kilometru čerstvá nehoda. V omezení se srazil kamion s osobním vozidlem. No a v Praze je silný provoz na jižní spojce v Radlické, v Plzeňské od Klamovky, v Troji před Blankou a na Břevnově v Patočkově. Šťastnou cestu. Odpoledne je jasné s teplotami až 29 stupňů, na horách 20 stupňů. V noci bude také jasno s teplotami 11 až 7 stupňů. A zítra bude velmi podobně jako dnes. Nejvyšší teploty 25 až 29, na horách kolem 17. Slyšeli jste zprávy a pokračuje odpolední proud plusu.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ve dnech 14. až 16. srpna 2026 ožije Neratov v Orlických horách poutními slavnostmi. Návštěvníky čeká pestrý duchovní i kulturní program, skvělé jídlo i poctivé pivo ze zdejšího řemeslného pivovaru. Více redaktor Martin Weisbauer.
1: Program zahájí v pátek mše svatá v 8 hodin ve známém poutním kostele se skleněnou střechou na Nebevzetí Panny Marie. V sobotu se můžete o 7:30 ráno zúčastnit pěšího procesí z kostela v Rokytnici v Orlických horách do Neratova nebo komentované prohlídky kostela, která bude probíhat v sobotu i v neděli. Milovníky hudby potěší páteční koncert Spiritual kvartetu a sportovní nadšenci se mohou zúčastnit sobotního běhu naděje. Nebudou chybět ani další koncerty, divadelní představení nebo atrakce pro děti. V provozu bude i vyhlášená neratovská hospoda nebo bistro u proroka. Na zdejším řemeslném jarmarku si mohou poutníci zakoupit také dárky a turistické suvenýry jako vzpomínku na tento zážitek. Celý bohatý program naleznete na stránkách 3x2tv.neratov.cz.

0: Hudební festival Pod širým nebem Medieval Night se koná v pátek a v sobotu v Brně. V letním kině na Špilberku vystoupí i kapela Tempus, která propojuje autorské písně s prvky středověké a rockové hudby. Její charakteristický zvuk dotváří historické nástroje. Co návštěvníky čeká, přiblížil Proglasu člen kapely, hráč na níněru, šalmaje a dudy David Zima.
1: Určitě se můžou těšit na úžasnou atmosféru letního kina Špilberk s krásným výhledem na Brno, na náš hodinu a půl dlouhý koncert, a pokud se zadaří, tak diváci uslyší a hlavně uvidí náš nový videoklip k písni Hudba noci, který jsme relativně nedávno natáčeli. Bude to takový tajemný taneční videoklip a určitě to bude stát za to.
0: Kapela Tempus vystoupí v sobotu od 20.30. Jiné koncerty a doprovodný program nabídne festival už o den dříve.
1: V pátek vystoupí kapela Jeden kmen, která má k hradu Špilberk velmi krásný a takový poutavý vztah. A také jsme pozvali polskou kapelu Kronika, která letos bude zastupovat žánr metalu, folk metalu hlavně. A v sobotu vystoupíme my, Tempus, a před námi ještě naši skvělí kamarádi kapela Valar ze Slovenska. Kromě hudebního vystoupení a všech těch skvělých kapel se také diváci můžou těšit na Kormu, což je pivo s medovinou, takže speciální drink letního kina na Špilberku.
0: Doplnil pro naše vysílání David Zima z kapely Tempus. Za vstupné na jeden festivalový den zaplatíte na místě 550 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa čo.

0: Na ostravském výstavišti Černá louka začíná celostátní setkání mládeže, největší setkání mladých katolíků v Česku. V programu má do neděle přednášky a duchovní zastavení, osobní setkání s tuzemskými biskupy, koncerty a divadla, workshopy a tvořivé dílny, sport, čas pro setkání s přáteli a odpočinek. Moto je podle Ježíšových slov z Janova evangelia odvahu, já jsem přemohl svět. Přímý přenos otevíracího ceremoniálu mohou zájemci sledovat na televizi Noe od 18.55. Setkání organizuje sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže ve spolupráci s Centry pro mládež jednotlivých diecézí. Ředitel sekce pro mládež ČBK, pater Roman Kubín, k přípravám akce řekl.
1: Je to samozřejmě velký kolos, některé týmy jsou možná jako na tom dobře, že všechno už mají připravené a dolaďují poslední detaily. Samozřejmě jsou potom také některé věci, které nám vyvstaly až na poslední chvíli, nebo změny, které jsme nemohli očekávat. Jak to tak bývá, takovýhle akcí trochu komplikují, ale věřím, že to tak společně dáváme dohromady a snažíme se připravit to, co nejlépe pro ty, kteří za chvíli přijedou.
0: Setkání zahájí uvítací ceremoniál.
1: Nachystání téma toho dnešního dne je odvahu, tak je tam režijní vstup, je na toto téma měřen. Potom tam jsou samozřejmě pozdravy představitelů otce biskupa, počínaje přes další hosty, kteří teď budou s námi a kteří nám vlastně tu možnost být tady v Ostravě umožnili. A pak tam bude i prostor pro mladé lidi, kteří právě na toto téma dělali takovou anketu.
0: Roman Kubín připomíná, že nejdůležitější je těšit se na setkání s Bohem.
1: Tak jak jsme každý jiný, tak je to různorodé, těch hostů je okolo 200, to se nedá úplně jako říci, kdo by byl ten největší. Každý má nějaký přístup, nějaké téma, které vlastně je mu blízké, takže samozřejmě jsou to hosté, kteří jsou z oblast wellbeingu a vlastně jak osobního rozvoje, to hosté, kteří třeba jsou právě odborníky v tom duchovním světě, pak tam máme téma toho celého světa, to znamená i takové té ochrany stvoření, fungování všech vztahů a je to skoro 700 dobrovolníků. Někteří jsou samozřejmě takový ti dobrovolníci, kteří budou mít nějakou menší roli, to nebude třeba tak časově náročné a jsou desítky dobrovolníků, kteří na tom setkání už pracují od loňského roku, kde stavili dramaturgii celého setkání a chystali se hosté, domlouvali se.
0: Na setkání mládeže se přihlásilo 3200 mladých.
1: Ti, kteří by chtěli přijet, tak mohou vždycky přijet buď na jednodenní vstup a zaregistrovat se vlastně na informačním stánku na Černé louce, nebo přijet na celou dobu a být tady s námi. Takže vítáme každého, zvláště ty, kterým je od 14 do 26 let. A potom máme i samozřejmě programy, které jsou otevřené v rámci Ostravy, to znamená nějaké koncerty, divadla, to se dá dohledat na webových stránkách. Největší otevřenost bude v sobotu, kdy bude ten pro rodiny, kdy se k nám připojí, většinou to bývá tak jako kolem 1000 až 1500 rodin.
0: Prozradil pater Roman Kubín, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference.

0: Charita Olomouc bude mít od září nového ředitele. Po téměř 30 letech působení v organizaci a 7 letech ve funkci ředitele se Petr Prince rozhodl pro profesní změnu. Od 1. září ho ve vedení vystřídá dosavadní zástupce Jan Buka. Marie Šnejvajsová za Charitu doplnila.
1: Pan ředitel dosavadní tady působil opravdu hodně let a myslím si, že ten hlavním důvod byl, že měl nějakou i profesní změnu, že charitou je zpět dlouho, bavilo ho to tady, ale myslím, že každý se v životě potřebuje posunout i někam dál, nadechnout se a vidí taky svěží vítr, který to za něj může vzít, takže využil tady těch okolností a uzná, že teď je doba, pojďme udělat tento krok.
0: Podle Marie Šnevajsové má Jan Buka díky dlouholeté spolupráci s Petrem Princem dobrý přehled o směřování Charity Olomouc i jejich hodnotách.
1: Podílel se na vzniku významných projektů investičních, měl vlastně pod sebou celé materiální zázemí organizace, takže jeho dosavadní zkušenosti jsou opravdu velikým přínosem pro celou organizaci, takže to si myslím, že je ten hlavní důvod. Stejné zůstane podle mě zatím to uspořádání charitní, že vlastně on navazuje na práci dosavadního pana ředitele. A co se změní, to samozřejmě nikdo dopředu neví, ale jak sám řekl, že se navazovat na to, co už je, tak si myslím, že žádné velké změny očekávat hned tento rok nemusíme, že to bude takové pozvolné předání kompetencí a snad vše proběhne tak hladce. Co potom přinese další budoucnost, to se necháme překvapit.
0: Nového ředitele jmenuje olomoucký arcibiskup na návrh Roberta Neugebauera, ředitele arcidiecézní charity Olomouc.

Za pár vteřin je 16 hodin a to znamená, že se od mikrofonu loučí Lenka Pekařová. Vy se za chviličku můžete těšit na Slyšte lidé s Milanem Tesařem o zvěny Nirvány. No a jak jsem říkala, od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová a já předávám moderátorský mikrofon své kolegyni Alče Rubášové.

Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Dnes vás zvu na výlet za Nirvánou, čímž nemyslím pojem z žádného východního náboženství, ale americkou kapelu, která sice fungovala jen krátce na přelomu 80. a 90. let, ale zanechala v hudebních dějinách nesmazatelnou stopu. V posledních letech si všímám, kolik jazzových muzikantů zpracovává nejen největší hit Smells Like Teen Spirit, ale také další písně Nirvány. A zdaleka to nejsou pouze jazzmeni. A tak vás zvu k pořadu Ozvěny Nirvány, ve kterém se na tuto americkou rockovou legendu podíváme trochu jinak. Nepůjde tedy pouze o jazz, i když ten bude převažovat. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Spirit of Nirvana od americké skupiny Ancient Future. Vychází z hitu Smells Like Teen Spirit, který kapelník Matthew Monfort přepracoval do meditativní podoby inspirované severoindickou klasickou hudbou. Místo energie stylu grunge staví na melodii, improvizaci a jemných akustických barvách. Skladbu vydal nejprve jako samostatný single, poté na EP Purple Spirit, na kterém dále figurovala úprava Purple Haze od Jimiho Hendrixe. Vedle Monforta, který hraje na kytary, ve skladbě účinkují Mariah Parker na santur, což je turecký nebo perský druh cymbálu, a Benji Wertheimer na tabla, indické bubínky. Právě kombinace těchto nástrojů dodává známé písni nový, téměř rágový charakter.

Hrála nám skupina Ancient Future úpravu slavné skladby kapely Nirvana Smells Like Teen Spirit. Nirvana sice patří k legendám světové rockové historie, ale existovala pouhých 7 let. Vznikla v roce 1987 v Aberdeenu ve státě Washington a skončila po smrti svého zpěváka a kytaristy Kurta Cobaina v dubnu 1994. Přesto během této krátké doby zásadně proměnila podobu světového roku. Její skladbu Breed nám teď bude hrát izraelská skupina Šaloš. Impuls k natočení této skladby přišel od izraelské rozhlasové stanice. Jazzové trio se této výzvy chopilo po svém a proměnilo 2,5-minutový grungeový nářez v instrumentální jazzrockovou skladbu plnou rytmických zvratů a improvizace. Nahrávka vyšla v roce 2020 na albu Broken Balance. Samotné trio Šaloš se nehlásí k čistě jazzové estetice. Inspiruje se swingem, stejně jako třeba metalem.

To byla tedy ukázka z alba Broken Balance izraelského tria Shalosh, píseň Breed, původně od skupiny Nirvana. Konkrétně skladba Breed vyšla na slavném albu Nevermind a i když to nebyl oficiální single, časopis Rolling Stone ji v roce 2015 označil za čtvrtou nejlepší skladbu Nirvány vůbec. Alba Nevermind se prodalo více než 30 milionů kopií, což z něj dělá jedno z 25 nejprodávanějších alb v historii populární hudby. Pod názvem Folk Nevermind se dali dohromady tři belgičtí folkoví hudebníci, aby vytvořili projekt, kterým vzdají Nirváně a jejímu slavnému albu poctu. Jsou to zpěvák a kytarista Manny Champagne, houslista Damien Chierici a akordeonista Didier Laloa. Na nahrávce hostují další hosté, jako například zpěvačka Alma Laloa, hráč na klávesi Erno Le Mantolé, Mathieu Lacrosse na buzuki nebo Michel van Achter, který přispěl elektronickými beaty. Jejich příspěvky jemně rozšiřují zvukové možnosti alba, aniž by narušili jeho převážně akustický charakter. Projekt ukazuje, že písně Nirvány mohou fungovat i ve folkovém žánru. Melodie skladeb jako Come As You Are, Polly, Lithium nebo All Apologies obstojí i v prostředí inspirovaném belgickou a keltskou lidovou hudbou, což je hlavní myšlenka celého alba. Aranže stojí na akustických nástrojích, především na diatonickém akordeonu, houslích a kytaře. Místo grangeové syrovosti přinášejí melodické, místy až komorní pojetí, které odhaluje sílu písní Kurta Cobaina bez elektrických kytar. Poslechneme si píseň All Apologies.

Zpíval a na kytaru hrál Manu Champagne, na housle hrál Damien Chierici a na akordeon Didier Laloa. Dohromady folk Nevermind z Belgie. A my teď míříme za další úpravou skladby skupiny Nirvana opět na americkou jazzovou scénu. Předtím zmíním, že album Nevermind vyšlo v září 1991 a v lednu následujícího roku se dostalo na první místo americké hitparády, kde se sadilo strůnu Michaela Jacksona. Byl to symbolický okamžik, který ukázal nástup alternativního roku do hlavního proudu.

hudbě. V Meldauově podání se z grangeového hitu stává téměř impresionistická klavírní skladba. Místo syrové energie elektrických kytar staví na dynamických kontrastech bohaté harmonii a postupně gradující improvizaci.

V pořadu Slyšte lidé jsme se dnes vypravili za Nirvánou. Posloucháme úpravy skladeb této americké skupiny v podání různých umělců, ať už jazzových nebo folkových. Konkrétně nejslavnější skladba Nirvány Smells Like Teen Spirit se dočkala už mnoha jazzových verzí. A tak si po solové klavírní od Breda Meldaua pojďme hned poslechnout ještě jednu. Tentokrát budou hrát bratři Wasserfuhrovi z Německa, Julian na trubku a Roman na klavír a syntezátory. Jejich pojetí je opět pomalé a lyrické. I v tomto případě melodická interpretace odhaluje jinou tvář slavného hitu a ukazuje, jak silná je jeho samotná melodie. Wasserfuhrovi se nesnaží Nirvánu jazzově předělat, ale znovu ji vyprávět. Jejich verze stojí na melodii, atmosféře a jemné souhře trubky a klavíru, takže působí spíše jako meditativní vzpomínka na tvorbu Kurta Cobaina, než jako efektní crossover. V nahrávce účinkují i hosté jako baskytarista Tim Lefevre nebo bubeník Keith Carlock.

Posloucháme skladby skupiny Nirvana v podání umělců z celého světa. Jako poctu tvorbě Nirvány pojal své první album Heart Shaped slovenský kytarista Tomáš Lukáč. Zařadil na ně hned 8 úprav písní americké kapely, jako Smells Like Teen Spirit, Heart Shaped Box, All Apologies, Dumb nebo You Know You're Right. Album bylo na Slovensku nominováno na jazzovou cenu Esprit a potvrdilo Tomáše Lukáče jako hudebníka, který dokáže přirozeně propojit svět grunge a současného jazzu. Ani v jeho případě nejde o pouhý převod rockového stylu grunge do jazzového jazyka. Lukáč zachovává výrazné melodie, ale rozvíjí je pomocí improvizace, proměnlivých rytmů i rockové energie, takže jednotlivé skladby fungují jako plnohodnotné moderní jazzové kompozice. Poslechneme si úpravu skladby On a Plane.

opakovaně zmiňujeme, že jazzové nebo folkové úpravy hitů skupiny Nirvana jsou klidnější než originál. Přitom název kapely údajně vybral Kurt Cobain záměrně jako opak agresivního punkového názvosloví. Slovo Nirvana označuje v buddhismu stav osvobození a vnitřního klidu. Cobain chtěl jméno, které bude znít příjemně, krásně a trochu tajemně. Ostatně i samotná Nirvana dokázala hrát jemně. Legendární koncert MTV Unplugged ukázal úplně jinou tvář skupiny. Místo očekávaných hitů kapela zařadila řadu převzatých skladeb, například od Meat Puppets, Led Bellyho nebo Davida Bowieho. Své vlastní skladby pak hrála v téměř folkových úpravách. Album z tohoto vystoupení dnes patří k nejuznávanějším živým nahrávkám v historii rocku. Jednou z takových klidných a akustických písní Nirvány je Something in the Way. Jejíž úpravu zařadila v roce 2020 na své album The Tunis Diaries tuniská zpěvačka Emel. Její verze není pouze převzatou písní. Vedle Cobainova původního textu zpívá Emel také vlastní arabské pasáže, čímž dává skladbě nový význam a propojuje osobní i společenskou zkušenost se svým kulturním zázemím. Emelina interpretace proměňuje rockovou baladu v meditativní, téměř orientální zpěv. Minimalistický doprovod a její výrazný hlas zdůrazňují melancholii skladby a ukazují, že hudba Kurta Cobaina dokáže přirozeně oslovit i posluchače mimo západní rockovou tradici.

Takto si tedy s písní skupiny Nirvana poradila tuniská zpěvačka Emel. Kurt Cobain, kytarista a zpěvák Nirvány, sice zemřel v roce 1994, čímž také slavná kapela zanikla, ale na scéně dál působí jeho kolega, bubeník Nirvány Dave Grohl. Ten v roce 1994 založil skupinu Foo Fighters, která úspěšně funguje už více než 3 desetiletí. Třetí člen Nirvány, baskytarista Krist Novoselič, se v poslední době více než hudbě věnuje politice. V květnu 2023 vstoupil do politické strany Forward Party a stal se jejím předsedou ve státě Washington. Ze strany začátkem roku 2024 odešel a založil vlastní regionální politickou stranu Cascade Party of Washington. Ale pojďme zpět k písním Nirvány. Maďarská zpěvačka Linda Kováč zařadila v roce 2017 na své album Recycle úpravu písně Come As You Are. To je další skladba, která pro svou silnou melodii a lyrickou atmosféru přitahuje jazzové muzikanty. V akustické jazzové verzi Lindy Kováč zní takto.

Posloucháme úpravy písní skupiny Nirvana v podání různých interpretů. Lindu Kováč v této úpravě skladby Come As You Are doprovázeli Márton Feňveši na kytaru a Andráš Déš na perkuse. Mimochodem v jiné zaznamenané verzi této písně maďarskou zpěvačku doprovází pouze György Orbán na kontrabas. My jsme v úvodu pořadu poslouchali hned tři úpravy největšího hitu Nirvány Smells Like Teen Spirit. Tento trochu záhadný název vznikl jako vtip. Kamarádka Kathleen Hanna z kapely Bikini Kill napsala Cobainovi na zeď nápis Kurt voní jako Teen Spirit. Myslela tím deodorant Teen Spirit, který používala Cobainova tehdejší přítelkyně. Cobain značku prý neznal a domníval se, že jde o nějaké poetické revoluční heslo, tolik legenda. My si na závěr poslechneme skladbu In Bloom, což byl čtvrtý single z alba Nevermind, vydaný v listopadu 1992. Jako poctu Kurtu Cobainovi tuto píseň natočil v roce 2016 americký country zpěvák Sturgill Simpson. Zařadil ji na album A Sailor's Guide to Earth, které jako celek věnoval svému novorozenému synovi. Zajímavé je, že Simpson v jednom detailu změnil text písně. Zatímco Cobain zpívá neví, co znamená to, co říkám, a tak odkazuje k nepochopení Nirvány ze strany části publika, Simpson z toho udělal neví, co znamená někoho milovat, protože tak si text z mládí chybně zapamatoval. Když zjistil chybu, požádal správce Cobainovy pozůstalosti o svolení tuto drobnou změnu ponechat, protože zapadala do celkového poselství alba o lásce a otcovství. A já myslím, že právě tato píseň bude to nejlepší na závěr dnešního pořadu. Připravil jej pro vás a na vaše reakce se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Kupka.

0: Nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Útočník Kuchta a brankář Vindal míří na hostování z pražské fotbalové Sparty. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce a zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
3: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
4: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhoštského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jednička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
6: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
2: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
7: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
8: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
7: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta odcházejí z fotbalové Sparty Praha. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
10: Spartu opouštějí strůjci posledního mistrovského titulu letenských v roce 2024. 29-letý Kuchta okusí své třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Se Spartou Jan Kuchta vyhrál domácí pohár a získal dva mistrovské tituly. U druhého z nich byl i Pítr Vindál. Společně zažili předloňský postup Pražanů do hlavní fáze Ligy mistrů. Kuchta i Vindál budou ve Varšavě respektive Janově hostovat do konce sezóny. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
9: Už bez Kuchty a Vindála odehraje Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
11: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už sice z omezení na Šmejkalce z 24. kilometru odtáhli nepojízdnou dodávku, no kolona se rozjíždí jen velmi pomalu. Začíná u nájezdu od Říčan kolem 12. kilometru, zdržení stále půl hodiny. Na D1 v Brně kolony obousměrně. Na příjezdu z Prahy je to už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru osobním autem půl hodiny do zúžení u D2. Opačně na výjezdu na Prahu se auta vlečou od nájezdu z D2 za připojení od výstaviště asi 20 minut. A předtím je i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna fronta kamionů pravým pruhem z 9. kilometru. V Praze kolony na okruhu směrem na letiště od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova, směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu. Východní okruh je hodně ucpaný před Kbelskou, roztrhaná fronta je z jižní spojky dál Štěrboholskou kolem Černého mostu do Novopatské, osobním autem celý úsek asi 50 minut. Na jižní spojce ucpaný úsek od Vídeňské až před regulovaný vjezd do Mrazovky minimálně na 20 minut. Kolony na magistrále v centru, v širokém okolí Ohrady, taky kolem Jarova do spojovací a na řadě dalších míst. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu. A kdo se

17 hodin a 10 minut. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová a k poslechu vám teď nabízím Barvínek Lenky Pekařové a Tamary Suchánkové. Jedná se o reprízu pořadu z října 2025.

0: Ahoj všichni, posloucháte Barvínek, od mikrofonu vás zdraví Lenka
1: a Tamara. A dneska se spolu vydáme na cestu.
0: Ale nebude to jen tak ledajaká cesta, bude to pouť. Tamaro, ty už jsi na několika poutích byla, viď?
1: No a každá z nich byla úplně jiná. Ale možná bychom měli nejdříve vysvětlit, co to vlastně ta pouť je, protože někdo si možná z dětí představí houpačky a cukrovou vatu.
0: No právě. Taky se tomu říká pouť, že jo? Uh-huh. Jako kolotoče a střelnice. Uh-huh. Ale dneska se budeme bavit o jiném druhu pouti. O cestě, kterou člověk podnikne většinou kvůli víře nebo proto, že chce být blíž Bohu.
1: Přesně tak. Pouť je vlastně zvláštní cesta s nějakým vnitřním cílem. Nejde jen o to někam dojít, ale o to, proč tam člověk vůbec jde. Někdo putuje, aby prosil, jiný, aby děkoval, a někdo třeba jenom proto, že potřebuje čas přemýšlet anebo něco hledá.
0: A většinou je to cesta na nějaké významné místo, třeba do kostela, k soše, do hor nebo dokonce do jiného státu. Ale když se řekne pouť, nemusí to být hned dlouhá cesta do ciziny. Někdy může být pouť i krátká. Třeba když si člověk udělá klidnou procházku do lesa a přemýšlí o životě.
1: To je pravda. Pouť může být i uvnitř nás. Je to chvíle, kdy něco v sobě opouštíme, třeba starosti, spěch nebo zlobu. A místo toho přijímáme klid, pokoj a naději.
0: To se mi moc líbí. Takže pouť je taková cesta, která nás mění, i když to třeba ani nečekáme.
1: Je to tak? Ano. A právě o takových poutích si dnes budeme povídat. Třeba o cestě do Assisi, kde žil svatý František, a taky o pouti do Medjugorje, kam jezdí lidé z celého světa.
0: Tak pojďme na to, ať se můžeme trochu spolu projít po cestách, které vedou nejen krajinou, ale i srdcem. Nejdřív si ale poslechneme první písničku.
2: Nádeje, večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši.

iba na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál. Tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

0: Nevím, jestli bychom neměli nejdříve děti seznámit s tím, co no, to rozhodně. Vlastně Medjugorje je.
1: Kde vlastně Medjugorje je a co to je za místo?
0: Určitě jste to slyšeli třeba od svých babiček nebo maminek. Medjugorje, to je městečko, je to v části země, která se jmenuje Hercegovina. Je 25 kilometrů jihozápadně od města Mostar a asi 1100 kilometrů z Brna. Takže toto nejdelší cestu jsem měla autobusem. No a Medjugorje má vlastně takový slovanský původ, znamená vlastně, to už to tak zní, Medjugorje, takže v tom slovanském je to mezi horami.
1: Jsem si říkala, že gor je hora.
0: Ano, a opravdu tady mezi horami to je, když tam jedete, je to až neskutečné, kudy ten autobus projíždí, když vás tam veze. Známe je to právě tím, že toto obyčejné městečko, to ani nebylo, to bylo spíš taková vesnička. Byla to farnost, která se skládala z 5 malých obcí, rozmístěných všude v okolí. No a pak se najednou úplně všechno změnilo. Protože 24. června roku 1981 se šestici malých dětí, kterým bylo 10 až 16 let, začala zjevovat Panna Maria a představila se jako královna míru. No to si neumíte představit, co se tam asi dělo. Počátky to byly velmi těžké, protože v té době vlastně tam vládl komunistický režim a ten začal proti tomuto bojovat, jak jenom mohl. Ti vizionáři, jak se říká tady těm dětem, kteří ji viděli, protože oni tu Pannu Marii neviděli všichni, viděli tyhle ty děti, tak vlastně byli opakovaně vyslýcháni, byli podrobováni lékařským, psychologickým i psychiatrickým zkoumáním. Policie je pronásledovala, bylo jim zakázáno stýkat se s těmi lidmi. Lidi začali velice brzy na toto místo přicházet a vlastně čím dál víc věřit a toužili potom i spatřit taky. Já když jsem byla v Medjugorje, jsem se setkala s sestrou Ivankou a ona vlastně v té době, v tom roce 1981, tak byla dítě, které mělo asi 9 let. A bylo tak neskutečné poslouchat, co vyprávěla. Já třeba otázka zněla, jestli třeba nezáviděla těm dětem, že ona ji nevidí jako tu Pannu Marii, když se zjevila a pozvala tam i řadu dalších lidí, viděli jenom to velké světlo, tak jestli ji neviděla a ona říkala, kde pak? Já jsem se bála, já jsem nechtěla.
1: Teda já bych se tam i taky bála.
0: Jsou to rozporuplné pocity.
1: Sice jako by to bylo úplně, ještě řeknu, hustý vidět Pannu Marii, ale zároveň věřila bys tomu v ten moment?
0: No, kdybych ji viděla, tak určitě. A určitě se tam dělá spousta věcí. A taky řekněme si, Lani, že když se děti zamyslí, tak Panna Maria se většinou zjevovala dětem. Všude, kde,
1: vlastně jo?
0: Vždycky se zjevila dětem. A já si to vysvětluji tím, že je to proto, že děti mají takové krásné, čisté srdce. Neskažené, nepopsaný list, že všechny děti, když se narodí, tak jsou opravdu jak taková nepopsaná kniha.
1: A možná jsou na to i svým způsobem citlivější, protože mají i třeba rozvinutější fantazii a jsou schopní pojmout více té představy toho, že se jim najednou někdo zjevil, protože nám dospělým už je to tak jako rozmlouváno.
0: Já bych ještě řekla, že mají hlavně plné srdce lásky, které vůbec nerozlišuje, co je fantazie a co vlastně je skutečná věc. Takže to plné srdce lásky máme všichni na začátku, ale potom postupem let naším životem a výchovou a prostředím, v kterém žijeme, tak se tak jako ne každý si ho uhájí a uchrání. A proto si myslím, že se zjevovala právě těmto dětem. A musíme říct, že ty děti vlastně tam žijí dodnes už. Mají hodně let. A že ta Panna Marie se jim zjevuje stále. A je to vždycky každého.
1: Samým dětem, kteří už jsou dospělí. Možná babičky a dědečkové.
0: Ano, ano. Vlastně každého 25. v měsíci si tito vizionáři, kteří už mají svoje rodiny, svoje děti a zůstali tam všichni samozřejmě, tak si zvou lidi do svých obydlí, do kostela, na místa, kde se potkávají, nebo k tomu kříži, kde se ona zjevila. A oni

0: Je spousta druhů. Buď se můžete vydat pěšky jen tak celou cestu. Ovšem, to je o něčem. Mám třeba kamaráda, který se vydal ze Zlína z Provodova pěšky po vlastní ose až do San Giovanni Rotondo v Itálii. My tak... tu máme kolegu v rádiu, že jo, který se nedávno vrátil z pouti, kde taky šel asi 280 kilometrů. Známe, mám kamarádku, která taky chodí na poutě. Jsou to obrovské cesty, kde i přespávají za každého počasí. Jsou mokří a potkávají cestou spoustu lidí. O tom si můžeme taky někdy povídat.
1: Tu nejčastější děti můžou znát jako Camino.
0: Ano.
1: Že jo, ta je hodně dlouhá, to je snad 600 kilometrů, kterou... aby si ji splnil, tak my si musíš ujít alespoň nějaký počet kilometrů. A je to docela dost, ale chodí to hodně lidí.
0: A ty lidi se vrací a jdou po druhé, po třetí.
1: Někteří to mají jako pravidelnou náplň svého života.
0: Ano, ano. A já jim úplně rozumím, protože to musíte zažít. Takže to je ten jeden druh té pouti. A pak je tady ta pouť třeba, kdy se můžete domluvit i vy. Třeba máme tady u nás spoustu krásných míst poutních, ať je to Svatý Hostýn, Velehrad a takových je spousta. Nebo jak jsem už zmiňovala, ten polo. Ano, u nás třeba, já pořád mluvím o tom blízko mého domova, jak je Zlínský kraj a Provodov, ale přesně, jak říkáš, Zelená hora v celé republice a Tetín a všechno. A tam všude se dá dojít, že někde prostě přijedete autem s rodiči nebo autobusem, zastavíte a pak si vezmete baťušky a najdete si předem cestu a půjdete. Nejde jenom o to jít, je to super, ale něco o něčem přemýšlet.
1: Jak moje maminka říká, cesta je taky cíl.
0: No a pak je ta moje cesta, kterou jsem si vybrala, protože Bosna a Hercegovina, že to je hodně daleko, to už máte dolů, když jedete na Makarskou v Chorvatsku, je to kousíček s tama, tak tam jedete autobusem. Mám kamarádku, která se mi tady i když se měla, měli jsme tady rozhovory právě o těch zájezdech, takže tam jsme přijeli autobusem, no a potom jsme tam byli týden. A tam už vlastně zaparkujete a ten týden chodíte pěšky, je tam obrovské, jsou tam obrovské možnosti, jsou tam dva takové posvátné kopce, na které vyjdete, tam ani se busem nikde nedá a je to vlastně taková romantika. Takže
1: no.
0: Busem.
1: No a takže jste tam dojeli busem a co třeba šla si i nějakou pouť pěšky?
0: Jako takovou, o které jsem mluvila na začátku, ne, ale tady ti to úplně stačí, protože když tam jsi, tak třeba zrovna v tom Medjugorje vlastně můžeš, nebo můžeš, každý tam jde proto, aby vyšel na Podbrdo. Protože na kopci Podbrdo se vlastně zjevila ta Panna Marie dětem. A to vám teda můžu říct, že když jsem to šla poprvé v životě, tak jsem říkala, to ani nevídu. Jsou to ostré kopce, ostré takové jako kameny, jo, to nejdete po cestě, to jdete po kamenech. A ta cesta není úplně dobrá, takže to chce opravdu velmi kvalitní obuv. A já se teda přiznám, že si pomáhám i walking holema, protože se sem tam musíte i zapřít, abyste třeba neuklouzli a nespadli. Ale o to víc mě fascinuje to, že tam třeba chodili úplně bosky. Bosy jsou vyzutí bez bot. A vlastně ta svoje trápení, která mají, tak vlastně vynášejí nahoru k tomu místu zjevení té Panny Marie a tam jako to obětují, tam za to prosí. A to, když jsem viděla, tak to je jako velmi silné. Nebo když stejně tak je tam ten druhý kopec Križevac, na jehož vrcholu stojí nádherný kříž. Uvnitř v jeho útrobách jsou části kříže Ježíšova, kde byl ukřižován a lidé se k němu modlí. Objímají ho, je obrovský a stojí vlastně na těch kopcích. A tam je to stejný, vlastně pod nohama máte stejný materiál, takže jdete po těch kamenech a taky lidé bosky. Nebo viděla jsem už i člověka, který šel po kolenou. To vůbec nechápete. Možná jak větší trápení člověk nese, tím víc se tam jako... tam jde s tou pokorou. Takže já jsem v těch pohorách teda já s těmi walking holemi jsem s velkou pokorou sledovala tyto modlící se lidi, kteří jdou nahoru a je to fakt jako velký. Takže to máš takovou pouť, to si zasloužíš. To seš nahoře teda jako dorch.
1: Jo, tak to rozhodně jako nemyslela jsem to úplně tak, že bys jako nikam nešla.
0: A můžu ti říct, že ale... i když jdeš dolů po těch mokrých kamenech, tak se mi stalo minule, že normálně jsem podklouzla. No, možná mi to srovnalo
1: kolik
0: záda.
1: Kolik svahu si jela?
0: Jela jsem hodně. Rána jako zděla. Vypadala jsem podle toho, protože ty kameny, když jsou mokré, tak hodně kloužou. No, ale prostě něco tam člověk.
1: No a co osobně tobě na pouti nejvíc pomáhá? Jsou to třeba lidé, nebo spíš modlitba, nebo třeba naopak úplně ticho?
0: Já si myslím, že všechno. Na té pouti si člověk projde vším. Je rád, když tam potká nové lidi, když jsou, až tě narazíte na dobré lidi, většinou sympatické, když tam lidi chodí se stejným účelem jako vy na taková místa, tak vždycky potkáte někoho velmi zajímavého. Pak jsou chvíle, kdy potřebujete úplné ticho. A pak jsou hlavně ty chvíle, kdy potřebujete modlitbu. A to většinou třeba, když

0: chodí na ten kopec na ten, s tím křížem, na ten křižovatec, tak tam je i teda na obou dvou kopcích je křížová cesta. A tam potkáváte obrovské davy lidí, ve všech jazycích na světě mluví a všichni se modlí růženec, křížovou cestu, různá rozjímání slyšíte ve všech jazycích. Jo. Takže to je fakt jako síla. Někdy je to tam jak na silné a rušné silnici.
1: Ale svým způsobem to zní, že vlastně i když každý z nich mluví svým jiným mateřským jazykem, tak všichni mluví svým způsobem stejným jazykem, protože se modlí všichni tě ten růženec.
0: Ono ta, jak já říkám dětem v nábožku, Bible je jedna z knih, která je nejvíc prodávána na celém světě. Každý rok se prostě jí prodá úplně nejvíc. Ať si to někdo myslí.
1: A to si vím, že nenapsali ani druhý díl.
0: A pořád to čtou dokola. A ve všech jazycích. A co ještě jsem si tam uvědomila, je krásné, a to fakt to bych ti přála zažít. To jsem tam zažila taky poprvé, že když potom bývají tam ty večery, kdy jsou ty společné mše svaté, a to je ten amfiteátr, to mi posluchači, kteří tohle to už znají, tak mi dají za pravdu, kdo tam byl, kde se vejdou opravdu tisíce lidí, tak fakt, když se modlí, tak se třeba růženec modlí každý ve svém jazyce. A teď si představ, kolik těch lidí z celého světa tam je, ale říkáme ze světa, neříkáme jenom tady z Evropy. A teď se modlí ten růženec svým jazykem. Předříkávaný je tam v té chorvačtině, takže to jako prostě slyšíš. A teď najednou všichni ale odpovídají stejně. A tam jsem si uvědomila, jak je krásně modlitba vlastně zdravá, zvuková, malebná, že byť ta slova říkáme jinak, tak my ty slovanské jazyky jsou podobné, tak jako v tom rytmu toho verše všichni zhruba končí stejně a začínají stejně.
1: Takže to zní skoro podobně, ano. Ale vlastně nerozumíš tomu, ano. Co říká ten druhý, takže, ale vlastně tak. Ano.
0: On ti chorvatsky tam řekne zdravá, Maria, milosti plná, Pán s tebou. A teďka všichni odpovídají. Svatá Maria, jazyku. Matko Boží. Ale ve svém jazyce. Neskutečný. Jako neskutečný. Tam si myslím, že jsem si poprvé uvědomila, že když člověk třeba má pochybnosti s vírou, nebo někdy i třeba během toho našeho života ve víře, máme pocit, že je nás málo, že nám třeba okolí nerozumí, že jsme výjimeční, divní, že chodíme do kostela, věříme, tak doporučuju jet tam, protože tam to sebevědomí získáte.
1: Takže pro jistotu můžete přemluvit rodiče, že víte, co chcete dělat o prázdninách.
0: Jděte se tam podívat, je to tam fakt
1: Já si myslím, ale že to za to svým způsobem opravdu stojí. Otázka je, jestli třeba ty nejmenší to zvládnou vylíst až nahoru.
0: Tam jsou tak maličký děti, až mi to překvapuje někde.
1: Ale vlastně bych i čekala, že to svým způsobem možná ty děti zvládnou mnohem líp, než my dospělí.
0: Jo, určitě. A ty děti tam nesmí chybět, že jo?
1: Tak no tak to rozhodně. A to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli máš něco, na co z té pouti nejsi schopná zapomenout, nebo ano. Naopak nechceš zapomenout.
0: Nemůžu a ani nechci. A možná je to i takové svědectví a motivace taky pro vás, kdo třeba v něčem přemýšlíte, ještě hledáte, co je prostě a není možné. Tak toto byl ten první moment, který byl pro mě nevysvětlitelný. A pak ještě jeden, kdy my jsme tam byli v době, kdy asi 300 kněží z celého světa tam obnovovalo své sliby po nějaké prostě jejich setkání. A my jsme tam byli v tu chvíli, kdy vlastně oni končili a najednou ten, který to tam vedl, ten biskup, nevím, z které země byl, tak řekl, a teď otevřte brány a pusťte je všechny mezi lidi. Představte si, když 300 kněží úplně v bílém, který jsme tam potkali, Mariana Kufu si pamatuju, že vlastně všichni vyšli mezi ty lidi a kamarádka říká, pojď, oni budou všem žehnat. A já jsem říkala, no, to jsem viděla ty tisíce lidí, říkám, tak to určitě, pojď, to nemá cenu, nebudem tady čekat. A ona, ne, počkej, fakt počkáme. A najednou ty lidi prostě se tak organizovaně postavili do těch řad. A teď jak bílí mravenečci, vyběhli všichni ti kněží mezi ty lidi a chodili. A představte si, jako nad každým člověkem, který tam byl, se zastavili a každému žehnali.
1: Tyjo.
0: To byl tak neskutečný zážitek. No a teď já jsem se tak dívala a teď se tak dívám doprava a najednou vidím, že jako k nám, k té naší řadě, jak jsme stáli, se opravdu v velmi krátké době přibližoval kněz. Byl to Černoch. Já nevím, kdo z vás třeba slyšel knížku pohádka o stříčku Tomovi. To je tak nádherná knížka, Chaloupka strička Toma. To byl přesně takový nádherný pohádkový člověk. Měl, jak mají ty černé vlasy, on neměl šedivé, měl obrovské hnědé oči, velikánské oči a byl takový velký. A šel celý v tom bílém. Ten kontrast byl tak neskutečný a blížil se k nám a najednou vedle mě paní spadla. A já jsem byla s kamarádkou, ona byla zdravotní sestra, byla tam se mnou taky poprvé, tak jsme jako vyskočili a teď jsme ji chtěli zachraňovat. A oni nám říkali, ne, nechte jí, to přejde. To bylo pro nás něco jako... A paní se opravdu za chvilinku otřepala, vstala, to pro mě to bylo neskutečný.
1: No, tak prostě já už bych taky asi zachraňovala.
0: My jsme zachraňovali všechny pod tou modlitbou a najednou přišel ke mně a teď zůstala stát a to je ten moment, který prostě si nesu, ponesu si celý život v srdci. Kdy si stoupil naproti mě a teď se na mě zůstal stát a teď se jenom díval. A on měl tak obrovské, hluboké oči, že já jsem v tu chvíli jsem se úplně ztratila. Já jsem měla pocit, že jsem někde úplně jinde, že tam ani nejsem. A pak vzal ty svoje velké dlaně z hora stmavé, ze spod nádherně světlé. A teď mě prostě položil na tu hlavu. Mě jenom tak něco nepovalí. Ale můžu vám říct, že to bylo jako jeden z nejkrásnějších pocitů, který jsem v životě zažila v tu chvíli. A byl, to vás chytí až v srdci, to vás něco pohladí. To bylo něco tak neskutečného. Pak zase ty, pak jsem modlil, pak ty ruce sundal, chvíli jsme se na sebe ještě dívali a já věřím tomu, že tehdy mi tam něco předal. Od té doby jsem tam pak nebyla řadu let a už jsem se tam znovu vrátila právě o ní, zase takové to volání. Někdy na to nezapomenu. To jsou věci, které vás tak nějak jako poznamenají.
1: To zní hodně, hodně zajímavě.
0: Jo.
1: A já myslím tamy, že to můžeme tady tu myšlenku zatím nechat a třeba na ní přemýšlet během písničky.
2: No honem pojď, tak, pojď, pojď. Pastva dneska je hojná a slunce už je vysoko.

0: My jsme zpátky po písničce a teď jsme před písničkou se bavili o Medjugorji, ale ty jsi nebyla jenom v Medjugorji, ty jsi byla i v Assisi, že jo? Jaké to tam bylo?
1: No krásná. Já jsem totiž nebyla jen v Assisi. Ona ta pouť byla o tom, že my jsme se dvě kdysi o tom bavili, když si se mě ptala, že proč vlastně třeba tam jedu. Tak už na začátku to zaznělo, že máte různé důvody, že, jo? Že jdete na pouť, že třeba něco chcete rozklíčovat, hledáte nějakou odpověď, čas mít na něčem přemýšlet. A tady já jsem jela za účelem.
0: A jaký ten účel byl?
1: No a už jsem zase u toho, taky děti, další možnost. Protože já jsem teda celý život se toužila podívat do San Giovanni Rotondo. Nebylo to Assisi, bylo to San Giovanni Rotondo, které mě spojovalo s kamarádem, který tam se právě vydal pěšky, a tak jsem si říkala, chtěla bych tam jednou jít. A přišla chvíle, kdy jsem věděla, že potřebuje modlitbu. A napadlo mě, kde jinde, než právě tam. Takže nejen to poznat to místo, ale přinést modlitbu a prosit o cepě. To byla jedna věc a s tama můžeme si pak o tom víc povědět, jenom tak pro děti, aby věděli, kdo to byl. A s tama vlastně, když už jsme byli, tak jsme jeli do Assisi, byli jsme nejenom v Assisi, byli jsme se podívat i v Keše na svatou Ritu, milé děti. Bylo to nesmírné, co všechno jsme zvládli, a dokonce jsme se byli podívat i v Loretu. Loreto, já bych to možná mohla poskládat a tak krátce ty děti províst tou poutí, možná, že by to nebylo úplně špatný.
0: To by možná stálo za to, ale já mám nejdřív jednu otázku, protože pro mě je Assisi samozřejmě spojeno s Františkem. Jaký to bylo být na místě, kde byl František, kde vlastně jako to je jeho místo?
1: Asi to byly ty místa, kdy jsme přijeli do té nové části a tam jsme se šli podívat hned první večer do nádherné baziliky Panny Marie Andělské, Santa Maria degli Angeli. Je to taková stará barokní stavba. A ona vlastně, když je vůbec, jako Assisi je vůbec považováno za tu kolébku františkánského řádu, ale vlastně, já bych řekla, že i tato stavba. Řeknete si, proč to Panny Marie, není to svatému Františkovi. Ale co tam je nádherné, tak součástí vlastně té obrovské, nádherné, ale to je opravdu velikánská bazilika, to je fakt katedrála, tak je takzvaná porcinkule.
0: To mi něco říká. To už jsem slyšela.
1: Já jsem to takto viděla poprvé a úplně mě to jako chytilo za srdce. Porcinkule, to je malá kaplička, která je vlastně považována za nejposvátnější místo Františkánu. Svatý František získal totiž tady původní domek pro svou řeholi, který se později pro rozšíření chrámu ocitl uvnitř. To znamená, že ta kaplička, ta porcinkule, která tam je, tak jak byla samozřejmě, že obnovována, upravována, tak je ta původní, kde vlastně svatý František byl.
0: To si pamatuju, ty jsi nám ukazovala fotky. Ano. A to je opravdu kostelík v kostelíku.
1: Ano. A nad ní vlastně, na touhletou porcinkuli, na tou kapličkou svatého Františka, stojí ta obrovská katedrála, skrývají. A vlastně tady ta kaplička se stala oltářem. Takže když tam jste v kostele, sedíte v těch lavicích nebo klečíte, tak se díváte k oltáři, kterým je ta porcinkula. A co je úžasné, že do ní můžete vejít i dneska, když se tam jdete podívat dovnitř. Tam ona je fakt nádherná, tam to na vás dýchne. Teď ten pocit, říkáte si, tak tady bydlel svatý František, tady se modlil. A když pak z ní vyjdete ven a podíváte se po pravé straně tohoto velikého chrámu, tak zase z toho všeho, jak se to přestavovalo, upravovalo, no už to všechno není v původní podobě, kromě tady té kapličky, tak je ještě zachovaná místnůstka, ve které svatý František zemřel. Jo, tam je, lidi tam chodí, nosí kytka, roketiny a rozsvěcují tam svíčky, a to je taky moc krásný. Takže to byl první moment, který mě jako velmi oslovil, když jsem přišla tady do toho, že to je krásné. To je takové lení, to je to naše, jak si musíme na to šáhnout.
0: Ano.
1: A potom byl ten druhý moment, a to byl ten, když vlastně jsme vyjeli do té staré části, nahoru, do toho starého Assisi, které vy znáte, ty hradby a stavby a chrámy, to staré historické město. Tak když jsme přišli na ten nádvoří a potom jsme vešli do toho, do té baziliky svatého Františka, to je zase gotická veliká bazilika, a tam je František pochován. A teď jdete a stojíte u toho místa, které je nenápadné. Je to prostě ve skále, jak když uprostřed lidé to obcházejí, modlí se, klečí. A tam si říkáte, tak tady fakt leží, on fakt žil. My ho známe, děti, nedávno jste o něm slyšeli, bylo svatého Františka. Znáte ho z obrázku, třeba v Římě před jedním z chrámů stojí taky František. Jednou třeba má ruce nahoře a je tak jako je má rozpřažené a říká se, že tam stojí, protože jako drží církev. A pak jsou tam vyobrazeny spousta zvířátek, které za ním chodili a které měl rád, protože byl milující člověk, takže vy ho znáte z této strany. A nesmíme taky zapomenout, že k svatému Františkovi patřila i svatá Klára. Když přijdete do toho velikého města, starého nahoře, tak kde teda to dýchá historii. To je fakt, jak když jdete v pohádce. Tak je tam i chrám tady té svaté Kláry a ta je tam pochovaná, tu vidíte. Ta je ve skleněné rakvi, můžete se tam jít podívat. A co mě pobavilo, bylo velmi milé, že na tom nádvoří právě před tím chrámem, ve kterém jsou uloženy ostatky svaté Kláry, tak je obrovská kašna. A ve chvíli, kdy jsme tam byli v létě, kdy jsme tam přišli, tak byla plná holubů a ti holuby se koupali. Ale přátelé, oni se koupali i na zádech. Děti, oni normálně se tak, oni byli jak vy v bazéně na koupališti. Já jsem to nikdy neviděla. Vůbec jim nevadilo, že jsou tam lidé, že se na ně chodí dívat, jo? Že tam jsou davy. Vůbec. Prostě tam se tak jako...
0: Holub, co plave na znak.
1: Tak jsem říkala, všechno je tu v pořádku. Svatá Klára, svatý František a zvířata, všechno je v pořádku.
0: Tak oni milovali zvířata, takže zvířata se u nich, u jejich míst srocují.
1: Tak.
0: Je to tak?
1: A co byl třetí moment? V tomto starém městě, to jsou tato dvě místa, kde je svatý František, kousek dál přejdete, tak je Santa Klára. A ještě kousek dál, když sejdete, tak jsou ostatky svatého Karla Akutise. Dnes už můžeme říct svatého. Pár domů pod ním. My jsme o něm tady měli spoustu pořadů. Jste slyšeli o 15-letém klukovi, který zemřel na leukemii, ale který byl za ten krátký život, 15 let, tak úžasný, že vlastně se stal svatým. Jako první,
0: jeden z nejmladších svatých, kterého máme. Uh-huh. Že vlastně jako je nám velmi blízko dobou, kdy žil.
1: Ano, není to tak dávno.
0: Není to... Teď si tak jako možná někteří můžou říkat, není to trochu strašidelný vidět tam i tu svatou Kláru, i toho Karla Akuty se tam ležet. Protože jsou tam vidět, zase. Není to zvláštní?
1: Ono, tady ti svatí většinou jsou vystaveni všichni. To je stejné, jako když jsme potom pokračovali i ke svaté Ritě do Keše. I svatou Ritu uvidíte, která tam leží ve skleněné rakvi. Ale otec Pio v San Giovanni Rotondo, kde jsme byli, taky leží ve skleněné rakvi a toho dokonce převážejí. Ten má zimní ubytování a pak ho převezou v létě do druhého otevřeného nového chrámu, kde se vejde víc lidí. Ale víte co, tyhle ty lidi, kteří tam vidíte jako z těch starých dob, ať už to byla svatá Klára, svatá Rita, i ten otec Pio, i když teda musím říct, Lanko, což je to pro mě strašný, že vlastně mě bylo rok, když zemřel, takže ještě to je můj, to je ještě moje doba. Tak v každém případě to mi nenahánělo takovou hrůzu, to spíš je taková posvátná úcta, jako když jsem uviděla Karla Akutise.
0: To věřím. O tom jsme si ale i povídali tady v Barvínku. Že vlastně je tam viditelný a že si říkala, že vypadá jako když spí.
1: Stojíte přímo vedle něj, stojíte 30 cm vedle něj, je velmi blízko, takže si můžete na rozdíl od těch větších svatých, tam se tak blízoučko nedostanete, i když v dnešní době suprových fotoaparátů si je můžete přiblížit. A není to vždycky úplně hezký pohled, jo, už ty roky jsou tam vidět. Otec Pione, ten je krásně jako upravený, takže tam ten je fakt, to je jak kdyby jenom spal. Ale ten Karl Akutis, normálně si fakt myslíte, že jenom chvíli spí. A to je neskutečné, jak je oblečený prostě v těchto oděvech, který chodíme dneska, kluci a holky, má prostě na sobě bundu suprovou, má džíny, má Nike, boty na nohách a prostě jenom tam tak odpočívá s růžencem.
0: No je to prostě puberťák.
1: Normální 15-letý puberťák.
0: No tak ty jsi nám teďkom řekla vlastně to Assisi, což jsme se vlastně posunuli skoro na konec té tvé pouti tam. Tak no, jsi předtím nabízela, že nás provedeš celou tou poutí přes Giovanni Rotondo a dál. Tak jak to teda všechno začalo a proběhlo?
1: No já spíš tak se jenom aspoň dětím něco vás naučíme, jo? Že nebudu dělat vůbec chytrou. Na některých místech jsem byla taky poprvé v životě, ale moc bych vám to doporučovala s rodičema třeba si tam zajet, protože by se tam líbilo i vám a je tam opravdu i spousta dětí všude. My, když jsme přijížděli, tak jsme se jeli podívat do Loreta. To bylo první místo, kde jsme zastavovali. Loreto, možná jste to už někdy slyšeli, to je nádherné místo, ve kterém je kaple a je to něco jak ta Porcinkula. A když tam vyjdete dovnitř, tak je to vlastně dům, ve kterém žila Panna Maria. A byl tam převezený Jo, byl rozebraný a byl převezený a stojí tam taky. A myslím si, že nevím teď možná, ať neříkám hlouposti, ale že je to po Římě jako nejuznávanější papeže místo, že tam jezdí vlastně, jo, že to je nějaké to svaté místo, to už teďka bych tady nechtěla se pouštět, ale ta Loretánská kaple je vlastně je chýší, jo. Je to legendární obydlí vlastně panenky Marie, kde v podstatě jí měl navštívit ten anděl. Jo. A tyto kaple dneska stojí po celé Evropě, ale jsou to kopie. Jo, lidé to takhle nastavují. Ale tato vlastně měla být převezená, samozřejmě, že říká se podle pověsti, že ji přenesli anděle na křídlech, ale co nám tam vyprávěli, bylo to hrozně zajímavé, tak vlastně ty kameny opravdu pocházely z příbytku, kde byla Panna Marie, té budovy a převážely patrně na lodích. Ale je to prostě, museli byste to vidět. A zajímavé je, že tam ta Panna Marie je černá, říká se černá Panna Marie Loretánská. A když tam vyjdete zase do toho domečku, do té chýše, kde teda ta Panna Marie měla být, no tak tam je to malé, lidé se tam musí rychle střídat, ale má to neskutečného ducha. A teď si to představíte, to, co vám v náboženství vyprávíme, jak se zjevil a pan Maria řekli, panu Mara, teď hledáte to okno, kudy přišel. Úplně vás to vtáhne do děje, nádherný zážitek. Takže první zastávka Loreto. No a pak už jsme pokračovali nejdřív na to San Giovanni, protože ono je to hodně daleko, je to až na jihu Itálie. A tam to teda bylo nádherné, to bych všem přála. Ono je potřeba asi říct, že něco říct i o otci Piovi, jo, protože to San Giovanni Rotondo, to je město, které leží na poloostrově Gargano a je nejenom poutním místem, ale hlubokým duchovním místem právě kvůli tomu otci Piovi. Ono je totiž spojováno s jeho životem a s odkazem. Je to nejvýznamnější katolický světec 20. století. A hlavní důvod, proč San Giovanni Rotondo každoročně přitahuje ty miliony poutní z celého světa je právě on, svatý Pio z Pietralcini, známý jako Padre Pio. A byl to taky františkánský mnich a žil v letech 1916 až těch 68. No a proslavil se tím, že měl stigmata. Kdybyste nevěděli, co to je, tak vlastně, že na dlaních měl vlastně jako neustále krvácivé rány, tak jak to měl Ježíš.
0: Tam, jo. Kam mu zatloukly hřeby, takhle si to děti ano. Můžou představit.
1: A dokonce se ještě teda vypráví, že vlastně on měl i to zranění na tom boku. Ale byl to úžasný člověk a řada lidí z celého světa se dokonce přestěhovala díky jemu tam do těchto míst a tam dokonce jsou i pochovaní na hřbitově a zůstávají tam. Takže nesmírný člověk a to bylo super.
0: A já myslím, že právě Pio z Pietralcini taky měl svátek poměrně nedávno. Mám teda ten dojem.
1: Moc bych vám to přála, je o něm spousta filmů i slovenských, takže ve slovensky dabovaných, tak byste jim rozuměli, takže můžete se někdy z rodiči podívat. Neměl to vůbec jednoduché. No, tak tam jsme byli nejdéle a zrovna tu chvíli, kdy jsme tam leni byli, tak si představ, že zrovna nám zvolili nového papeže Alfa 14. Celý San Giovanni zvonili zvony a lidi se radovali, Italové, no bylo to krásné.
0: To si pamatuju, ta Marko, protože pár dní předtím jsme spolu dělali rozhovor tady do Proglasu k nám a zrovna jsem ti volala. Zrovna jsem vysílala, takže to si pamatuju.
1: No a když jsi mi volala, tak se posuneme dál na další místo, kde jsme byli a to bude děti bavit. To jsme totiž žili za tou svatou Ritou z Keše. Takže když ty si nám volala, tak já s tou paní, která nás tam vezla, s tou Jarunkou, tak jsme vyšli na místo, aby nás bylo slyšet, aby jsme měli signál až do rádia Proglas a šli jsme s tam podávat pozdravení. Svatá Rita je patronkou v beznadějných situacích dětí, takže už nebudete vědět rady, proste svatou Ritu. Ona v historii zanechala velkou stopu jako manželka a maminka a je to augustiánská řeholnice. To si musíme taky zdůraznit, že Augustián je i náš lev, papež Lev 14. Takže i on tam jezdí a vlastně je to pro něho srdeční místo. No a k jejímu uctívání taky patří různé náboženské artefakty a tradice a žehnání růží třeba v den jeho svátku. 22. května se byl takový zázrak s rozkvetlou růží v zimě a její ostatky se nacházejí v bazilice v Keši. No a to bych vám právě chtěla říct, co jsem tam zažila. Když tam přijedete dolů a zastaví ten autobus a teď chcete jít nahoru, tak to je velikánský kopec a na něm stojí to město, ta Keše. A představte si, že odspadáš nahoru až do toho chrámu, jsou jezdící schody.
0: Tam je eskalátor prostě.
1: Eskalátor. Normálně tak, jak je máte v obchodech, v metru a jsou tak zasazeny do toho města, do toho kopce, do uliček, že to třeba nevidíte, jo? Takže to neruší, ne? Ale když je uvidíte, tak máte záchvat smíchu a prostě tomu nevěříte, jo? Mezi domy.
0: Prostě, aby se tam mohl každý dostat.
1: Každý. Je to opravdu, aby lidé, kteří mají problémy s pohybem, tak prostě vyjedou, jsou tam všude cedulky, jsou tam i výtahy, jo? Ale udělali to tak, že je to přístupné úplně pro všechny lidi. A to je neskutečné. Takže pro vás děti, když přemluvíte rodiče a pojedete pěše, tak se povozíte na tolika eskalátorech, to jste ještě neviděli.
0: To je víc než kde jakým nákupáku.
1: No, když vejdete do toho chrámu k svaté Ritě, je to nádherné. Ty malby, to všechno, to je tak krásné. A kolik lidí tam zpívá, když jsme tam přišli, to bylo úplně neskutečné. To bylo prostě nádherné. Takže to jsme byli v Keše. Byli jsme také v Lančánu. A tam pozor, Lančáno, tam se vztahuje ještě náš Karol Akutis, protože v Lančánu je vystavená Eucharistie. To vám taky musím říct. Jo, že vlastně tam byl kněz, který nezcela věřil v přítomnost Pána Ježíše, když proměňoval Eucharistii. A jak tak měl tu svátost, měl tu mši, tak najednou z té Eucharistie začala kapat krev. Bylo to před svědky, bylo to prostě před všemi, ta hostie tam dodnes je vystavená, byla podrobená řadě zkoumání vědců v dnešní době a opravdu bylo prokázáno, že tato relikvie je z kusu lidského srdce.
0: To jo.
1: Tak, to jen abyste věděli.
0: No. A já myslím, že s touhle naprostou bombou si půjdeme poslechnout další písničku.

0: Jsme zpátky po písničce a já mám, Tamaro, na tebe jednu důležitou otázku. Myslíš si, že by na pout měl vyrazit každý?
1: Každý i ty.
0: To zní. Protože když řekneš pouť teďkom, tak já jenom, tak mám pořád v hlavě to kamíno teda. Ale to je na mě trošku moc.
1: Není pouť jako pouť, takže já si myslím, že opravdu každý.
0: Ale je pravda, že já jsem si teďkom udělala s mým partnerem krátkou pouť a byli jsme se podívat na Zelené hoře. Takže.
1: Tak.
0: A to jsme se tam teda ale jenom šli podívat, že jsem ji nikdy neviděla zblízka. Tak jsem chtěla vidět hvězdičku postavenou na kopci. No, já myslím, že to je důležitý, že by každý měl jít na pouť. To je prostě podle mě strašně krásná myšlenka. Možná i my můžeme občas vyrazit na malou pouť. Třeba jen do přírody nebo do kostela v sousední vesnici a udělat si prostor pro ticho a nebo přemýšlení nebo obojí. Protože pouť nemusí být jen o tom, že někam jdeme, ale o tom, že se na chvíli zastavíme. Tamaro, já ti děkuju, že se s námi dneska podělila o svoje zkušenosti s poutě. Bylo to krásné slyšet, jak si cestovala do Medjugorje, i když to vlastně bylo jenom autobusem. ale vlastně bylo zajímavé slyšet tu cestu nahoru, na ty hory a taky to Assisi a všechno okolo. A děkuju, že jsi řekla, že každý krok na pouti může člověka někam posunout.
1: Já děkuju tobě, že jsi přišla tady s tím nápadem, protože já jsem chvilku váhala, že to bude celé vlastně jenom, že budu povídat a jenom já, ale
0: Já vám děti prásknu na Tamaru, že jsem jí přemlouvala 2 měsíce, že se mi podařilo z ní dostat její povídání o poutí.
1: No, prostě řekněme si, že ať už je pouť dlouhá stovky kilometrů, anebo je to malá cesta v našem srdci, tak vždycky nám může ukázat něco nového a přinést pokoj.
0: No a vám všem, děti i rodičové, kdo nás posloucháte, přejeme, abyste si občas našli chvíli na svou vlastní malou pouť, ať už do přírody, do ticha nebo jen kousek do kostela. Protože pouť není jen o cestě ven, ale o cestě dovnitř. K sobě i k Bohu.
1: Lépe bych to neřekla. Přejeme vám, ať jsou vaše cesty naplněné radostí, klidem a láskou.
0: Mějte se krásně a zase příště v Barvínku. Ahoj!

17 hodin 57 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 19. neděli v liturgickém mezidobí 9. srpna.

Matoušovo evangelium k nám ve 14. kapitole hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, když se stali protagonisty zázračného znamení. Nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a proti větru. Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřené hladině, oni jsou však vyděšení. On jim říká: odvahu, to jsem já, nebojte se. Jeho přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníků vyznání víry: ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraků ani mít úspěch před lidmi. Museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň se nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíš ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští. Když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života, v modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu, najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.

Mši svatou dnes přinášíme z kostela svatého Augustina v Brně. Bude sloužena za nemocné posluchače Přátele Proglasu. Celebruje pater Zdeněk Drštka. Na varhany zahraje Vladimír Kijas a zpívat se bude píseň číslo 519. Buďte bdělí. Píseň číslo 519.

Ke slavení ve společnosti svaté Kláry, jedné z těch skutků prozíravých panem. Její jméno znamená jasná, kéž se tedy i nám rozjasní. Kéž jasně vidíme nejen své špatnosti, ale především Boží krásu, Boží lásku, Boží milosrdenství. Prosme o ně. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu. Prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem pozemským, ale následovali Krista a došli k patření na tebe v nebeské slávě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak praví Hospodin, ty synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď spůrný jako toto spůrné plemeno. Otevři ústa a jest, co ti dám. Viděl jsem ruku staženou ke mně a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou. Byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalospěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl, synu člověka, cokoliv se ti dostane, jez, sněz tuto knihu, jdi a mluv synům Izraele. Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi, synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám. Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl, synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k ním moje slova. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: kdo je vlastně v nebeském království největší? Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: amen, pravím vám. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo 100 ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám, má z ní větší radost než z těch 99, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných. Slyšeli jsme slovo Boží. Co znamená být jako dítě? Pro svatou Kláru to znamenalo vědět, že nic vlastního nemám a všechno, co dostávám, je dar. Proto se zřekla všeho, co jí mohlo náležet, a rozhodla se pro absolutní chudobu. Tak absolutní, že dokonce papežové váhali, jestli jí mohou schválit tento život naprosto vydaný do boží prozřetelnosti. A jí to stálo za to a ona se radovala z toho, že ve své chudobě všechno dostává od Pána. Co znamená pro každého z nás být jako dítě? Možná ne absolutní chudoba, ale určitě vědomí toho, že Bůh nás obdarovává jako nebeský Otec s láskou a štědrostí. Možná to pro nás znamená připomenout si, co všechno jsme dostali a vlastně, že všechno, co máme, je dar. A být si vědom obdarování také znamená umět děkovat.

0: Boha nejvíce oslavují ti, kdo se z lásky k němu všeho zříkají. Tak ho oslavuje svatá Klára, která po příkladu Františka z Assisi následuje Krista chudého a pokorného. Vyprošujme církvi i sobě podobnou cestu následování.
1: Dej církvi poznat, že její síla roste tam, kde se dovede zříkat hmotných zájmů. Pomáhej duchovním osobám nepodléhat touze po kariéře. Posvěcuj život světa modlitbou a pokáním těch, kdo se tobě celé zasvětili. Posvěcuj naše farní společenství, aby dovedlo vytvářet prostředí pro duchovní povolání mladých lidí.
0: Tato mše je sloužena na úmysl dárce. Prosme tedy na všechny úmysly, se kterými přicházíme k Božímu oltáři. Pána, prosme. A prosme také za nemocné posluchače a přátele Proglasu. Vyslyš nás, Pane, Synu Boží, vždyť ty jsi jedinečná odměna všech, kdo žijí z víry v tebe. Ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Prosíme tě, Bože, ať se na nás projeví účinek oběti, kterou slavíme. Ať se po příkladu svaté Kláry zbavujeme pozemských nedokonalostí, abychom žili stále plněji životem, který pramení z tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěci. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veti k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli ve Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlnými.

Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránku.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, kéž nás přijímání těla a krve tvého jednorozeného syna zbavuje náklonosti k pomíjejícím věcem, abychom tě po příkladu svaté Kláry milovali láskou větší a čistší a jednou se mohli radovat z věčného patření na tebe, skrze Krista, našeho Pána. Díky vám za společné slavení, vám zde u svatého Augustina i vám, kteří nás posloucháte prostřednictvím Proglasu. Zkusme dnes večer být chvíli jako děti, které umějí poděkovat. A jednoduchým dětským, třeba i dětinským způsobem řekněme Bohu díky, Otče, za to či ono. Dejme si čas, malý domácí úkol, dejme si čas na chvíli vděčnosti. Určitě se nám něco vynoří, za co můžeme děkovat. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Mši svatou jsme dnes přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně a byla sloužena za nemocné posluchače Přátele Proglasu, celebroval pater Zdeněk Drštka. Ve čtvrtek 13. srpna od 18 hodin se přenos mše svaté uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní se už zaposlouchejme do hudebního zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Chvál pána, mocného krále slávy. Sbor Gehinka Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling. Sóla zpívají Arlene Ogé, soprán, Gabriele Schreckenbach, alt, Adalbert Kraus, tenor a Walter Heldwein, bas.

Dozněla kantáta Chvál pána mocného krále slávy Johanna Sebastiana Bacha. Sbor Gehinke Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart s dirigentem Helmutem Rillingem. Sóla zpívali Arlen Ože, Gabriele Schreckenbach, Adalbert Kraus a Walter Heldwein. Dále ještě vyslechneme Fantazii a fugu C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje Lionel Rock.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Ahoj, holky a kluci. Dneska nás čeká pohádka o opravdovém hrdinovi, kterým se stane kluk Standa. A jak to, že z něj bude hrdina? Asi proto, že se umí dobře koukat kolem sebe.

0: Kolem toho pěkného rybníčku na návsi rostly staré vrby. Měly tak dlouhé větve, že si je při větru máchaly ve vodě. A pak v tom rybníku rostly stulíky, žluté květy s listy velkými jako talíře. A plavaly po něm kachny a husy z celé vesnice. Toť se ví, že v takovém rybníku bydlil také vodník, pod střechou žabince. Byl to malý vodník, protože i rybník byl malý. Takový vodníček, parádníček. Nosil červené boty, zelený fráček, na krku šňůry z mušliček a když kvetly stulíky, tak si za ucho místo růže dával žlutý stulíkový květ. Co dělal ten vodníček, parádníček? Žil si. Při měsíčku vylézal na vrbu, navlíkal si mušličky na rákosovou nit nebo se učil pískat jako lokomotiva. Moc se mu to líbilo, jak lokomotiva píská. Jednou, když tak při měsíčku seděl na vrbě a kouřil fajfku, skočila mu na nohu žába a povídá.
1: Rebek, přišel ses rozloučit s rybníkem?
2: Jak to? Rozloučit?
1: Rebek, zítra ho přece budou vypouštět. Já myslela, že to ví.
2: Proč vypouštět? Proč vypouštět?
1: Protože to budou dělat bazén místo rybníku.
2: Bazén?
1: Bazén, Rebek. Přijede prý bagr a všechno to svinstvo, ten žabinec.
2: No dovol.
1: A tak všelicos vybagruje, no jo.
2: Co to je? Bagr.
1: Taková mašina s velkou lopatou.
2: Ale to je nesmysl. A co já? No co bude se mnou?
0: Vodníček kouřil a přemýšlel.
2: Kdo ví, kde to ta žába zelená sebrala, přece nemůžou vypustit rybník.
0: Ale druhý den přišel nějaký pán, vytáhl stavidla a voda začala z rybníka vytékat. Bylo jí pořád míň a míň a večer se musel vodníček rozhodnout. Sebral na dně rybníka rezavý pekáč, nabral do něj kalnou vodu a přestěhoval se, jak mu to žába poradila, i s tím pekáčem. Přestěhoval se do lopuchového houští. Tam pod listy bylo aspoň vlhko a stín. Ach, zle bylo vodníčkovi. Vodníček si sedl do pekáče s vodou a plakal. A jak tak pláče, šel kolem lopuchového houští Standa koupit chleba do obchodu. Slyší. Standa rozhrnul houští a vidí tam zuboženého vodníčka parádníčka. Zelené vlasy přilepené na ramínkách, zaschlé bláto na fráčku, oči vyboulené, sedí tu v rezavém pekáči jak ve vaně a pláče.
3: Co je ti?
2: Horko.
3: Horko, a odkud jsi?
2: Z rybníka.
0: Standa stál u toho, když rybník bagrovali. Líbilo se mu to, ale teď mu bylo hrozně líto vodníčka na suchu. Nechal tam u lopuchového houští tašku na nákup a rozběhl se domů pro kbelík vody. Vychrstl vodu na vodníčka, ten zalapal po vodě jak ryba a blaženě se zatřásl. Pak běžel Standa rychle ještě pro jeden kbelík, aby měl vodníček vodu do zásoby. Jednou ráno, bylo to zrovna o pouti, Standa nesl zas jako každý den kbelík vody do lopuchového houští. Ale když rozhrnul listy, vodníček v pekáči nebyl. Standa volal, ale nikoho se nedovolal. Vylil vodu do pekáče a pospíchal na pouť. Na pouť musel, dva kolotoče na ní přijeli, pak veliké labutě, které lítaly dolů a nahoru, jak si kdo přál, houpačky malé i velké a střelnice. Standa měl peníze. Celý rok si na pouť šetřil. Koupí si vodní pistoli, pražené mandle, povozí se na labutích. A jak tak jezdí na labutích, aby byl zrovna hodně vysoko, uviděl z té výšky vodníčka parádníčka přikrčeného za popelnicí a hejno kluků kolem něho. Strefovali se do něj papírovými míčky na gumičce, tahali ho za šosy na slunce a Vojta, Standův kamarád, píchal vodníčka špejlí od cukrové vaty.
4: Zapískej!
5: Zapískej! Zapískej!
1: No?
0: Volali děti na vodníčka. Standa by byl nejraději seskočil z labutě a rozběhl se tam hned, ale nemohl. Musel počkat, až se labutě zastaví.
3: Co to tu s ním provádíte? Co pak nevidíte, že je mu horko? Co ho táhnete na slunce? Zrovna vám bude pískat, když ho tak trápíte. Odprejskněte odsud, tak bude to.
0: A Standa se rozkročil před vodníčka, zaťal pěsti a už se chtěl prát. Ale kluci věděli, že se Standa prát dovede a na pouti v nedělních šatech se jim zrovna prát nechtělo. Tak se rozběhli na řetízkový kolotoč. Jen Vojta řekl Standovi.
5: My si ho stejně najdeme.
0: Vodníček se krčil ve stínu za popelnicí.
3: Co tu děláš?
2: Já chci mít takový korálky.
3: Jaký korálky?
2: Ty skleněný, co si holky kupují na pouti.
3: Pojď odsud.
2: Já chci ty korálky. A ten žlutý šáteček s červenýma puntíkama.
3: Ach jo, nevymýšlej si.
2: Maj ho tam.
3: Co tě to napadlo jít na pouť?
2: Já jsi šel pro ty korálky.
3: Vždyť nemáš peníze.
2: Tak já jim zapískám. Nebo jim dám mušličky.
3: Ty tvý mušličky tak zrovna někoho zajímají. No. Pojď, prosím tě.
0: Standa vzal vodníčka za ruku a táhl ho pryč. Ale vodníček nešel.
2: Nech mě, pust mě.
0: A zase si sedl k té ohavné, špinavé popelnici, okolo které lítaly mouchy a na zemi se válely kelímky od zmrzliny. Co si s ním měl Standa počít? Koupí mu ty korálky, ať už je pokoj. Za všechny peníze, co měl v peněžence, koupil šáteček a korálky.
3: Tak a teď pojď. A dostaneš je, až budeš doma v Lopuchovém houští.
0: Standa šel napřed, vodníček za ním. Horší ale bylo, že Vojta, ten kluk, co vodníka píchal špejlí od cukrové vaty, je pozoroval a plížil se za nimi. V Lopuší dostal vodníček svůj šáteček a zapískal Standovi z radosti jako rychlíková lokomotiva.
2: Děkuju!
0: Až do setmění byl Standa na stráži. Měl strach o vodníčka. Občas vykoukla Vojtova hlava hned tam, hned tady. Ale dokud tam stál Standa, neodvážil se Vojta přiblížit. A Standa přemýšlel.
3: Tady ho nechat nemůžu. Musím ho dopravit do bezpečí, jenže kam?
0: A tu si vzpomněl na černý rybníček v lesích.
3: Jasně, tam mu bude dobře. Chodí tam pít srnky, datel tam oťukává stromy a vysoké smrky šumí.
0: Až do setmění hlídal Standa vodníčka. Na zítří hodně brzy Standa vstal, v kůlně si vzal trakař dvoukolák, do něho hodil starou plachtu a zajel s ním k Lopuší. Tam naložil pekáč, vodníčka posadil dovnitř, plachtou ho přehodil a jelo se do lesu. Kohože potkali na silnici? Vojtu, samozřejmě. Taky už byl vzhůru. Hned se ptal.
5: Ty jo, co to vezeš?
3: Kdybys byl můj kamarád, tak bych ti to řekl. Ale že můj kamarád nejsi, nic vědět nebudeš.
0: K černému rybníčku dojeli předpolednem. Nořil se do kapradí a do přesliček. Standa odkryl plachtu.
3: Tady ti vodníčku bude dobře. Na jaře ti tu pokvetou petrklíče, bydlet si můžeš zas pod střechou z žabince a mušličky si můžeš při měsíčku navlíkat na tomhle pařezu.
0: A jak se tak Standa rozhlížel kolem a povídal, nespozoroval ani, jak si vodníček sám vylezl na okraj trakaře a najednou udělal hop a po hlavě jak šipka zahučel pod vodu. Jen kola se nad ním šířila a rozšiřovala. Dlouho tam Standa stál na břehu. Myslel si, že mu vodníček na rozloučenou alespoň zamává, ale nedočkal se. až když už se vracel na zpáteční cestě. Když za sebou táhl do kopce trakař, uslyšel jasně pískání rychlíkové lokomotivy.

Vlastnost, kdy vidíme, jak se druhým nedaří a třeba i s něčím zápasí a není nám to jedno, se jmenuje soucit. A ruku v ruce se soucitem chodí dobré srdce. O něm bude zítřejší pohádka. Teď tady mám pro vás děti písničku, jmenuje se Andulka Šafářová a jestli ji znáte, zaspívejte si s námi.

A teď už pojďme uzavřít dnešní den modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Za dnešní den ti patří dík, Pane. Za to, co jsem od tebe dostala, za každý okamžik plný radosti, ale i za bolest, která se sem tam objevila. Vím, že ty jsi tím, kdo mě vede a má mě rád. Děkuji ti. Amen. Dnešní večerní zíváček je u konce, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor, však vy víte. Dobrou noc.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Vítám vás u poslechu a zároveň také některé usledování pořadu, jak se vám líbí, na rádiu Proglas. A dnes tady ve studiu vítám amerického bluesmana Steve'a Harveyho. Steve, hello.
3: Hello.
2: S ním hraje na elektrický kontrabas Taras Vološčuk. Ahoj, vítej.
4: Ahojte.
2: A za bicími sedí Tomáš Bobrovnický. Vítej, Tomáši.
5: Ahoj.
2: Dohromady jste trio, říkáte si nějak, nebo je to Steve Harvey trio?
5: Je to Steve Harvey trio.
2: Steve Harvey trio. Pojďme si poslechnout první skladbu a potom bychom si povídali o tom, jak to trio vzniklo, co hrajete, co vás čeká a kde třeba aktuálně jste.

0: want to get the next one? Woo! Billy Bobby, I'm on your side. There goes out the friends of Billy Bob.
1: Takhle dnes duní koncertní studio Rádia Proglas. S námi je tady Steve Harvey Trio. Steve Harvey, americký bluesman, nám dnes tady bude hrát se svým triem živě. A já rovnou dám první dotaz na Steve'a. Jak se vlastně americký bluesman z Chicaga objevil tady v Brně?
2: Because of this guitar, two years ago I was doing a...
3: Za všechno může tahle kytara. Před 2 lety jsem byl na festivalu ve Švýcarsku. Tomáš s rodinou tam hrál během bluesového večera. Protože to byl festival věnovaný cigar box kytarám, říkali jsme si, že by bylo fajn zařadit během bluesového večera i něco jiného. Tomáš tam přišel s takzvanou rezofonickou kytarou, tak jsme si ten večer spolu trochu zadžemovali. Mimochodem, tady v Česku vyrábí skvělé rezofonické kytary Jan Lichý. Na jednu z nich si za chvíli zahrajeme. Tomášovi se moc líbil zvuk cigar boxu, který právě držím v ruce. Nechal jsem mu tedy prototyp, první kus série, a slíbil jsem mu, že mu přivezu další. Ten zvuk ho opravdu nadchl. Tyto kytary v Kanadě vyrábí Doug McDowell pod značkou Devil's Broomstick a právě díky ním se to

0: volata. Já říkám, tak Taras by mohl být ideální adept, protože máme rádi kontrabas, ale i elektrickou basu. Tak jsme to zkusili a vzniklo přátelství a v podstatě známý Taras, kdy to jde, tak s námi hraje. No a když jsme se se Stevem bavili, že by bylo dobrý, jako kdyby přijel, tak jsem si říkal, koho tak zavolat na basu, jako jo, tak napadne Taras. Takže jsme si v loni takhle spolu zahráli, bylo to super, Taras je úžasný a Steveovi se to moc líbilo, tak jsme řekli, že budeme takhle spolupracovat. Takže to bylo úplně spontánně a v podstatě i ty koncerty, i ty písničky jsou spontánní, protože často nevíme, co budeme hrát, takže on něco začne hrát a prostě musíme hrát s ním. Takže.
1: A to jsem se chtěl právě zeptat, aby se dostal ke slovu i třetí, Stria, Taras teda, co vlastně hrajete? Nejste spolu teda moc dlouho, přibližně ty 2 roky, ale co teda jste stačili za tu dobu dát dohromady?
2: No tak Tomáš dal dohromady kapelu, kterou já strašně mám rád, to je Petra Bornarová trio plus Jana Basu. A jak jsme natáčeli to CDčko, jak jsem poslouchal ty písničky, já strašně se zamiloval do těch písniček, protože já strašně miluju blues. A dlouhé léta, víc než 20 let hraju blues a znám, jak přesně zahrát ten blues, aby prostě ta písnička rozkvětla. A hlavně Petra napsala strašně krásné skladby, na který jsem udělal basové linky a prostě já ty skladby miluju. A jak jsme začali hrát se Stevem, tak Steve prostě, jak to říct, taky rozsvítil svým hraním a svým zpěvem a svým repertoárem té naše trio. Takže v podstatě já hraju s těma kapelama, protože mám rád blues a bohužel v Praze není moc možnosti zahrát ten blues, protože ty kapely jakoby existují, ale není taková stabilnější scéna, nějaký jazz klub v Praze, aby tam hrali kapely každý večer blues, nebo aspoň 2-3krát do týdne.
1: Pojďme si poslechnout další písničku a potom se podíváme třeba trošku podrobněji na repertoár a taky si určitě okomentujeme hudební nástroje, které tady dnes máte. Takže jaká bude druhá skladba?
3: Než zahrajeme další písničku, tak musím říct, že mě na Tarasově hře velmi zaujal způsob, jakým používá smyčec. Úplně mě to ohromilo. Právě se chystáme společně něco nahrávat ve Švýcarsku a moc se na to těším. V následující písničce jsem se inspiroval hudbou z delty řeky Mississippi bluesmenu Freda McDowella a Blind Willieho Jonesa. Tohle je moje vlastní úprava motivů z jejich tvorby. Píseň se jmenuje Praying Ground. Je o muži, který nikdy nebyl věřící, ale modlil se k Bohu, aby mu vrátil ženu, o kterou přišel. Pojďme na ní.

0: Milí posluchači a případně i diváci, kteří sledujete dnešní živý koncert ze studia Proglasu na našem YouTube kanálu, dnes to má velmi takový, řekněme, americký bluesový vibe a je to díky tomu, že tady ve studiu dnes hraje Steve Harvey Trio. Ještě jednou tedy kromě Steva Harveyho Taras Vološčuk na elektrický kontrabas a také Tomáš Bobrovnický na bicí. My jsme tu slyšeli, jak se trio dalo dohromady. A já bych se teď rád zeptal Steva, protože má tady kolem sebe spoustu kytar, ale první dvě písničky hrál na jiný nástroj. Tak aby nám řekl něco o něm samotném, ale třeba i o jeho historii.
1: Well, that's a cigar box guitar and it's modeled after...
2: Nástroj, který držím v ruce, se jmenuje cigar box a je velmi populární na Kubě. Španělé kdysi s Kubou Chile obchodovali, protože byla jednou z jejich kolonií. Později se do dění zapojili Spojené státy americké a nakonec sehráli svou roli i Francouzi. Dřevěné krabice od doutníků se na Kubě začaly využívat k výrobě hudebních nástrojů a dodnes se z nich stavějí kytary. Tento typ nástroje tam má dlouhou tradici. Na této kytaře jsou dvě dvojice strun. Na Kubě se tomuto nástroji říká tres, což tedy v tomto případě trochu paradoxně znamená tři. Mimochodem umím trochu španělsky, protože jsem první 4 roky svého života na Kubě vyrůstal. A díky tomuto ostrovu svůj nástroj ladím trochu jinak než většina ostatních hráčů. V roce 2016 probíhala za prezidenta Obamy mezi Kubou a Spojenými státy americkými kulturní výměna. Přijeli tam baseballové týmy a já jsem tam koncertoval. Všiml jsem si, že kubánští hudebníci ladí své nástroje jinak a já jsem si jejich ladění upravil tak, aby lépe vyhovovalo blues. Každý rok hraju na Cigar Box Guitar Festival v New Orleans, který se koná v tamním jazzovém muzeu. Muzeum má ve sbírkách mnoho původních historických nástrojů a některé z nich si můžete poslechnout i na mém YouTube kanálu, kde na ně hraju. Jsou to opravdu velmi zajímavé nástroje. Teď zahrajeme gospelovou píseň, kterou jsem napsal společně s Rebekou Ebertovou, skvělou autorkou písní a mou dlouholetou tvůrčí parťačkou. Budu hrát na kytaru, která je naladěná jinak než ty předchozí. Každá moje kytara má jiné ladění. To, které použiju teď, se nazývá diatonické ladění a je časté například v Thajsku, Číně nebo Kambodži. Jak už jsem říkal, tuhle píseň jsme napsali s Rebekou. Hodně mě inspiruje to, že téměř všichni velcí bluesmeni hráli také gospel. Svého času byl tento styl nesmírně oblíbený. K napsání této skladby mě inspirovalo kázání našeho pastora Marka Olta o poslední cestě Ježíše Krista po Via Dolorosa, tedy po cestě bolesti. Píseň se jmenuje Oh yeah, Savior, walk with me. Jesus Christ, the Via Dolorosa. And so this is after, it's called, Oh Ye Savior, Walk With Me.

with me. Hold now, Savior, walk with me.

0: you savior.
1: Koncertní studio Rádia Proglas dnes hostí Steve Harvey Trio, tedy amerického bluesmana Steve'a Harveyho a spolu s ním Tarase Vološťuka, kontrabasistu a Tomáše Bobrovnického. Bicistu, kterého bych se rád teď zeptal, jaký má vlastně jeho vztah k historii, tedy vztah k blues, jakou má historii.
2: Já jaký mám vztah? No já mám velice pozitivní vztah. Jelikož bluesovou muziku nebo okrajově už jsem začal poslouchat už od malá, protože jsem vyrůstal na muzice jako je Deep Purple, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Colosseum, což je spíš jako jazz rock. A pak později, když mi bylo tak 17, jsem objevoval blues a od 18, když jsem začal hrát na bicí, tak jsem už hledal nějakou kapelu, takže od 19 let jsem se věnoval bluesové muzice hlavně. A postupně jsem se dostával jako bubeník do různých kapel, jak byl třeba Blueswiser, Duro Turtěv, ZVA 1228 Band, prostě pak různě v České republice. A kromě toho, že jsem hrál, tak od svých 18 i pořádám, takže se snažím pořád nějaký bluesový festivaly, koncerty, občas dovezu nějakou osobnost. Kromě Steve'a, tak jsem v minulosti hrál třeba ze Steve, Big Man Clayton, bluesovým pianistou, pak třeba s Gwynem Ashtonem nebo Eddie Martinem, takže občas takhle něco vymyslím nebo se něco stane a pak hraju na bicí i na kytaru teda. No.
1: K tomu, co vlastně pořádáš a jak to vůbec třeba vypadá, když právě přivezeš třeba Steve'a, tak k tomu se ještě dostaneme. Tarasi, já se vrátím k tobě a vlastně k tomu repertoáru, který jako trio máte. Tak já jsem pochopil z toho, co jste zatím hráli, že jsou to vlastně převzaté skladby, ale jsou tam i autorské.
3: Jo, Steve má několik svých písniček. A hlavně, když hrajeme blues, tak Steve zná ty různé styly, které patří bluesu. New Orleans, Mississippi Delta, Chicago blues, takový spíš víc elektrický.
1: A jak je to s přínosem tedy od něj k vám v tomto směru? Věděli jste tady o tom třeba o těch lokálních rozdílnostech, anebo to třeba právě člověk, který v tom jako žije, tak vám přinesl něco nového v rámci toho stylu?
3: Určitě jo, protože jak jsem začínal hrát blues před 25 lety, to byla kapela René Trossmana, to je bluesman, který pochází z Chicago, tak my většinou hrali písničky, které patřily bluesové scéně z Chicago. No, prostě my jsme hrali stovky různých věcí a hlavně pro nás všichni René Trossman byl takový jakoby bluesový táta, který nám vždycky dával nějaké nahrávky a jedno on mi prostě dal CDčko, kde bylo nějakých 24 různých druhů šaflu a řekl, hele, tady si poslechni to.
4: To můžu potvrdit, že jsem z Reného
3: poslechni to, jo. No, v podstatě my hráli s Renem.
4: A v podstatě René je kamarád, nebo se zná i se Stevem, protože jsou oba z Chicago, takže jako je pravda, že prostě, že jak říká Tara, že jsem se dostal nějakým nahrávkám takovým, co jsem předtím neslyšel, takže jsem objevil prostě kytaristu Lurio Bela prostě a další jako jiný, který prostě tady nejsou známí. A jak jsi říkal, tak já bych k tomu, co jsi se ptal, jestli můžu, řekl jenom, že různý styly blues, no samozřejmě u nás se strašně škatulkuje tady prostě, hlavně Česká republika, Slovensko, strašně se, je to blues, je to jazz, je to moc bluesový, ale v Americe se to liší spíš podle toho, kde jste, jako jo, když je to víc na sever, víc na jih, už se to míchají ty styly a já bych řekl, že tam neřeší, jestli to je jako bluesovější nebo méně, jestli to spíš řeší, jestli to je dobrý nebo špatný.
3: Já bych to doplnil tak, že to, co řekl Tomáš, to je pravda a další pravda je v tom, že blues, ten, který hraje Steve, to je nebo René Trossman tady v České republice, a hlavně Steve, který zná těch stylů mnohým víc. Takže blues to je základní kámen jazzové hudby. Takže chci pozdravovat všechny jazzmeny a říct, že kluci, jestli chcete nějak vylepšit svou úroveň, musíte hrát blues.
1: Dobře. Takže je to taková bluesová komunita, jsem pochopil, a zároveň se dívám, že Steve už má kytaru. že už si vzal kytaru. Tak jsem zvědavý, co zahrajete teď, co nás čeká.
4: To já právě nevím.
1: A je to takto i na koncertech, že vy prostě Steve něco vymyslí a vy se pak podřídíte?
4: No, on nám totiž poslal písničky, které se máme naučit a pak hrajeme něco úplně jiného. Takže to jsou ty bluesmeni, že prostě začnou hrát a musíte se připojit. Jo. Je to autentický. Já jsem takhle zažil obrovský šok na festivalu Blues Alive v roce 2002, kdy jsem odehrál koncert skupinou ZVA 1228 Band a pak po nás hrál Louisiana Red, pravý americký bluesman, který už jako teda není mezi náma. A on odehrál si dvě písničky a pak řekl jeho manažer, hele, má ve zvuku vždy zavolat si na jednu písničku rytmiku. No, my jsme odehrali celý koncert. Já jsem to nějak dal, ale basák ten zestárnul asi o 20 let, protože tam nebyl, že 12 taktů. Tam to bylo prostě tak, jak to cítil. Takže občas to takhle máme, uši, oči nastražené a prostě já teď taky nevím, co budeme rád.
1: Tak jo, tak pojďme se nechat překvapit všichni.
4: G. Yeah.

0: option!
1: Posloucháte Rádio Proglas, my jsme teď v koncertním studiu a s námi je tady, nebo se mnou, a s našimi techniky a také ale některými lidmi na lavicích pro diváky, je Steve Harvey Trio. Trio, které sestává z amerického bluesmana Steve'a Harveyho, kontrabasisty Tarase Vološčuka a bicisty Tomáše Bobrovnického. Trio věru mezinárodní, protože kromě amerického bluesmana máme tady ukrajinského kontrabasistu a řekněme slovensko-maďarského bicistu, tak, abych to upřesnil.
2: Já bych to ještě upřesnil. Já říkám, že jsem Vyšegrádská čtyřka. Jsem slovenský Maďar s polským příjmením žijící v Čechách.
1: Ano, takže ty splňuješ úplně v podstatě všecko. Takže tolik k národnostem a mě by teď zajímalo, vy jste vlastně na tour, tak mě by zajímalo, jestli Steve vnímá nějaké rozdíly mezi třeba americkým publikem a tím evropským.
3: Jedna z nejhezčích věcí na Spojených státech amerických je, že naším největším vývozním artiklem je hudba. Samozřejmě třeba i Spojené království, Velké Británie a Severního Irska dalo světu spoustu skvělé muziky. Beatles, Rolling Stones a další. Spojené státy americké dali světu blues a jazz. Lidé se mě často ptají na různé legendy americké hudby. Je jich celá řada, to určitě ano. Ale je fascinující, kolik toho o světové hudbě vědí lidé tady. Já se v Evropě dozvídám spoustu nových věcí. Nedávno mi třeba někdo vyprávěl o jedné písni kapely Beatles, ve které prý zpívá Yoko Ono, což jsem celý život netušil. Takže já sice přivážím přímo z jejich kolébky kulturu bluesové a jazzové muziky, ale i já se od lidí tady pořád něco učím. To je na tom krásné. Hraju po celém světě a Češi mají americkou hudbu opravdu rádi. Včera jsme hráli v jednom kulturním centru. Spousta lidí ty písničky vůbec neznala, ale přesto chtěli slyšet hudbu, která vychází z amerických kořenů. Všiml jsem si také ještě jedné věci. Tady v Evropě, a znám to třeba ze Spojeného království, Velké Británie, Severního Irska nebo Belgie, dostávají děti už na základní škole zobcovou flétnu a jsou k hudbě vedeny. Mnohem více si ji pak váží a také ji častěji sami provozují. V Americe dá dnes spousta rodičů dětem raději mobil nebo videohry. Naopak v Evropě je krásné vidět, že tady mají kultura a hudba stále své místo. Například náš basák Taras hraje v mnoha různých kapelách. Je to neuvěřitelný muzikant, výborný baskytarista a skvělý hráč na kytaru. Celá Evropa hudbou opravdu žije. A co se týká konkrétně Česka, tak musím říct, že je to nádherná země. Jsem tu podruhé a zatím se mi tady opravdu moc líbí. Cítím se tady opravdu dobře. Jen se musím naučit trochu více česky. Dnes jsme měli první lekci. Jediné, co mi ten dojem tady trochu nabourává, je, že už nepiju pivo. Potřebuju trochu zhubnout, a měl jsem v poslední době i nějaké zdravotní potíže. Vím, že je české pivo výborné, ale ochutnal jsem třeba kulajdu a ta mi také moc chutnala. Postupně objevuju další česká jídla. Pivu se ale musím vyhýbat, i když vím, že je opravdu skvělé. A navíc je ve srovnání s Amerikou velmi levné. Rád také šířím jednu zajímavost, a to, že Budweiser je původem odsud. Spousta Američanů si myslí, že Budweiser pochází ze St. Louis, ale ve skutečnosti je jeho původ tady. Ale zpátky k hudbě. Zahrajeme teď poslední písničku a já bych k ní rád přizval Tomášovu ženu Petru a jejich syna Tomáše juniora. Když jsem Tomáše staršího poprvé potkal ve Švýcarsku, hned jsem poznal, že má úžasnou rodinu. Jeho žena hraje nádherně na akordeon a jejich syn je skvělý bubeník. Počkejte, až ho uslyšíte. Společně vám zahrajeme autorskou skladbu, kterou jsme napsali společně s kolegou muzikantem Mikem Davisem, kterého tímto zdravím.
2: Já bych ještě upřesnil, že jelikož na bici už moc nehraju, protože tady s manželkou, s Petrou máme syna a ten už mě k tomu nepustí, tak teď mě taky vyhnal. Takže nechávám teď si zahrát trošku i mého syna navíc.
1: Dobře, takže tady budeme mít drobnou proměnu. Už v tuto chvíli se rozloučím a poděkuju moc ještě jednou Steve Harvey Trio. Steve, thank you very much. This will be the last song, so thank you very much, and I wish you all the best for the rest of the tour.
0: A prosím vás, já chci představit skvělého mladého hudebníka, který hraje na bicí, s kterým strašně mě baví hrát, to je Tomáš Bobrovnický mladší, junior.
1: Ano, díky Tarasi a zároveň se i s tebou loučím. Taras Vološčuk na elektrický kontrabas hrál dnes. Tomáš senior teď tedy přenechá místo juniorovi. A vítám tady Petru Bernerovou, tedy, která nám zahraje teď na akordeon v závěrečné písničce. A ještě předtím, než písnička zazní, tak bych rád poděkoval i našim technikům. Zvuk měl dnes na starosti Vojtěch Pchálek a video Veronika Němečková. Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Přeji vám příjemný poslech závěrečné písničky a těším se opět někdy příště naslyšenou. Třeba tady z koncertního studia Rádia Proglas.
3: Já už jen dodám, že zmíněný spoluautor závěrečné písničky Mike Davis v budoucnu také přijede zahrát do Česka na několik festivalů. Píseň, kterou uslyšíte, zní v originále trochu jinak. My teď zahrajeme ve stylu New Orleanského blues, protože New Orleans prostě miluju. Na každou písničku se můžete podívat z jiného úhlu a zahrát ji v úplně jiném stylu. Tak jdeme na to. Put in any type of mode you want. So here we go.

0: One more time, Taurus.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 240 lidí. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mindl Šmida čeká finále mistrovství Evropy v atletice. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
4: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
5: Porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
6: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
4: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
7: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila dnes. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Stracha docent.
8: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
9: Jsou to přes 30 let staré případy.
10: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
11: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery Ondřej Vedchý.
12: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
11: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
13: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
11: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
14: Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o setrvání v kvalifikaci Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem je čeká odveta třetího předkola ve Francii. Zápas začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Atleti Volodymyr Myslivčuk a Petr Mindl-Schmidt se připravují na večerní finále mistrovství Evropy. Kladivář s ukrajinskými kořeny Myslivčuk půjde v anglickém Birminghamu do akce už za pár minut. Dálkař Mindl-Schmidt bude o medaile bojovat zhruba za hodinu. Další podrobnosti přidá reportér Jakub Marek.
15: Myslivčuk ve 30 letech poprvé na velké akci postoupil do finále, když včera překvapivě ovládl kvalifikaci. Závod tedy začne zhruba za 5 minut a český reprezentant půjde na řadu jako 10. z 12 finalistů. Dálkař Mindl-Schmidt pak vstoupí do soutěže po 9:45. A kvalifikace tady čeká ve večerním bloku tyčkařku a Polenu Švábíkovou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Překážka na D1 v Brně a také u Mirošovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky hlásíte překážku. Na kilometru 189,5 stojí kamion s defektem, blokuje pravý pruh a jede se okolo pouze levým. Kolona popojíždí z kilometru 187,5 a naberete v ní pár minut navíc. Na D1 ve směru z Brna do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru je v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Místo je označené šipkou silničářů a kužely. Auta tam vybočují z pravého pruhu. Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Následky nehody tam už odklidily, i tak se ale projíždí velmi podmalu. A ještě na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistu a na místě zasahují záchranáři. Nedá se projet ani jedním směrem a náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byla mezinárodní skandinávská kapela Vík. A na Proglasu bychom rádi připomněli, že 80. narozeniny dnes slaví pater Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapi. Autor knih Vystup nahoru, cesta k setkávání s Bohem a Pozvání k večeři páně. Rozšířený bilanční rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel v knize Mám štěstí na lidi. Takto se jubilující aktivní odpůrce totalit vrátil ve vzpomínce pro paměť národa do roku 1979.
1: Přišel jsem do Třeboj. Tam jsem byl poprvé na výslechu. No a byl zvolený Polák, byl zvolený papežem. Já jsem skákal 1,20 m vysoko. Protože jsem předtím jezdil do Krakova, do Polska a dokonce v Krakově. S Vojtilou jsem se nesetkal nikdy, ale s jeho spolupracovníkama. Tam byli redaktoři z Týdeníku Povšedního a časopis Znak měsíční. Fantastický lidi, nesmírně chytrý, s velikým rozhledem, který dokonce v první polské vládě svobodnej. Jeden byl ministrem vnitra, druhý byl Mazověcký, byl premiérem. To byli lidi, s kterými já jsem se znal. Úžasný, nádherný. Tak, a teď Vojtila teda papežem. A já jsem zlobil, že jo, tak jsem říkal, pane tajemníku, tak co říkáte na novýho papeže? A oni z něj měli vítr, že jo. Ústřední výbor Sovětského svazu, komunistického, v Moskvě zasedal kvůli tomu. Protože ten Vojtila, on ví, že jo, jak to tady chodí. A já jsem říkal, no tak úspěch socialistického tábora, pane tajemníku, ne? Další rána válečným štvancům. Samozřejmě, že byl jak opařenej, že jo. A já jsem mu takhle zlobil. To víte, to byla vzpruha pro nás, jo.
0: Vzpomínal dnešní oslavenec pater Václav Vacek pro paměť národa.

20 hodin a téměř 15 minut. Nyní si na Proglasu můžete poslechnout reprízu Rudlu s Milanem Tesařem a Jaroslavem Vojtěchem.

0: Posloucháte Rudl, dnes vás od mikrofonu zdraví Milan Tesař.
1: A Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Vítejte u pořadu, ve kterém prozrazujeme, co je nového tady u nás na Proglasu, nejenom co se týče vysílání, ale všeho kolem. A samozřejmě děkujeme vám, kteří nás podporujete. Taky třeba vítáme nové členy našeho klubu Přátel a tím dnes začneme. Máme pár dnů ze srpna a přivítáme nové členy klubu, kteří se přihlásili během července. Jsou to Marie Juříčková z Brna Řečkovic, Zuzana Nováčková z Adamova, Drahomír Fabula z Tišnova, Eva Kotršálová z Velhartic, Lukáš Hradil z Prahy, Milan Cvinc z Brna, Václav Trávníček z Orlického Podhůří a Petra Klimecká z Hrobčic. Vám všem děkujeme za podporu rádia i tím, že se k nám takto veřejně hlásíte.
1: Je to velmi důležitá věc, tak též děkuji. A jen navážu dalším seznamem, který je tentokrát také delší, protože máme to za delší časové období teď o prázdninách. A vlastně poděkujeme teď některým kaprům, kamarádům Proglasu, kteří mají buď kulaté nebo půlkulaté narozeniny právě teď v srpnu. Je to tedy Anna Kvapilová z Lipníku nad Bečvou, Milan Hruban z Tasova u Velkého Meziříčí, Kateřina Procházková z Osvětiman, Marie Pospíšilová ze Slaného, Andrea Blahová z Brna, Marie Řezničková z Velkého Meziříčí a Adéla Stošková z Vřesiny u Hlučína.
0: Tak vám všem děkujeme za trvalou a dlouhodobou podporu a přejeme všechno nejlepší k narozeninám, z nichž, no vlastně dívám se, ani ještě neproběhly, všechno jsou to v nadcházejících dnech, tak ať to s rodinami, s blízkými, s kým máte to takto rádi, tak ať to dobře oslavíte. No a vlastně narozeniny, tady máme ještě další, jsou to naši dárci, kteří už dosáhli určitého věku a hlavně nám v posledním roce darovali vyšší finanční částku pro náhodné posluchače, jenom vysvětluji, že Proglas nežije z reklam, není podporovaný státem ani jinak, ale opravdu velkou většinu svých příjmů má z dobrovolných darů posluchačů, čímž vlastně zase ti posluchači nám dávají najevo, že to, co děláme, má smysl, takže pokud to dává smysl i vám, tak budeme rádi za podporu. A teď tedy seznam dárců, jak už jsem říkal, kteří mají narozeniny nebo budou mít a kterým opravdu děkujeme za velkou podporu. Tak jsou to Marie Formanová z Brna, Irena Vitovská také z Brna,
1: Pavel Spivák z Prahy, Marie Křivská taktéž z Prahy,
0: Dagmar Prilová z Kolína, Monsignor František Koutný z Troubska,
1: Václav Sovadina z Jihlavy, Marie Kopecká z Náchodu,
0: Miroslava Kůrová z Uherského Brodu, Marta Machálková z Vlčnova,
1: Marie Krejčí z Brna, Josef Kult z Tábora,
0: Marie Šulcová z Ondříkovic, Marie Ležáková z Litenčic,
1: dále Ludmila Šalenová z Jaroslavic u Zlína, Helena Mašková z Brlohu,
0: Evžen Bevilakva z Turnova, Jan Knotek z Vnorov,
1: Jitka Černá z Prahy, Zdeněk Strmiska z Brna,
0: Marta Pavlíková z Nového Jičína, Dagmar Kovářová z Divišova,
1: Josef Byčan z Traplic, Marie Chládková z Naloučan,
0: Marie Řezníčková z Valašského Meziříčí, Alois Bojanovský z Brna,
1: Růžena Tomcová z Brna, Růžena Šebelová z Pozořic,
0: František Sasman z Českých Budějovic a Jaromír Sovadina z Opavy. Tak všem ještě jednou děkujeme a přejeme všechno dobré do dalších let.
1: Je to tak, ty seznamy tentokrát byly, nebo ty jména, bylo toho více, protože Rudl teď děláme nepravidelně přes prázdniny. Nicméně my jsme chtěli, Milane, předtím, když jsme se tak trošku dramaturgicky bavili v uvozovkách o tom, jak vlastně Rudl dnes povedeme, tak chtěli jsme se především bavit o tom, že jsou prázdniny, že jsou různé festivaly, různé věci, na kterých se účastníme. No a vlastně o tom jsme tak nějak chtěli s vámi mluvit, nebo vás o tom informovat.
0: Tak a co se vlastně dá dělat a co můžeme, jak můžeme naše rádio prezentovat právě na takových akcích, jak se na nich můžeme setkávat, tak o tom se teď budeme povídat. Tak jedním z těch festivalů bylo už 40. ročník folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou. Probíhal na přelomu července a srpna, já listuju kalendářem. Přesně to začalo 25. července v sobotu a poslední program byl v sobotu 1. srpna, takže byl to celý týden v Náměšti nad Oslavou, což je malé městečko, město na Vysočině, s krásným zámkem, na kopci, na ten kopec, samozřejmě se dá vyjet autem, ale když se tam šplhá pěšky, tak to dá docela zabrat, a tam se právě odehrávají hlavní koncerty a přes den spousta programu dole ve městě.
1: My jsme tentokrát byli účastní fyzicky velmi, a to tak, že v pondělí jsme u kostela na náměstí postavili náš krásný modrý stan s výraznými logy. A ten stan i nás jste v Náměšti měli od pondělí do soboty včetně. V pondělí a v úterý jsme tam realizovali nějaké workshopy, měli jsme tam vlastně redaktorky z našeho pražského studia, Adélu Šimuníkovou a Janu Rambouskovou, které právě velmi aktivně tam s dětmi i s dospělými řešili takové, měli připravené moc pěkné workshopy. No a já jsem tak nějak v pozadí asistoval se svojí kávou, s vařením kávy. No a protože potom redaktorky měly to dané jenom na to pondělí a úterý, tak vlastně ty další dny už jsem tam zůstal tak trošku sám a nadále tedy vařil kávu, což je moje

0: stihli, tak jsem vám chtěl poděkovat, protože i pro mě je to velmi dobrá zpětná vazba a myslím, že to není jenom pro mě, ale právě všeobecně u každého toho výjezdu všichni ti, kteří se tady z ProGlasu zúčastňují, tak opravdu tu zpětnou vazbu hledáme. Protože ta naše práce je tak nějak, žijeme si v takové té uvozovkách své bublině ProGlasové. Jsme tady nějak zavřeni v nějaké budově, v nějakých studiích a podobně a věnujeme se hodně interním věcem, aby ty věci prostě byly funkční, ale potom ty výjezdy znamenají, že skutečně si v uvozovkách sami můžeme vás osahat a podobně, vy zase nás. Je to prostě milé a je to pěkné a já jsem chtěl za to množství těch hovorů a že byly celkem důležité a pěkné právě v té náměšti moc poděkovat. Taky jsem chtěl poděkovat Luďkovi Strašákovi, který nám tam připravil velmi dobré zázemí, takže Luďku, děkujeme.
1: Tak, kdo si to jméno pamatuje, a myslím, že si je mnozí pamatujete z vysílání, Luděk byl náš dlouholetý redaktor a v současné době je právě šéfem městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou, takže vlastně hlavním organizátorem kulturních akcí tamtéž. Samozřejmě, když mluvíme o folkových prázdninách, musíme zmínit Michala Šmita, což je dramaturg festivalu, člověk, který vlastně i spolu se mnou jsme dobří přátelé, i spolu jezdíme na různé akce i do světa, například na světový hudební veletrh Vomex, kde já natáčím rozhovory pro ProGlas mimo jiné a řeším různé pracovní schůzky a Michal si tam právě vybírá interprety na tento festival. A možná ještě jedna taková glosa, ten festival to není jenom hudba, nejsou to jenom ty workshopy, což byl ten náš a byly to workshopy výtvarné, taneční, pěvecké a další, ale je to taky třeba dvoudenní odborné kolokvium, kterého já se už snad 20 let účastním každý rok a je to pro mě velmi obohacující. A to funguje tak, že na dva dny se sjedou novináři, vědci, muzikologové, folklory, i samotní hudebníci. Je tam za ty dva dny asi 20 přednášek odborných na různá témata, vždycky jedno zastřešující téma a je to obohacující, myslím, pro úplně všechny strany. Letošní téma bylo hudba a politika a bylo úžasné, jak ti lidé z různých oborů dokázali to téma pojmout různě, i třeba přes různé historické exkurzy do 19. století, do různých konfliktů 20. století, do úplné současnosti a bylo to nejenom o naší zemi, ale bylo to třeba o někdejší genocidě ve Rwandě, bylo to o třeba židovském tématu a tak dál. A nejenom to, že dva dny si tam takhle povídáme, jakoby spolu, ale pak z toho ještě vyjde sborník, kde jsou texty všech těch příspěvků a ten se dá pořídit právě třeba za rok na folkových prázdninách.
0: A já ti musím, Milane, dát teď zpětnou vazbu já, protože je vlastně zvláštní, že téma kolokvia se i mezi těmi účastníky, kteří se třeba zastavili u nás na tom stánku, nebo s kterými jsem měl potom příležitost mluvit i na koncertech nahoře na zámku, tak téma kolokvia se mezi nimi jako prolíná a mnoho lidí o tom vlastně mluví, byť nejsou, byť to je jenom jako veřejnost laická, nejsou to ti, řekněme, profesionálové, tak jako jste vy ostatní, ale je to téma, které je také velmi nosné.
1: Tak on je, já bych řekl, bohužel dneska zase aktuální, že jako v tom, no, tak, ale o tom zase třeba někdy jindy.
0: No, jenom zmíním ještě zpátky k těm folkovým prázdninám, že i tam jsme byli hrdí mediální partneři folkových prázdnin a že jsme rádi a velmi si vážíme, že tam můžeme být tak výrazně vidět, takže ještě jednou děkujeme. No, další z naší práce, kterou jsme teď měli a které bylo hodně, byť je čas léta, čas dovolených a mnozí by rádi byli někde u řeky a venku a tak dál, tak pro nás je to mnoho práce, tak já jenom teď, Milane, vykopnu maraton hudby.
1: Tak maraton hudby Brno letos byl 11. ročník. Ten festival vznikl před Těmi lety kvůli tomu, nebo v době, kdy Brno usilovalo o zapsání do kreativní sítě měst UNESCO jako město hudby. Když se město chce o tento titul ucházet, a není to titul na jeden rok, jako jsou třeba hlavní města kultury, ale je to titul, řekněme, navždycky, nebo takový ten trvalý, tak samozřejmě musí splnit

0: splnit nějaké podmínky, musí dokázat, že v tomto případě tedy hudba je něco, co to město úplně mimořádně oživuje. Vím, že ty důvody, proč vůbec ta přihláška, ta kandidatura byla podána, jsou ty, že Brno je opravdu město různých hudebních žánrů. Máme tady tu silnou janáčkovskou tradici, je tady živý folklor, je tady, třeba jsou tady velmi aktivní tramské kapely, písničkáři, ale i rockové kapely, jazz, je tady nejlepší jazzový festival v republice. Máme tady opravdu hudbu různých žánrů, muzikálové divadlo, takže opravdu všechno možné a všechno na velmi dobré úrovni. Takže, když to zkrátím, prostě ta kandidatura se podařila, Brno je opravdu členem sítě kreativních měst UNESCO jako město hudby, jako jediné město v Česku, má tento titul mimochodem. No a Maraton hudby Brno je vlastně festival, který toto slaví a připomíná. Je to vlastně akce spojená s tím UNESCOm a proto oslavuje hudbu úplně ve všech jejich podobách. Takže jsou to 4 dny, hraje se asi na 26 místech po celém Brně, přes stovku koncertů od úplně začínajících interpretů, včetně dětí ze základních uměleckých škol, přes amatérské klavíristy a potom teda přes soubory různých žánrů, které jsem vyjmenoval, písničkáře, rockery, folklorní, všechno možné, až po světové a troufnu si říct hvězdy svých žánrů, to znamená jazzu, world music a opravdu legendy v některých, z některých zemí, včetně těch, kteří nikdy předtím v Česku nevystupovali. Takže opravdu je to obrovská věc, co se týče počtu koncertů a i třeba toho rozptylu účinkujících.
1: Já jsem si tentokrát Maraton hudby Brno užil velmi, a to sice nejenom aktivní účastí ve městě, ale musím říct, že i díky tobě, Milané, a díky tomu, že vlastně to zapojení do toho programového vedení Maratonu hudby Brno vlastně máš, tak máme možnost tady v koncertním studiu někdy přivítat v rámci Maratonu hudby Brno špičkové světové umělce, kteří by sem prostě běžně nepřišli. Tak to je jako jeden úhel pohledu, ale druhý úhel pohledu, který chci zmínit více, protože k tomu koncertnímu sálu se ještě tady vrátíme, nebo k tomu programovému složení, kdo tady hrál, kdo tady nahrával a tak dál, a byly to opravdu špičky. Tak já chci ještě říct spíš ten laický pohled, že pokud člověk opravdu chce, tak jako návštěvník Brna nebo jako obyvatel Brna si ten Maraton hudby Brno opravdu může vychutnat jako všemi doušky, protože kam v centru přijde, je to všecko takzvaně jako na pětníku, je to všechno velmi jako blízko a tentokrát díky architektuře byla i zařazená vlastně jako vila Tugendhat, Arnoldova vila a vila Lovber, kde byl ten light up, myslím, že to bylo krásné. A je to skutečně jako velmi, velmi naplněné. Já jsem se teď, Milane, chtěl zeptat, jestli by si chtěl říct takový, ne snad ani výčet, protože těch kapel, které tady hrály u nás v koncertním sále Proglasu a nahrávali vlastně pořady, jak se vám líbí, které budou následně potom odvysílány a použity, tak kdyby si tak jenom zmínil takové ty přece jenom opravdu světové špičky.
0: Tak ono je to tak, že já jsem se vlastně před 3 lety stal hlavně dramaturgem celého toho festivalu, předtím už jsem spolupracoval nějakým způsobem a tahle ta funkce samozřejmě má sice vztah především k tomu festivalu jako takovému, ale zase tím, že mám potom blízko k těm účinkujícím, tak si vlastně můžu dovolit velmi jednoduše je dostat i sem do rádia. Takže já možná, kdybych řekl to nejdůležitější jméno, to byl rezidenční umělec festivalu Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny. Vím, že většině posluchačů to jméno asi neřekne nic moc, ale ve světě, řekněme, jazzu nebo určitého typu jazzu je to opravdu jedna ze světových špiček, hrává prostě s velkými hvězdami z celého světa a na druhou stranu je to takový velmi skromný, přátelský člověk, s kterým opravdu já jsem s ním byl i na obědě, na večeři a prostě fakt jsme se tak jako můžu říct snad i z přáteliny a On měl v Brně 3 koncerty, každý úplně jiný, s jinou sestavou, jeden jazzovější, jeden takový do asijské hudby s indickým spoluhráčem a s japonskou spoluhráčkou. Ukázal svoje kytarové mistrovství opravdu ze všech úhlů pohledu. A kromě toho vlastně přišel a velmi rád v sobotu dopoledne k nám do Proglasu, odehrál tady solově, což vlastně je zase netypická poloha pro něj, jenom solová kytara, a popovídal o své tvorbě, o svém životě, a je to vlastně zase ještě něco navíc, co zatím ti návštěvníci jeho koncertu na festivalu nemohli zažít a co my jim nabídneme. Konkrétně toto bude v říjnu, potom v rámci pořadu Jak se vám líbí, i jako audio, i jako video. A možná ještě třeba teda 2 jména z té soboty. Danza z Okultech jsou 4 akordeonisté z Portugalska, taky ve své zemi obrovské hvězdy, hrávají tam na stadionech a tady zase rádi přišli zahrát do Proglasu. A ten třetí, Stefano Saletti z Itálie, to je můj velký oblíbenec, já jeho tvorbu sleduju roky, je to člověk, který čerpá z lidové hudby celého Středomoří, snaží se všechny ty vlivy nějak propojovat a vlastně jeho hudba má i takové mírové poselství zase v dnešní době, že v době válek, a jeho koncert v Brně byl podle mě velmi silný a taky tenhle ten člověk potom přijde do Proglasu, zahraje nám tady nezištně. Oni za to, to je i možná důležité pro posluchače, nikdo z nich za to nechtěl žádné peníze. Jo? Oni měli honoráře za ty koncerty maratonu a to, že přišli jakoby ve volném čase ještě zahrát sem do Proglasu, to je všechno jenom na tom, že jsme se na tom domluvili a oni z toho byli nadšení a nějak to proběhlo.
1: To, co jsi, Milane, zmínil, chtěl jsem právě zmínit také, protože pro posluchače je to vlastně asi zajímavé. Informace, řekl bych. My jsme jednak byli exkluzivním partnerem Maratonu hudby Brno, což je vlastně v rámci těch partnerství, je to ještě nad mediálním partnerstvím, takže skutečně už taková pozice velmi výrazná, velmi výrazně jsme všude byli vidět, ať už v rámci loga, v rámci uvádění a tak dál. Ale abyste měli, vážní posluchači, takovou představu, ono je to podobné, jako kdyby za svého života jsem přišel prostě zahrát Karel Gott, teď nemyslím to, jako jestli zpíval nějaký pop, nebo to zařazení prostě do těch škatulek, to je jedno. Ale jsou to taková jména v celosvětovém měřítku, asi taková to.
0: Já bych možná dodal ještě jedno jméno, zase možná to posluchačům, nebo asi nic neřekne, ale vysvětlím. Ne všichni se mohli přijít zahrát, protože taky kapacity studia a časové kapacity jsou omezené, tak já jsem ještě s dalšími umělci natáčel rozhovory na festivalu a včera jsem měl moc pěkné setkání s paní Duňou Knebl, což je chorvatská zpěvačka, které letos bylo 80. Pořád ještě jezdí po světě, pořád nahrává nová alba. Strašně srdečně se bavila se mnou, jako ví i o té naší funkci v té hitparádě World Music Charts Europe, takže když jsem jí dával vizitku, tak ona říká, ale vaše adresa je přece známá, když tam může kdokoliv poslat jako CDčka. Aha. Jako fakt ještě dneska u snídaně jsme se znovu bavili a paní Duně, já bych ji přirovnal, že je to něco jako Hana Hegerová a Jarmila Šuláková v jedno. Jo? Je to fakt taková dáma a zároveň zpívá lidové písně, jo? A říkám, prostě má několik desítek let kariéry za sebou. Velmi skromná a srdečná a já jsem vlastně moc rád, že jsem mohl včera zažít její koncert a že jsem si s ní fakt mohl popovídat a zase přineseme to v pořadu, jak se vám líbí.
1: Milane, bylo by krásné si ještě povídat o těch věcech a asi by bylo to možné. Mně tak napadá, že možná v nějakém pořadu bychom to mohli udělat, ať už jak se vám líbí, nebo na stole je téma vlastně, to by také jako sneslo toto téma. Nicméně máme málo
0: Určitě
1: času.
0: Určitě, přesto ještě bych jenom jmenovitě poděkoval Šimonovi Vítkovi a Veronice Němečkové, to znamená našemu technickému týmu Zvuk Video, protože oni minulý týden obsloužili takto vlastně 7 koncertů ze studia, takhle ve dvou lidech, to je neuvěřitelné a myslím, že to rekord zatím za dobu trvání Proglasu v tom množství za týden i v tom, že to dělali oni sami dva, takže velké poděkování a samozřejmě to poděkování patří spoustě lidí tady v Proglasu i třeba tady našim kolegům na recepci, které se starali o všechny hosty. Ještě v pátek tady proběhlo i setkání asi 30 profesionálů z různých zemí, takže opravdu bylo toho hodně a já moc děkuju, jak to tým Proglasu zvládl.
1: Tak já ještě v rychlosti, byť asi trošku přetáhneme čas, tak snad si to můžeme dovolit, nebo je to potřebné. Já bych chtěl pozvat v příštím týdnu, buď v pátek nebo v sobotu, budeme na zahradní slavnosti v Milonicích. Tak jestli k tomu chceš, Milana, ještě něco říct?
0: Ano, jsou to Milonice u Nesovic, tedy u Bučovic, můžeme říct na Vyškovsku. Je to 30. ročník takových místní kulturní akce, bude tam koncert Pavla Helana, mimo jiné budou tam mše svaté během té doby, bude tam nějaký program pro děti, hospodský kvíz, všechno možné, ale jenom pro mě taková osobní vzpomínka před těmi více než 30 lety. Já jsem s určitou prostě partou kamarádů do těch Milonic jezdil za tehdejším tamním knězem a on nám tenkrát vlastně nějakým způsobem navrhl, že můžeme udělat nějaký víkendový program pro děti. Já si pamatuju, jak jsme tam dělali pro děti nějaké soutěže a nechci říkat, že to úplně bylo, jako že se z toho ta zahradní slavnost vyvinula, ale myslím, že to byly nějaké počátky těch úvah vůbec tam dělat něco jakoby oficiálnějšího.
1: Tak a protože máme potom napilno, tak vlastně v tu neděli 23.8. my budeme účastní na Orelské pouti na svatém Hostýně. Tam se na vás opět těším se svojí kávou, tak to je taková pozvánka. Jinak chci ještě v rychlosti zmínit, že se nám pěkně rozbíhá spolupráce s Charitou České republiky. Dále, že máme tu barterovou dohodu s Dalmajerem České republiky, což je ten dodavatel kávy a tak dál. A tady v tom bodě se chci malinko ještě v rychlosti zastavit. Chtěl bych od vás vědět, zda vám vyhovuje to, nebo zda vám to vlastně nevadí, že třeba před některými pořady máme takový sponzorský vzkaz, že tento pořad podporuje třeba ta společnost Dalmajer. A vůbec i tady směrem k Rudlu, nebo i vzhledem k našim jako provozním věcem, bych vás chtěl požádat, pokud mi chcete napsat, tak můj mail je provozní.ředitel@proglas.cz, prostě provozní.ředitel. Budu rád za nějaké vaše prostě pohledy na náš chod a na poslední roky a tak dál. Takže rozhodně vám určitě potom odpovím.
0: Já ještě dovysvětlím, vlastně na začátku jsme říkali, že Proglas nevysílá reklamu, že je z vašich příspěvků, tak jak do toho jde ten sponzorský vzkaz. Český zákon definuje jinak reklamu, jinak právě sponzorské vzkazy. Jsou tam jasná pravidla, která musí být dodržena a Proglas to má ve své licenci tak, že my reklamu vlastně vysílat nesmíme, zatímco ty sponzorské vzkazy můžeme. Takže teď to není jenom vysvětlení sponzorských vzkazů, o kterých ty si, Jardo, mluvil, ale je to zároveň výzva, že kdyby třeba někdo nás chtěl podpořit tímto způsobem, že například vaše firma, vaše obec, farnost, vy osobně, mývali jsme třeba sponzorský vzkaz, že fanoušek jazzu podpořil, my jsme věděli, kdo to je, on chtěl zůstat anonymní, dal nám větší částku a chtěl, aby to šlo před nějakým jazzovým pořadem. Na všem se dá domluvit a i touto formou vlastně můžeme nějakým způsobem spolupracovat.
1: Možná ještě než uzavřeme a než vás všechny pozdravíme, tak chtěl jsem samozřejmě tak jako vždy vyzvat, pokud byste mohli Proglasu věnovat něco nad rámec běžných plateb, tak budeme velmi rádi. Teď to léto je pro nás také složité, ale konec konců, jaké období pro nás složité není.
0: Takže to byl dnešní Rudl. Zatím tedy nepravidelně, ale já myslím, že dokonce prázdnin se ještě jednou někdy úplně na konci setkáme a potom od září už opět každý týden. Takže dnes se loučí Milan Tesař
1: a Jaroslav Vojtěch. Děkujeme.

Bylo 21 hodin, na Proglasu je nyní čas k modlitbě večerních chval, po nich bude následovat živý růženec bolestný.

0: Prožíváme úterý 11. srpen a připomínáme si památku svaté Kláry, Panny. Hymnus, krátké čtení, antifonu ke kantiku Panny Marie a prosby tedy vezmeme ze společných textů o panách. Bude to od strany 1746 ve starším vydání breviáře, 1746, v novějším pak od strany 1965. 1965. Antifony a žalmy budeme brát ze druhého týdne žaltáře, tedy od strany 1071 ve starším vydání breviáře, 1071 a v novějším vydání 1193. Od strany 1193. No a ještě závěrečná modlitba, ta bude z památky na svatou Kláru a je na straně 1465 ve starším vydání breviáře 1465. V novějším ji nalistujeme na straně 1649. 1649. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Povstaňte, Boží věrní, chystejte lampy své. Přišel již čas večerní, jdou mrákoty tmavé. Hle, ženich, vstříc výjděte, jde se slavnou mocí. Modlete se a bděte, je blízko půlnoci.
1: Ty, kdo bys chtěl dřímati, buď opatrný, bdi, Bůh bude svět kárati a právem odsoudí. Všechny, kteří nebděli, neměli oleje, nemoudře se klaněli, zlé podvodné šelmě.
0: Ženichovi vstříc šťastně spěchejte, přátelé, přivítejte jej krásně, svěřte se mu směle. Nastává čas radosti, v němž čistá nevěsta po vítězné slavnosti s věncem jde do města.
1: Vy spoluúčastníci v kříži a soužení, trpělivost mající po mnohém zkoušení, veselte se u trůnu, spolu kralujíce a vítěznou korunu na hlavách majíce. Hospodin je všude kolem svého lidu.
0: Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, která nekolísá, trvá na věky.
1: Jeruzalém obklopují hory, tak je Hospodin kolem svého lidu, nyní i na věky.
0: Neboť nezůstane žezlo bezbožníků nad údělem spravedlivých.
1: Aby spravedliví nevstáhli své ruce po nepravosti.
0: Dobrým, Hospodine, popřej dobro i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
1: Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, odstraň se zločinci, Hospodine. Pokoj buď s Izraelem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je všude kolem svého lidu.
1: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
0: Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči.
1: Neženu se za velikými věcmi, pro mě nedostižnými.
0: Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši, jako dítě na matčině klíně. Jako dítě, tak je má duše ve mně.
1: Doufej, Izraeli, v Hospodina, nyní i na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
1: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Krátké čtení je z prvního listu Korinťanům. Kdo nemá manželku, stará se o věci páně, jak by se líbil pánu. A žena nevdaná a pana se stará o věci páně, aby byla svatá na těle i na duši.

0: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
1: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
0: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.
1: Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu. Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán. Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho.
2: Ježíši, králi panen, vyslyš nás.
1: Kriste, ty jsi připravil církev jako nevěstu.
0: Očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
1: Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v neporušenosti víry.
0: Chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.
1: Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí.
0: Veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z tebe.
1: Svatá Klára je jedna z prozíravých panen, které ti vyšly naproti s rozžatou lampou.
0: Nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.
1: Svaté Panny vešly s tebou na svatební hostinu.
0: Uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.
2: Ježíši, králi panen, vyslyš nás.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu. Prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem pozemským, ale následovali Krista a došli k patření na tebe v nebeské slávě. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec bolestný. Do studia můžete volat na číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Dnešní první desátek Bolestného růžence se s námi pomodlí paní Emílie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za ukončení válek, hlavně v té Ukrajině. Zabíjejí děti. Lidé, tolik lidstva tam padlo. Za to, aby nám pán poslal déšť. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, celou církev, svatého otce, obrácení hříšníků a za dušičky, které se nikdo nemodlí. Otče náš, jen si na nebesích posvěce jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: který se pro nás krví podíl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví podíl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se mnou modlili, i vám v proklase za všechno a pěknou dobrou noc s Pánem Bohem.
1: Děkujeme, také přejeme dobrou noc a s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý večer. Já bych se prosila, kdybyste se se mnou pomodlili za dar víry a boží ochranu, lásku v srdci pro dceru, syna, vnučku, za obrácení hříšníků, za mír na celém světě a na ty úmysly, které nosím ve svém srdci. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

0: naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a vám přeji klidnou a pokojnou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem děkujeme a dobrou noc.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí Aneška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se pomodlit za naší kamarádku Evičku a její rodinu Marčíkovou a za Staška a za moji rodinu.
0: Ano, můžeme začít.
1: Oče náš, jen si na nebesí, prosvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Tak děkujeme, že se s námi pomodlila, Aneško, a přejeme pěkný večer.
1: Děkuju. Naschledanou.
0: S Panem Bohem.
1: Panem Bohem.

0: Čtvrtý desátek Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž, se s námi pomodlí paní Marie. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi ráda pomodlila za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duší, za boží požehrání, ochranu paní Marie, za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoj a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc, děkujeme.

0: Závěrečný desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Alena. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Prosím vás všechny o společnou modlitbu za zdárnou operaci, za dary Ducha Svatého pro lékaře a zdravotní personál, za celou moji rodinu, za naše kněze, za mír, za všechny lidi trpící a za příznivé počasí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme vyhnaní synové Evy. K Tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních, modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Za svatého Otce a na jeho úmysly pod ochranu tvou se utíkáme. Svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, Synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Pán Bůh zaplať všem, kdo jste se se mnou modlili i vám v proglase a přeji vám požehnanou dobrou noc a s Pánem Bohem.
0: I vám dobrou noc také přejeme a s Pánem Bohem. A já se ještě rozloučím se všemi posluchači. Děkujeme vám, že jste se s námi modlili a budeme se těšit zase na další živý růženec ve čtvrtek 13. srpna. Pokojný večer. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 24. Úraz paní Janotové. Pan Růžička s taškou a se vzkazem pospíchá k samotám. V pokojíčku u tety Pekařovic sedí Kája nápadně zmlkle. Na tetu, jak už polévku na talíře dává, dívá se s velikou úctou. Jakže to řekla? Jako nic řekla, pane fráter. Pro pána krále ta je učená. Jak jen to ví? Ale on by to přece jen neřekl. Je to přece jen takové cizí. On se bude držet milosrdného pana bratra. Teta přinesla a přitom si pořád povídala s panem fráterem mísu knedlíků, koprovou smetanovou omáčku a hovězí maso. Teď teprve Kája trochu oživl. Jakoby teta věděla, co rádi, a knedlíku dost, zrovna jako u nás. Tak to se najíme. To jistě budete mít k večeři knedlíky s vajíčkem. Taky k ním děláte salát. Vzácná paní nám tuhle udělala okurkový. To byla dobrota. Jen tak kapku octa, vodu, trochu soli a hodně cukru. Říká vzácná paní, že kyselé věci nejsou pro děti zdravé. Ale to bylo moc dobré. Taky děláte žlutou koprovou. No, to je z těch žloutků. Zrovna jako naše maminka. A co pak dnes vaříte u vás, Zdeničko? Obrátila se teta na Zdeňu. Nejspíš kynuté knedlíky s červenýma jahodama, protože máme ve sklepě mísu jahod a byli jsme pro droždí. Naše maminka, jak ji rozkrojí na talíři, posype cukrem, tvarohem a polije smetanou. Je, teta, to je dobrota. A to už jste droždí odnesli domů? Ptá se teta se zájmem. Ba ne, Kája nechal tašku u lužků. Týna si tam poběží pro mýdlo a sůl. Pro pána krále ale kdy? Povídala včera, že k lužkovům půjde až dnes večer. Kája snad ani neposlouchal. Pochutnával si na knedlíkách s výbornou koprovou omáčkou, maso si ani nevzal, ale v myšlenkách před ním stál talíř kynutých s červenými jahodami, pocukrovaných, posypaných tvarohem, zalitých kyselou smetanou. Zdeňo, jestli dnes vzácná paní dělá kynuté, počkej, ty doma dostaneš. Ty vzácná paní večer neohřívá. A třeba dělá měchury, ty nám zbudou. Jestli měli kynuté, taky jsme mohli odskočit na poledne domů. Dojídají. Pan bratr opakuje. Zaplať pán Bůh za oběd. Kája si vzpomíná. Teta, máte si přijít vybrat to telátko. Teta se dává do náramného smíchu. Kuřata, Kájo, kde pak telátko? A Kája už ví určitě, že to teta v lesovně poví a honem pobízí. Tož teď to vezmeme po pravém chodníku a třeba zajdem taky k Janotovům, třeba taky něco dají. Paní Janotová, volal do dvora, pozdravil a začal. Tak tuhle jdeme s panem bratrem, všude dají. Prosím vás, taky něco dejte na nemocnici. A milosrdný se připojoval k jeho prosbě. Janotová nic. Přehazovala slámu, jak by neviděla a neslyšela. Paní Janotová, nějakou tu korunku prosím vás. Kája znovu. Ale ta zase nic. Přešlapovali, čekali. Po hodné chvíli se obrátila. Vy jste tu ještě? Hned se kliďte ze dvora nebo odvážu psa. Všelijaká sebranka přijde obtěžovat a kluk hajnejch to uvádí. No žebrat tedy už umíš. Tak má tvoje máma po starosti. Už se uživíš. Na nemocnici? Bodejť, však ji nikdá potřebovat nebudu. Mám peníze, mohu si poslat pro doktora, kdyby bylo třeba. Hajdy pryč, nebo vás proženu svidlema. Koukejme se, i ta holka Rédlovic tu je. No, to ti to sluší. Paní, řekl vlídně bratr, nač tolik zlých slov.
Stačilo říci, nedám, nechci dát a půjdeme. Koukejme se, abyste mne neponaučoval a nedám ani krejcaru. Mohla bych dát třeba 50, mě na ní nezáleží, ale nedám. Pospíchali ze dvora. Když dovřel vrátka, zavolal bratr. Zbohem, paní, Bůh vám dej, abyste nikdy nepotřebovala lidského milosrdenství. A aby do vás něco prásklo, prosím já se o vaše přání, vykřikovala za nimi. Kájovi bylo do pláče. O jeho mamince řekla máma. Tuhle panu milosrdnému div nevynadala, vyhodila je, no dočista je vyhodila. Teď ale on dostane, že milosrdného tam vedl na sbírku. A zatím milosrdný se k němu sklání a usmívá se na něho. Kájo, snad bys neplakal. Třeba to tak ani zle nemyslila a konečně jsem tomu zvyklý. Za to všude jinde tvým přičiněním byl jsem vlídně uvítán a věru na lážov nezapomenu. Jsou tu ještě lidé dobrého srdce.

0: Kája byl rád, že to tak dopadlo. Ale bolest v srdíčku nad ošklivým jednáním Janotové zůstala. A tak byli ještě na mnoha místech a všude dobře pochodili. Kája řekl, teď už můžeme jít k nám na samoty. Snad, abych ani neobtěžoval, odpovídal bratr. Jestli je to daleko, přišel bych pozdě na faru na noc.
1: A jeje, tak vy prosím budete spát na faře, divil se Kája.
0: A to byste mohl u nás nebo v lesovně. Místa máme dost, k nám je to blízko, tam jsme jako nic. Z uličky vyběhla teta Kovářka. Křičela přes ulici na někoho do okna. Stalo se neštěstí. Janotová má rozbitou hlavu. Spadla ze snopů v perně na mlad. V Kájovi hrklo. Pro pána krále. Zarazil se i bratr. Už zas několik lidí se rozbíhalo z hloučku a někdo zavolal. Ani jeden lékař není doma. Ona hrozně křičí. Janota se bojí na hlavu jí sáhnout. A nejspíš má taky zlomenou nohu. Jak tohle bratr uslyšel, jen řekl. Musím jí dát obvaz, anebo aspoň pomoci, než přijde lékař. Jen si dám tuhle tašku do fary. A už běžel. Za maličkou chvíli se stejným spěchem utíkal tam, kde se zbíhali lidé. Už poznává vrátka, jimiž je Janotová vyhodila. Jen budou-li mít, jakože ne, něco k obvazu? Volá a běží za ním kdosi. Jistě jdete ošetřit, tady je všecko k obvazu, podával mu pan Svoboda balík. Milosrdný jen řekl, zaplať pán Bůh. A už byl mezi lidmi, už mu z cesty ustupovali. Kdo si prohodil? Ten se vyzná, je od toho, v nemocnici ošetřuje. Ve světnici, kam na postel Janotovou položili, byl hrozný hluk. Každý radil něco jiného. Jedna volala, jen vypotit. Jiná, obklady. Někdo zas, hlavu do vody. Ale nikdo se nehýbal, aby pomohl. Všichni se dívali po Janotové, jejíž obličej byl zalit krví a jejíž vysoký, pronikavý nářek všechno ostatní přehlušil. Milosrdný bratr nechal otevřené dveře. Především ticho a klid. Odejděte, podívám se na zranění. A ku podivu všichni odcházeli. Zůstal jen Janota, který bezradně pobíhal z kouta do kouta a lomil rukama. Teta Kovářka zůstala za ostatními a mezi dveřmi pištěla. Jen oulek je to, nic jiného, a ta krev je z nosu. Uvařit koření a vypotit se. Milosrdný bratr vzal ji jemně, ale pevně za rameno, povystrčil ji za dveře, zastrčil a řekl Janotové. Křikem nic nespravíte, paní, uklidněte se. Buďte rozumná a důvěřujte v Boha. Lékaři nejsou doma, pomohu vám dle nejlepšího svědomí. Janotová se stišila, on obratně pozdvihl jí hlavu, prohlédl. Snad to nebude tak zlé, nejdřív hlavu omyjem. Vody tu bylo dost. Prve jí sem nosili v kávových hrnečkách. Řada jich stála na stole. Velké umyvadlo plné vody posloužilo nejvíc. Milosrdný zručně smyl krev, ukázala se tržná rána na krku a pod okem. Janotová stiskala rty a potichu bědovala. Chlácholil ji laskavými slovy a v malé chvíli byly hlava i krk pečlivě po doktorsku ovázány. Jak Janotová chtěla hnout nohou, zas se dala do hlasitého nářku a Milosrdný pochopil. Jen se zeptal. Noha? A už měl v práci nohu nad kotníkem. Tohle bude horší, řekl. Je zlomená. A pro sebe dodal v duchu. Ošklivě zlomená. Kost je roztříštěna a úlomky z ní ve svalstvu vězí. Nahlas řekl. Tož nohu opatříme jen prozatímně, pevný obvaz na ní dávat nemohu. A jak musel nohu nadzvihnout, mdloba padla na Janotovou. Ležela v bezvědomí. Pospíchal úžasně. Nepřijde-li v nejkratší době lékař, je nutno odvést ji do nemocnice. Pane Janoto, buď lékař nebo auto. Janota vyběhl. Milosrdný si stíral z čela pot.
2: Snad jsem to udělal dobře, říkal si tiše. Neopominul jsem ničeho.
0: Zase se rozbíhají lidé pro lékaře, zase se vracejí bez něho. Jeden je na dovolené a jeho zástupce odjel někam do vsi. Druhý odejel do Prahy a nikdo neví, kdy který se vrátí.
2: Tedy auto, volá Janota a sám běží do továrny. Zpátky se vrací v autu se šoférem. Milosrdný, než přijel Janota, doběhl na faru pro tašku, vysvětlil tam, že odjíždí s raněnou a pospíšil zase k Janotovům. Sám jí upravil místo, poradil, jak ji vzít a pomáhal. Sedl k ní, Janota k šoférovi a už se auto rozjelo ku Praze.
0: K Milosrdným, řekl bratr šoférovi.
2: Kája se Zdeňou stáli ještě na témže místě, co prve. Kája pořád uvažoval, jak ten pan bratr nic na to nedal, že ho vyhodila, že nadávala, vidle na něho vzít chtěla a přece tam uháněl.
3: Heleď, Zdeňo, jestli by to někdo udělal za všecko, jiný by řekl, že jí to patří, že se bacila do hlavy. To zas já, když Francek Pavlovic mě sek penálem, hodil se mu za krk chrousta. O co, že by to pan bratr neudělal? Ten by řekl Franckovi, když jsi darebák, tak buď, ale nic ti nebudu házet za krk.
2: Zdeňa byla náramně pohnutá.
3: Já by sem k ní nešla ani za nic, když tak hubovala.
4: Ale támhle kousek blíž by jsme mohli jít, aby jsme něco viděli.
3: Jo, blíž? Víš, co říká naše maminka? Kam tě nezvou, nechoď. A zval nás někdo?
2: Kájovi nebylo o to zvaní. On bez pozvánky taky leckam zašel. Ale hrozně mu bylo líto, když slyšel někoho naříkat. Prve běžel okolo Vojta a říkal.
3: Ta vyvádí, ta běduje, ta křičí.
2: Kdyby věděl, že nekřičí a že by jí mohl pomoci, taky by tam uháněl. Ale jak křičí, ani za nic.
3: Heleď, Kájo, Terina Pachlovic tam taky běží. Pojď tam taky.
5: Co pak Terina Pachlovic? Na to Kája. To ona myslí, že tam budou rozdávat koláče.
3: Tak jak dlouho tu budeme stát?
2: Zafňukala Zdeňa.
3: Jen až se rozejdou lidi. A nefňukej, Zdeňo, to je moc holkovské. Heleď, pan bratr běží.
4: Počkej, kam?
3: K faře.

proběhla kolem nich tety Pekařovic Tonička s Edou. Kájo, to jsi měl vidět, jak ten milosrdný bratr vyndal tetu Kovářovic z pokojíčka. Ani necekla. To se jí nasmáli. Kája otvíral hubičku k bližšímu dotazu o věci, která ho nesmírně zajímala. Ale děti už byly pryč. Jen si ulehčeně vzdychl. To nemohl pan bratr nic lepšího udělat. Jeje, vyndal tetu Kovářovic. To on ji asi vyhodil, víš? A to jsem moc rád. To je pan bratr moc hodný a kuráž panečku má. Kdo to jakživ slyšel, troufnout si na tetu Kovářku. A Kája se dlouho upřímně směje, až se Zdeňa dopálí. Jak se můžeš smát, když tamhle u Janotu pláčou? No, přestal se Kája smát a omlouval se. To já za to nemohu. A já nevím, proč je pan bratr hodnější. Jestli proto, že běžel k paní Janotové, nebo proto, že tetu Kovářovic vyndal. Zahoukalo táhle auto, děti se honem obrátili. Hleď, Zdeňo, sedí tam pan Janota. Já už vím, to je auto pana ředitele z továrny, to on je půjčil a šoféruje pan Razima, vidíš? A děti popošli kousek do ulice. Teď ji asi dají do auta. Ale než to dořekl, už i z dálky viděli, jak nesou paní Janotovou, milosrdný bratr u hlavy. Malou chvíli trvalo, než byla položena do auta a zas to zahouklo. Zdeňo, pan milosrdný jede taky, sedí vedle ní a pan Janota napřed. Vidíš, už jedou, to do Prahy. Tak už můžeme jít domů. Na samotách už byla velká scháňka po dětech. Ale když překotně začali povídat, co se stalo, ani vyhubováno nedostali. Když byli v největší řeči, sáhl si Kája na bříško a přestal mluvit. Zdeňa taky. Kája dal hlavu na stranu, jako by naslouchal. Vzácná paní, slyšíte? V ledvinách nám zpívá hlad. Máme ukrutný hlad. Teprve, když se najedli, zas oba začali vykládat. To už to byla maminka Hajných. Ale moci z těch řečí nevybrali, víc museli uhodnout. Konečně, když už Kája po večerní modlitbě ležel v postýlce, zhluboka si oddychl. Má zlatá maminko, to ani nevíte, jakou mám radost, že pan bratr vyndal tetu Kovářovou z pokojíčka na chodbu. Cože, Kájo, z toho máš radost? Milosrdný bratr věděl jistě, co dělá, ale to si pamatuj, takového nic nesmíme nikomu přát, slyšíš? Ale Kája už neslyšel. Spal tichým, hlubokým spánkem. To už paní Janotová ležela na operačním stole, to už konečně měla vyčištěnou a zafačovanou nohu, to už ležela v plném vědomí na bílém nemocničním lůžku. A přemýšlela. Toho, který jí první úlevu zjednal, který ji ošetřil, který k ní tak hezky mluvil, toho vyhodila. Tomu vynadala. Ale však ona to všecko vynahradí, všecko napraví a vícekrát už nikoho prosícího za jiné a na jiné neodžene od svého prahu.

0: Poslouchali jsme 24. část čtení na pokračování z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové. Ta psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

to někdy, na jaře 95., kdy jsem já napsal první text a první hudebník, na kterýho jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.

0: Účastníky letošního celostátního setkání mládeže v Ostravě bude doprovázet skladba Odvahu dej nám. Odborná porota jej před časem vybrala mezi 28 dalšími, které zájemci složili podle zadání ve vypsaném konkurzu. Její autorkou je mladá hudebnice původem z Krkonoš, studentka konzervatoře Jaroslava Ješka a taky naše bývalá kolegyně z pražského studia Rádia Proglas. Lucka Pekárková, ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Jak jsem říkala, ty nejsi tady poprvé v našem studiu, ale dřív jsi seděla tady na mém místě, na tom redaktorském. Jak se cítíš? Jaký to je vlastně?
1: Říkala jsem si, když jsem šla sem do studia, tak dneska si zkusím druhou stranu zažívat, co ti hosté jako prožívají, a musím říct, že je to mnohem větší stres.
0: Já jsem tě uvedla jako hudebnici a studentku konzervatoře. Zapomněla jsem na něco. Jak by se sama ještě představila?
1: To bylo moc krásný uvítání, děkuju za to. No, já jsem studentka, tak nějak. Asi, tam bych to ukončila.
0: Hlavním cílem dnešního rozhovoru, našeho povídání, je nahlédnout do zákulisí hymny, která bude provázet letošní setkání mládeže v Ostravě. Pojďme tedy prosím od úplného začátku. Jak ses vůbec o konkurzu na hymnu dozvěděla?
1: Krásný příběh se k tomu váže, protože já bych o tom ani vůbec nevěděla, kdyby mi právě dva kamarádi nenapsali. Byl to Luboš Brablc a ještě jedna kamarádka z Kaprů, to byla Míša Trhoňová, myslím, tak dobrý asi zmínit. A oni mi nezávazně na sobě napsali asi během dvou dnů, nechtěla by si složit hymnu celostátního setkání mládeže. Takhle zněla ta otázka. A já si říkám, jako chtěla, ale to přece teď nějaký zadání, něco, a ona právě, no on je konkurs, teď mi poslala odkazy a všechno a do toho ten Luboš mi poslal to samý. A tak jsem si pročetla, o co tam jde, a trošku zjistila situaci a říkám si, no aha, já už mám na to jako necelých 14 dní, tak co teď s tím, do toho jsem měla spoustu koncertů, akcí, lítala jsem ze strany na stranu. A hlavně jsem pořád nějak nebyla ukotvená, neměla jsem ten klavír, který potřebuji k tomu, když jako chci skládat. Takže jsem si z těch 14 dnů ukrojila ještě jako ten týden a zbylo mi asi 6 dnů. Aha. Do toho, než jsi to měla odeslat. No a teďka ten příběh krásný. Zalívám čaj a do toho, tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš. Jo. A úplně ze mě vyjelo ta věta a já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. Ale takhle, no, motiv přišel z nenadání.
0: Máš tak tušení, kde se ta inspirace vlastně vzala?
1: U zalévání čaje. Ne. No tak... To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě, jako mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Tohle jako, jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jako měl na kříž náš Pán Ježíš.
0: Mě to evokuje, že to skládání vlastně takovéto písně nebo této hymny by mohlo být i v podstatě takovou modlitbou. Vnímala jsi to tak trošku?
1: Jo, to teďka asi používáš skoro moje slova, protože já jsem říkala, že tahle část je v té hymně jako modlitební, jo? Je to první sloka, refrén, a pak tam přijde něco jako bridge, ale bridge většinou bývá jako u konce písničky, tohle je tak jako uprostřed, takže jsem to nenazvala bridgem, ale modlitební částí. I právě skrz to, že mě to někdo vnuknul jako do hlavy. A já jsem byla jenom prostředník.
0: Už jsme zmiňovali, nebo ty jsi zmiňovala, že skládáš písně pro zpěvačku Luizu, jestli to nepletu. Inspirovala ses i třeba ve své vlastní tvorbě, třeba pro zpěvačku Luiza.
1: Já si myslím, že mám už nějaký svůj autorský rukopis. A ať chci nebo nechci, tak ono se to jako promítá. Takže i ta tvorba, co skládám pro Luizu, tak určitě v hymně jako nějaký dopad má. I skrz to, co studuju, že to je jazzová konzervatoř a že tam poslouchám často prostě bicí, basu, všechny nástroje. Proto i tahle hymna je taková víc hudebně jakoby nabitá a až možná jako přeplácaná na někoho, ale to je přesně takový to ono, že já ty věmy mám odevšat a...
0: Nasáváš je.
1: Tak, přesně tak, no.
0: Je v písni nějaký verš nebo hudební motiv, který je ti osobně nejbližší, nebo na který si třeba jako pyšná, máš z něho radost?
1: No, Můžeme hnedka asi vlastně okomentovat první sloku, kdy se mě hodně dotýká ta věta dal si mi život a co jsem dal já, už zase prázdné ruce mám. Že vlastně jen to dal si mi život, tak přece my bychom měli s tím nakládat úplně nejlíp, jak můžeme a my tak často mrháme časem a já nevím, co všechno jako děláme špatně. Tak mě to tak jako nedává smysl a chtěla bych to změnit prostě, že chci pro toho Ježíše a pro svět dělat maximum, když jsem dostala ten dar a to byl život můj vlastní.
0: Takže určitě by se měli posluchači na tady tu část zaměřit taky.
1: jo, můžou.
0: Píseň se jmenuje Odvahu dej nám. Byla potřeba trochu té odvahy k přihlášení do toho konkurzu?
1: No, svým způsobem ano. Já jsem hnedka jako řekla, že jo, tak napsali mi tady dva kamarádi, to já zkusím něco, tam jsem žádnou odvahu získávat nepotřebovala, to jsem měla, bych řekla, ale hnedka mi ta náplň a ten zápal toho, že to chci dokázat, tak trošku zhasnul, když jsem to pustila rodičům doma. Já jsem si to totiž ještě naspívávala sama poprvé, já jsem si jako vytvářela demo nahrávku u nás doma, nahrála jsem si to na klavír, dala jsem tam violončelo, nahrála jsem tam kachon, nějaký perkusivní další zvuky a teď jsem jim to jako pustila a oni, že no, hele, to možná, no, nějak nás to jako nezaujalo na první dobrou takhle. První člověk, co to slyší, tak mi záleží na jeho reakci. No, tak říkám, aha, a kdyby to třeba někdo jako jiný zpíval, protože oni jako argumentovali, že je to moc takový jemný a tak a to je asi skrz ten můj hlas, protože já když zpívám, tak je to jako soprán, absolutní prostě soprán. A tady se hodil nějaký takový barevnější hlas. A tak jsem psala hned ke kamarádce, Monče Kuříkový, tu bych tady ráda zmínila, to je moje dvorní zpěvačka taky. Protože s tou jsme začínali jako vůbec nahrávat něco na YouTube a spolu jsme se tak jako podporovali v té hudbě a spolu jsme skládali. A Monča mi to naspívala svým krásným medovým hlasem. A pak jsem to jako pustila znova a rodiče už byli, jo, tak tohle už je lepší, tak jako to zkus. Ale furt byli takový opatrný. Ale já jsem jim vlastně za to vděčná zároveň. Teď to zní, že mě jako vůbec nepodporujou, to tak není. To od nich mám největší podporu. Ale tady to bylo takový opatrný. No a pak jsem to ještě pustila jako pár přátelům, tady z Prahy třeba a tak. A ty mě jako naplno podpořili, tak jsem odvahu nějakou určitou potřebovala.
0: Když už to teda klaplo mezi 28 návrhy, ten tvůj zvítězil, jaká byla tvoje úplně první reakce, když jsi to dozvěděla?
1: No hele, to si taky úplně jak živě pamatuju. Byla jsem na bytě u sebe v Praze a přišel e-mail, mobil se mi rozsvítil a tam první věta, ještě se to jako úplně nerozkliklo, jen jsem to měla v náhledu a tam gratulujeme, Lucie, vyhráváte prostě hymnu celostátnímu setkání mládeže v Ostravě. A tak se mi samozřejmě úplně vlily slzy do očí a jako rozbrečela jsem se, no, štěstím a děkovala jsem Bohu, všechno, pak jsem šla volat taťkovi, mamce, babičce a prostě jsem měla obrovskou radost. A ta pořád přetrvává, teda. Vážím si toho moc.
0: Hymnu naspívala Schola brněnské mládeže, tedy SBMK, jak možná posluchači spíše znají. To jsi vybrala, nebo jak to vlastně probíhalo? Jak se řešilo, kdo ji naspívá?
1: Ptali se mě i ohledně toho, jakou kapelu chci, protože já jsem byla členem Kaprů, kapela Příchovice, takže oni si to o mě nějak zjistili a říkali, jestli to právě Kapři nechtějí nahrát. A protože už my se teď nescházíme, tak jsem si říkala, že by to bylo komplikovanější. Navíc můj takový jako sen a celkově miluju SBMku odmala. Takže jsem měla docela jasno v tom, že když mám tady možnost si vybrat, tak to bude právě SBMka. A doufala jsem, že to vyjde, fakt jsem si to přála a to se splnilo. A mým dalším přáním bylo, aby to naspívala zpěvačka Terka Marečková. Má krásný hlas a hlavně naspívala hymnu z Krakova, Blahoslavit. Takže to jsem měla jasno, že chci, aby právě Terka naspívala hymnu do Ostravy.
0: Tak jo, hymna byla hotová, víme, kdo ji zaspívá. A co teda bylo dál? Jak se to dál řešilo? Jak ses na tom podílela?
1: No jo, pak začalo samotné nahrávání a to bylo na několik částí, protože nahrávali jsme první bicí, basovou kytaru a klavír. To se nahrávalo u Václava Šablatury, který to dával všechno dohromady. To je taky podstatný, aby tohle jméno jeho tady zaznělo. Pak asi možná za měsíc a půl později se nahrával sbor, to byla druhá věc, to bylo v Olomouci. To bylo skvělý, tyjo, já jsem nečekala vlastně, že když je to sbor, že je tam tolik lidí a ono přišlo opravdu asi 60 mladých natočit to a tyjo, teď my jsme měli sraz jako před tou budou, kde se to natáčelo, já jsem se tam blížila a najednou takový dav. A já si říkala, je, to jsou asi všichni ty zpěváci. A teď tam Václav jako do toho řekl, jo, tamhle už jde ta skladatelka ty hymny a teď se půlka toho náměstí otočila a koukali na mě, jak se přibližuju. No to... To jako nechci, aby takhle znělo, ale jako v tenhle moment to tak trošku bylo, tyjo. Tak to bylo jako milý, hezký, roztomilý.
0: Když jsme u toho nahrávání v Olomouci, tak mám pro posluchače takové malé překvapení, protože tady na tom natáčení písně se podílel i náš kolega, zvukař a taky muzikant, hudebník Vojta Pchálek.
1: Je to tak.
0: Který shodou okolností natáčí tento pořad, sedí vedle v režii.
1: A to a právě je náhoda.
0: Teď se zvedá a jde za námi. Tak Vojto, pojď si k nám přisednout, prosím.
1: Ahoj Vojto, jsi velký překvapení pro nás.
0: Tak ahoj, pro tebe je to premiéra za mikrofonem,
2: ahoj,
0: že?
2: Ahoj, přesně tak.
1: Pro mě taky, nemyslíš to jako na téhle straně.
0: Jo, jo. Zajímavé zpestření. Vojto, jak se ti hymna vůbec líbí? Věřím, že jako zvukař a k tomu ještě hudebník, k tomu máš určitě co říct?
2: Jo, tak jako já jsem na tu hymnu byl hodně zvědavý. Když jsem vlastně byl u toho nahrávání, tak jsem si říkal, tyjo, to bude pecka a úplně si právě vzpomínám, že jsem si říkal, vím, že hnedka ten první den, co jsme nahrávali ty sbory, tak jsem si potom právě pustil tu hymnu z Krakova a říkal jsem si, tyjo, to určitě bude něco na tenhle ten způsob a byl jsem strašně zvědavý na ten výsledek. Musím se přiznat, že pokaždé, když někde jdu a vidím odvahu, tak mi to tam hnedka naskočí.
0: To mám úplně stejně.
1: Já to mám taky teda, no.
0: Přesně. Takže... Opravdu chytlavá, to musím ano. říct, jako skvělý. Uh-huh. Jak teda ty vzpomínáš na natáčení? Luci, klidně se můžeš taky přidat se svými vzpomínkami, ty už s tím
1: ráda.
0: Teda začala.
1: Jo.
2: No, já na to natáčení vzpomínám hodně dobře. Taky jsem se k tomu dostal úplně náhodou přes VK Olomouc. Mě kontaktovala vedoucí věka, a jestli náhodou nevím o někom, kdo by neměl praktikábl rozbor, že se bude nahrávat ta hymna. A já jsem si říkal, že o nikom nevím, ale můžu se zkusit zeptat. A že mám kamaráda, se kterým chodím nahrávat, a že ten by asi mohl vědět. A že jestli bych se mohl přijít na to nahrávání aspoň podívat, protože by mě to hodně zajímalo, si to poslechnout, podívat se, jak to třeba probíhá a tak dále. Tak jsem dostal ten kontakt, bylo to právě na Václava, a tak jsem se ho právě ptal a zjistil jsem vlastně, že to bude nahrávat Pavel Kunčar. Už nějakou dobu s ním spolupracuji na různých orchestrálních nahrávkách, takže se známe dobře.
1: Byl skvělej, no. To jo, bych tady jako... ráda jako přidala, že natáčení s takovýmhle hudebním režisérem bylo pro mě úplně samozřejmě premiéru. Já jsem ještě s žádným hudebním režisérem takhle neseděla jako by v jedné režii, ale on tomu tak rozuměl. Teďka tam slyšel v tom sboru každý detail a hlavně dokázal jakoby krásně přiblížit dirigentovi, co tam musí udělat s tím sborem jinak, jak prostě jinak mávnout rukou, aby to bylo takový přesně, jak jsme si představovali my tam za tím sklem. Takže Pavel Kunčár jako hodně třída, no.
2: Jo,
1: fakt paráda.
2: Jako, je to profík, člověk na svém místě, no.
1: Tak, tak.
2: Takže když mi vlastně Václav říkal, jestli náhodou neznám Pavla Kunčara, tak jsem říkal, jo, jako znám ho hodně dobře, tak jsem ho okamžitě kontaktoval, jestli bych se mohl k němu přidat a nabídl jsem se mu právě s pomocí, tak říkal, že bych obstarával nahrávání a tak dále. Takže jsem se přidal k jeho spolupráci, no takhle.
0: Chytl se z příležitosti,
2: ano,
0: takzvaně.
2: Ano, přesně tak.
0: Skvěle. Jak dlouhé to natáčení bylo? Říkali jste, že se řešil každý detail, tak věřím, že to nebylo hned.
1: Nebylo, ale zároveň vím, že tam pak někdo zhodnotil to, že to nebylo ještě tak dlouhý, jak
0: jo.
1: se asi očekávalo. No.
0: A vy jste si to užívali, předpokládám.
2: Jo, jo.
1: No, jako pro mě to bylo hlavně úžasný v tom, že já jsem poprvé viděla ty lidi z SBMky, že jsem tam poznávala ty tváře, na který jsem koukala v televizi jako malá. Taky bylo skvělý jako vidět dirigenta Štěpána Policera, kterýho jsem taky už znala jako díl. No a teďka je tam všechny vidím a řeší se jako moje hudba, můj text, takže absolutně úžasný pocit a byla jsem z toho šťastná, no. Byla jsem dojatá.
0: Ty už si, myslím, Luci, říkala, že takhle velké natáčení si ještě nezažila?
1: No, určitě ne s takovýmhle počtem jako lidí. To jsem nezažila.
0: A ty, Vojto?
2: No, pro mě to bylo poprvé, co se natáčel sbor a co se vlastně natáčela SBMka. A tady musím říct, že když jsem slyšel právě tu hymnu z Krakova, tak jsem si říkal, tyjo, u toho bych někdy chtěl být u něčeho takového a vlastně se mi to splnilo.
1: No, takže tohle bylo ohledně natáčení v Olomouci. Pak se ještě natáčelo v Brně. Tam jsem jela kvůli Terce Marečkový. Já ji fakt beru jako prostě hotová zpěvačka. A teďka tam stojí přede mnou za tím mikrofonem a kouká a čeká na moje gesta, jestli to bylo dobrý, nebo jestli to bylo špatný a co tam má změnit. A prostě já jsem byla v té pozici fakt toho skladatele, což já sice jako to studuju, ale takhle v praxi jsem si to ještě nezažila. A někdo čeká na to, co řeknu. To je zajímavý pocit, no. Pak jsem to právě řešila s učitelema ještě jako na konzervatoři. Říkám to, já jsem do toho byla tak hozená. Všichni na mě koukali a čekali, co řeknu. A já jsem mnohdy neměla názor, jo, že to chce až časem si naposlouchat a říct, tam bych něco udělala jinak. Ale teďka se to musí řešit hned. Prostě pojď, Luci, jak to mám zaspívat, no. Takže pro mě velká zkušenost v tom, že rozhodnost je fakt důležitá věc. No, takže to bylo natáčení v Brně. A pak se ještě natáčel orchestr, zvlášť smyčce a zvlášť dechy. A u toho už jsem nebyla, tam už mě radši nepozvali. Ty jsi byl u toho?
2: Ano, taky jsem u toho byl.
1: Tak já předávám takhle jako slovo.
2: Natáčeli se nejdřív smyčce, potom se natáčeli žestě a dechy, dohromady myslím. A já jsem právě čekal, že to bude něco podobně velkého, jak právě na tu hymnu do Krakova. A to byl takový malý komorní
1: orchestříček.
2: To byly troje první housle, troje druhé housle, dvoje violy, violončelo.
1: Jako úplná filharmonie to nebyla, no, klasická. Ale i tak jako tam zanechali to, co měli za mě.
2: Jo, to jo, to jo.
1: No.
0: No a jak se teda to nahrávání povedlo, si pojďme společně poslechnout. Hymna celostátního setkání mládeže v Ostravě 2026, Odvahu dej nám právě teď na Vlnách Proglasu.

0: Doznívá hymna celostátního setkání mládeže v Ostravě 2026 Odvahu dej nám a její autorka Lucie Pekárková je dnes hostem našeho vysílání. Zmínili jsme, že pro tebe skladba písní není novinka, že to nebyla tvoje prvotina. Pamatuješ na tu úplně první autorskou píseň?
1: No, tak to se teďka musím takhle pousmát, protože jako moje první úplně písničky byly třeba tak kolem 10. A byly to křesťanské písničky. Jmenovala se, to byla Bůh není mrtvý, myslím, že se to tak nějak jmenovalo. Nikde to naštěstí není, já bych to těžko dohledala v galerii, ale bylo to právě s tou zmiňovanou Mončou Kuříkovou, která mi tam taky pomáhala a pak jsme ještě šli natáčet videoklip k tomu. No a pak jsem měla taky Já chci žít písničku, ta byla třeba druhá. Ta je na YouTube, taky s videoklipem s Mončou. Máme za sebou Krkonoše, Západ slunce, je to takový jako hezký. Televize Noé nám to jednou vysílala. Hezký. To bylo taky jako hustý, že jsem jako malá holka měla písničku v televizi prostě, to bylo skvělý. No a pak nějak to začalo jako, že jsem si říkala, tak co budu dělat? Ta škola není úplně, že by mě to nějak bavilo, šlo. Říkám, tak co umím? No tak tu hudbu dělám od mala. A tak si říkám, tak skládám nějaký ty písničky, tak zkusím tu konzervatoř, no. A teďka jako se cítím fakt na svém místě a jsem tam moc spokojená.
0: Máš při skládání nějaké hudební vzory nebo inspirace? Jaký styl nejčastěji tvoříš a co tě baví za hudbu?
1: Vzory, nějak, že bych se toho strašně moc držela, nemám, ale říkám si, že ovlivňuje mě hodně to, co poslouchám, takže já jsem dost vyrostla na českým popu. Eva Farná, Vojtěch Dyk, Ondřej Brzo Bohatý, David Stypka, toho jako poslouchám pořád ráda, Kateřina Marie Tichá a takováhle fakt klasika. A ze zahraničních jako mám strašně ráda Adele a to, jak ona propojuje i právě jako smyčce a trošku orchestr jako s bicíma a s pořádnou kapelou. Takže asi tak jako ze zahraničních.
0: A co tvůj hudební sen? Splnila jsi třeba už nějaký nebo tě ještě čekám?
1: No určitě, teď koukej, kde sedím. Já si tady plním sen, to je krásný. Já, jako ta hymna byla pro mě obrovským takovým milníkem, takovým ujištěním, že vlastně to, co teď studuju, tak má i nějaký dopad už pro víc lidí. Nejenom pro těch 10 blízkých přátel a pro rodinu, ale že to teďka uslyší lidi napříč Českou republikou, tak to mě jako moc těší. A mám z toho radost a zároveň se mi to tak hezky prolíná s tím projektem s Luizou, kde v září budeme nahrávat desku. Už teďka skládáme písničky, dneska ještě dopoledne jsme jednu dopisovali. Takže mám pocit, že to mám tak nějak hezky jako pod kontrolou, tak trošku rozjetý a hlavně chci pořád, aby to jako byla radost. A i když jako už se tím i trochu živím, skrz to, že třeba učím v Zušce klavír a violončelo, nebo že si vydělávám na svatbách, hrajeme na nějakých akcích a tak, prostě kapely, tak si to tak jako držím hezky, že zároveň práce, zároveň jako koníček a všem bych to přála, aby to takhle měli. Jako je to sen.
0: Zmínila jsi, že tvoji písničku vlastně budou zpívat tisíce mladých z celé republiky, právě v té Ostravě. Chystáš se tam poslechnout si to živě?
1: Heleď, určitě se chystám. Máme domluvený právě přes Václava Šablaturu, že si budu moct i zahrát s SBMkou na violončelo, takže já tam budu pondělí, úterý, středa za violončelem. Takže pro mě další obrovský sen, že můžu hrát teďka s někým, koho jsem tak vždycky milovala a poslouchala, takže taky parádní. No.
0: Takže informace i pro posluchače, kteří se chystají na celostátní setkání mládeže. Pokud chcete vidět Lucku, bude tam a bude hrát. Bude to určitě krásné. Pokud by se někomu tady ta hymna, co už vlastně i dnes ve vysílání zazněla, zalíbila, chtěl by si ji zaspívat třeba ze svojí schoulou nebo jen tak doma pro radost, nevíš, jestli jsou k dispozici noty, akordy, texty?
1: Díky za tuhle otázku. Já jsem určitě propagátor toho, že když ty noty mám a když už jsem se s nima psala, tak chci, aby k ním měl přístup každý. Takže jsem prosila SBMku, aby si to nenechávali pro sebe, ale aby se to rozšířilo. A určitě akordy už jsou ve zpěvníku pro scholy. Bude tam celá partitura, protože jsem to psala i pro ty smyčce, pro dechy. Takže kdo hraje na housle, tak šup, už si stáhne part 1 housle a jede.
0: Skvěle. Náš rozhovor už se blíží ke konci, ale ještě v závěru. Já jsem se totiž dozvěděla, že vlastně jedna z tvých velmi oblíbených jmen je právě ta z Světových dní mládeže v Polsku, z Krakova. Jmenuje se Blahoslavení. Několikrát už jsme o ní dneska mluvili.
1: Ano,
0: v čem tě zaujala vlastně?
1: Hele, tak obecně baví mě vlastně i ten videoklip. Jakože je tam nějaký příběh, je v tom emoce, ale hlavně jako ta melodická linka, i ten text a ta aranž, tam teď violončela, třeba dřevěný kříž a teď je to tam ty hlasy, vlastně celkově se mi moc líbí. No.
0: A takovou zajímavostí pro naše posluchače může být možná to, že autorem českého překladu tady té hymny je náš ředitel a hudební redaktor Milan Tesař, což mě samotnou zaujalo, tak jsem si říkala, že se o to podělím i s váma.
1: To je hustá informace, já to tady přiznám, že jsem se dozvěděla jako před samotným natáčením, takže Milane, díky za to, protože to je neskutečný.
0: Já musím přiznat, že je taky moje nejoblíbenější.
1: Že jo,
0: teď no. Samozřejmě ještě velmi konkuruje, odvahu dej nám.
1: A to asi ne, ale díky.
0: Tak to byla Lucka Pekárková, autorka hymny celostátního setkání mládeže v Ostravě. Luci, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Děkuji ti za otevřenost, zajímavosti ze zákulisí i vlastně za tu hymnu samotnou, která minimálně mě už teďka hraje v hlavě. Přeji ti plno hudebních úspěchů a já doufám, že třeba zase někdy tady v pražském studiu pro Glasu na viděnou.
1: To je krásný, Adélko. Moc děkuji za pozvání a díky všem posluchačům Rádia Pro Glas i všem, kdo budete poslouchat nebo posloucháte hymnu. Díky za to.
0: Od mikrofonu se z Prahy loučí Adéla Šimoníková, o zvuk se staral a naším speciálním hostem byl Vojta Pchálek. A ještě předtím, než se rozloučíme, si pustíme zmiňovanou hymnu ze Světových dní mládeže v Polsku, Blahoslavení.

Čet si žení, šet má svatbu, ten dé právě začíná. Monte vypařil se z rána, v tom je nějaká konina. Nevěsta se trochu třese na těle i na duchu, i

rozpočet už v rukách hlasu svírá, bojovnou má náladu. Do předsálí problížil se nenápadně pozadu. Koník vzal to pikrým skokem, ze zdi jsme to hodiny. Kuka

a dálka tolik vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a skřoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

Pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel a kam jdeš.

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, meky vrt a dál už nic.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Blíží se večer, holka, a vlak má zpoždění. Koruna stačí k městu, už se nic nezmění. Tohleto loučení bývá smutný, co já vím. Někdo se dívá asi, řekne si pro sebe, proč vlnou její řasy, vždyť lístek do nebe, stejně už před prodeji, pozdního data dávno má.

na peron přijel courák. Tak jedeš nebo ne? Máma už z okna kouká a teplo pokoje zdá se být silnější teď než chůze rosou večerní. Nechceš tam, ale přesto za oknem spoceným je vidět v dále město. Kdo to ví, kdo pak ví, stane se příští týden zase tou stejnou jako dnes.

jen věci nezbytný. Židle, stůl, nádobí nerozbitný. Tuzexový modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pívo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky.

na čundru na čerstvý mluvtu roste apetit. Proto nesmím zapomenout jednu konzerv vzít. Okurky a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou nevez. Fasloky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout auto šampón vzít. Ještě vednu vercajku a teď už můžem jet.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Pravá vnitřní radost. Po tom, co víme o radosti, se zdá nepochopitelným, proč mnoho starých asketů tak ostře odsuzuje smích. Odvolávají se přitom na slova samého evangelia. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Lukáš 6. kapitola. I svatý Bazil, který je jinak rozumný ve svých radách mníchům, výslovně praví, že nevidí žádný důvod k smíchu, za to dost příčin k pláči nad hříchy. O svatém Pafnuciovi ruském se čte, že ho za dlouhá léta viděl jen dvakrát se pousmát. Právem se ptáme, kde vzali tak nelidskou nauku, která se zdá být zcela v rozporu s radostnou zvěstí evangelia. Svatý Bazil si je toho vědom, proto hned po svém přísném napomenutí začíná rozlišovat. Říká, že slovo smích je dvojznačné. Zdobí toho, kdo je celý proniknutý vnitřní radostí, jako by zářil, stále se usmívá. To i svatý Bazil velice chválí, tak by to mělo být vždy. Zdá se mu však nepřirozené, aby člověk, který nemá dost radosti vnitru, dráždil se uměle k smíchu žerty a nejapnostmi. Výpady starých asketů proti vtipům a žertům jsou časté a můžeme klidně říci, že jsou někdy i nespravedlivé. Přesto jsme s nimi zajedno v základním principu. Pochopili, že pravá radost se nedá naočkovat takzvaným bavením se. Kdo navštěvuje divadla, zábavy, koncerty jen proto, aby zapomněl na sebe, kdo se leká, aby nebyl chvilku sám, ten jistě není na správné cestě k duchovní radosti. Pravé veselí není pilulkou zapomnění. Je nutné odstranit hluboký kořen smutku v srdci. K tomu pak křesťanství poskytuje účinné prostředky. Dá se proto říci, že nutné podmínky křesťanské radosti jsou především tyto. Čistota svědomí, dobrá zpověď, stálé přemáhání zlých nákloností, pevná víra v boží prozřetelnost, která řídí všechny vnější události k dobrému, pochopení tajemství kříže, křesťanského významu bolesti, usilovná práce k službě boží, která dává zadosti učinění a rozvíjí naše vlohy, úsilí o spořádaný a pravidelný život, víra v účinnost modlitby. V takzvaném čtvrtém týdnu exercicí píše svatý Ignác o povinnosti křesťana radovat se s Kristem radujícím. Je si však vědom, že je to těžší, než být smutný s Kristem trpícím. Předpokládá to mnoho. O tom též zaznamenal pěknou vzpomínku jeden, kdo mu byl blízký. Prý se nemohl udržet smíchu, když přišel do světnice svatého Ignáce. A přitom se s ním světec často vážně přel. Nic naplat, slova byla přísná, ale obličej zářil vnitřní radostí, znakem to vnitřního klidu, získaným usilovnou prací na cestě ctnosti.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Cyrilometodějská stezka, dálková poutní cesta, která odkazuje na misii Cyrila a Metoděje, kterou vedli v letech 863 až 868. Jde o kulturní trasu, kterou Rada Evropy certifikuje jako součást evropského dědictví. Takovou definici si na internetu najde asi kdokoliv z nás. Možná se už ale nedočteme, jak poutníci tuto cestu prožívají, co je jejich motivací, co jim tento zážitek přináší. A zda se pouť dá zvládnout, i když vám třeba chybí jeden ze smyslů. O tom všem si nyní budeme povídat v cyklu Na stole je téma. U poslechu vás vítá Adéla Šimoníková. Koncem července roku 2025 absolvovala skupina 30 poutníků třetí část etapového putování po českomoravské trase Cyrilometodějské stezky. 160 kilometrů dlouhou cestu z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu vedl zkušený průvodce ze spolku Ultria Tomáš Jindřich. A mezi poutníky byla taky nevidomá Hanka Jetilová. Oba jsou právě teď hosty Pro Glasu. Dobrý den, vítejte v našem pražském studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já už jsem v úvodu krátce nastínila, co to Cyrilometodějská stezka vlastně je. Přece jenom vás ještě poprosím o doplnění informací, kudy vede, jak je dlouhá, o co jde.
1: Tak děkujeme za pozvání do Rádia Pro Glas. Kudy vede Cyrilometodějská stezka a vůbec prvních pár slov k ní, tak je to cesta na poctu Cyrilovi a Metodějovi, to znamená, odehrává se především v místech, kam dosahovala Velká Morava, tudíž k místu, které se považuje za současné centrum této pocty Velehrad, tak paprskovitě přicházejí trasy minimálně z 5 míst. A v rámci České republiky je to téměř 930 kilometrů. A v celé Evropě, tím se myslí hlavně cesty směrem na Balkán a na Řím, kolem 5000 kilometrů. No a naše pouť se odehrávala mezi Levým Hradcem a Velehradem. My jsme šli na třikrát, jako tříletý projekt od roku 2023. A ačkoliv Cyril s Metodějem nedošli nikdy do Levého Hradce, tak to propojuje ta nejstarší kulturní místa nebo církevní místa Čech a Moravy.
0: Mm-hmm. V čem vidíte hlavní význam stezky a jak podle vás přispívá k udržování cyrilometodějské tradice?
1: Tak určitě přispívá v tom, že je vidět v médiích, ať už na YouTube, v různých sociálních sítích, nebo tady v rádiu je slyšet. A zároveň lidé ji vidí posledních 5 let na rozcestnicích Klubu českých turistů, na těch téměř tisících kilometrech stezek. Jsou to takové dvě zaklesnuté postavy, je to piktogram velikosti 2x2 cm a určitě na různých merchových produktech, jako jsou trička, nákrčníky a podobně. Takže to je to, jak přispíváme, nebo přispívá hlavně ta stezka a jeho sdružení k viditelnosti přínosu těchto věrozvěstů. No a v tom každodenním životě byli to ti první, kteří k nám přinesli křesťanské hodnoty. Ať už to vezmeme třeba přes Masarykovo Nebásce a nekrásta, nebo a tak dále.
0: Mm-hmm. Osobně mám pocit, že fenomén poutnictví se poslední roky těší velké oblibě. Máte podobný názor? Proč si myslíte, že se ten zájem zvětšuje?
1: Podobný názor mám. Určitě od roku 2010, kdy v tom spolku nějakým způsobem pracuji, tak ten nárůst je zjevný a je to daný určitě tou mírou popularizace kolika desítek lidí kolem tohoto fenoménu, kteří v tom pracují. A proč se to zvyšuje? Určitě to souvisí i s tím, jaký tlak je na zvyšování efektivity práce, na zrychlování přenosu informací a vůbec produktů a všeho možného ve společnosti. A to zrychlování si lidi potřebují prostě něčím kompenzovat. A ta pouť přináší to pověstné slow, to zpomalení. které už tím, že se jde pěšky, což je ten vlastně nejpomalejší prostředek dopravní, tak je v velké opozici vůči tomu, jak běží ten dnešní svět. Takže i to je vidět na našich videích, které se dělají, byť třeba nejsou úplně zpomalené, ale není to vůbec podobné těm klipům, které vidíte dnes ve společnosti. No a na té samotné stezce máte prostě dost času, minimálně ten týden, ale někdo chodí také několik měsíců na to, abyste to tělo prostě přepli do nějakého přirozenějšího tempa.
0: Hanko, chcete něco dodat?
2: Taky bych asi řekla, že je to o tom, že se lidi trochu hledají, že hodně tou společností teď prochází ten syndrom vyhoření. Lidi často mění povolání a ta únava z toho přetěžování je velká, takže možná to je další důvod, proč lidi třeba hledají trochu jiný smysl života a zkouší nové možnosti.
0: Když přejdeme trošku do více osobní roviny, pamatujete si, kdy a jak jste se poprvé dozvěděli o existenci Cyrilometodějské stezky?
1: Tak s dovolením si vezmu slovo, protože to bylo u mě asi dřív, protože už když jsem dělal pro spolek Ultra, který se zabývá svatojakubskými cestami, tak jsme vešli v kontakt s Cyrilometodějskou stezkou, která vznikla v roce 2013 pod Zlínským krajem. A jejím úsilím vzniklo všech těch 930 km tras, jednak v České republice, ale zároveň se s tím nespokojili a Cyrilometodějská stezka vyvolávala kontakty napříč zeměmi směrem na Balkán až do Řecka i směrem na ten Řím. A zároveň jsou tady poutní trasy vedoucí i samozřejmě na Slovensko, do Nitry. A také jedna z těch cest začíná v Polsku ve Visle, kousek za českými hranicemi. Takže je to cesta, která silně propojuje jak střední Evropu, tak tu jižní. A byť v té jižní ještě samozřejmě to značení není v takové míře jako tady v té střední Evropě, tak určitě se dá putovat napříč.
0: Hanko, vy, kdy jste se poprvé dozvěděla o tom, že něco jako Cyrilometodějská stezka existuje, pamatujete si to?
2: My jsme na ní vlastně vyrazili až spolu. Já to mám tak, že asi využívám všechny příležitosti, které přijdou, nebo hodně toho, co se mi nabízí. A takže možná jsem se s ní už někde setkala, ale spíš okrajově v rámci nějakých cyklovýletů nebo dalších jako možností turistiky. Ale spolu jsme jí začali opravdu jako procházet přímo.
0: Co byl vlastně ten hlavní vnitřní impuls, který vás přiměl skutečně vyrazit, začít s poutnictvím?
2: No pro mě to asi byla zase nabídka dalších možností, nějakých zážitků, poznávání nových lidí, nových míst, krajiny. Sama bych se na ta místa asi nikdy nedostala. Takže asi hodně to bylo o tom. No. Mám ráda turistiku, vždycky mě to bavilo a tohle možnost jako poměrně si tu kondici zlepšit a ten výkon, takže to byly asi ty nejzajímavější důvody pro mě.
1: Já kdybych to měl doplnit za sebe, tak co mě přimělo vyrazit, tak původně člověk chodil za výkony, jako úplně v tom největším mládí, takže spíš v tom smyslu, kdo víš, hudně po horách, nebo nějaké větší výkony, ale pak si člověk uvědomil, že pak se vlastně pořád člověk někam dojde a někam vrací a je vlastně mnohem zajímavější někam jít a pořád pokračovat. Takže a s tím je spojené to, že když někam dojde větší množství kilometrů, tak vlastně poznává už víc než ten jeden region a přichází třeba z jedné jazykové zóny do druhé, jiné kulturní návyky, zároveň jiná krajina, kolikrát se na té cestě otepluje, což je třeba případ jak té cyrilometodějské stezky, tak té svatojakubské. Protože se jde na jih, takže je to ještě spojeno s těmihle změnami a Tudíž to poznávání, které člověk vyhledává v životě, se stává bezprostřední a takové vám nikdo nevezme, protože je vlastně nepřenosné.
0: Pane Jindřichu, vy určitě můžete porovnat, v čem se Cyrilometodějská stezka liší od jiných poutí, které jste třeba absolvoval.
1: V čem je jiné? Tak jednak já trošku razím tu zkušenost, nebo vnímám ji, že to putování může být všude stejně krásný, byť třeba, řekněme, putování ve Španělsku bude určitě vždycky jiné než v České republice, ale ta Cyrilometodějská bude určitě zajímavá a zajímavější vůči ostatním v tom, že je hodně spojená s odkazem na určité kulturní vlivy a na to, že se můžete po cestě dozvědět něco ze své dávné historie, která vyloženě s těmi našimi českými kořeny souvisí, což se u těch jiných poutních cest tolik říct nedá. Takže nějaký odkaz k tomu křesťanství je tam velice silný a propojování těch kmenů Čechů a Moravanů, když to bylo třeba tady na té Českomoravské, tak to je tam samozřejmě také silné.
0: Když se teď posuneme trochu dál v rozhovoru a budeme pokračovat chronologicky. Řekli jsme si o chvíli, kdy jste se rozhodli na pouť vyrazit, nyní si ale představme, že je začátek července a vy se na pouť připravujete. Tak pro naše posluchače, jak takové přípravy vlastně na pouť probíhají? Hanko.
2: No, naštěstí už to nebyla úplně moje první pouť, takže jsem si víceméně jenom zbalila ty samé věci, které už jsem měla na dřívějších poutích. Doufala jsem, že vydrží boty i nohy a hlavní asi je se jako těšit a mít dobrou náladu a věřit tomu, že to člověk dokáže.
0: Vy jste mluvila o tom, že už jste věděla, co si nachystat, jak se připravit, ale když jste se balila úplně poprvé na svoji první pouť, je třeba něco, co byste udělala jinak, zbalila jinak?
2: Tak tehdy jsem asi měla větší batoh, těžší spacák, tak to už je teďko lepší. No, člověk jako sbírá ty zkušenosti, takže si bere třeba mý oblečení, opravdu si líp rozmýšlí, co bude potřebovat a co ne. Potraviny třeba se dají dokupovat cestou. No a jde o to mít co nejlehčí batoh hlavně, no.
0: Připravujete se před poutí i po psychické stránce?
2: No, nejtěžší to asi bylo úplně poprvé, když jsem vlastně nikoho neznala z poutníků, tak tam jsem měla trochu obavy, ale ono se na to moc připravit nedá, protože člověk neví, co přesně ho bude čekat. Takže spíš prostě jde o to mít trochu kondici, no a improvizovat pak podle toho, co přijde.
1: Tak kdyby měl říct za sebe, tak já to vezmu trošku k jiným poutím, než byla zrovna tahle Cyrilometodějská, protože tady jsem po celou dobu fungoval jako organizátor, což znamená, že ta příprava probíhala dlouhé měsíce dopředu průběžně. Ale na ty jiné poutě, třeba letos jsem šel z Prahy do Olomouce, taková moje osobní pouť za kořeny, které mám z části nahané, tak člověk chce se trošku před tou poutí sklidnit už aspoň pár dní před tím, byť to třeba dost dobře nejde, že potřebuje dotáhnout nějaké pracovní projekty. A každopádně určitě tím, že se nějak navnadí a naladí na tu perspektivu těch míst, kam bude směřovat a že na to víc myslí a samozřejmě, že se i připraví, co se týče toho, co si bere sebou, ale to je už řekl bych trochu vedlejší, důležitější je být tou hlavou přítomen na té cestě a nejenom ty kilometry polikat.
0: Kdyby jsme měli trošku poradit poutníkům, kteří se na cestu teprve chystají, poprvé se na ní vydají, bez čeho, bez jakého kusu vybavení byste určitě na cestu nevyrazili?
1: No.
2: Všechno se asi dá jako sehnat nebo po cestě vyřešit. Tím, že putujeme pořád v civilizaci, tak asi mě nenapadá nic, bez čeho by se jako nedalo obejít nebo... A nejlepší je prostě, když to, co zapomenete, když o tom vlastně nevíte a zjistíte to až potom. To prostě pak už jako...
1: Tak kdybych to měl říct za sebe, tak dneska by se asi řeklo mít telefon a k tomu napájecí zařízení, jo? Protože tam vlastně ještě v tom můžete mít schovanou peněženku. Ale tak když opomenu tuhle technikály, tak určitě se člověk neobejde bez pořád toho spacáku, protože i když je léto, tak jsem šel zrovna dvě letní poutě a bylo teplo. Tak aspoň jeden den vždycky je nějak třeba chladněji a něco a bez toho, bez nějakého toho trochu zahřátí a nenastydnutí to nejde.
0: Mm-hmm. Hanko, vy jste předtím říkala, že vlastně první pouť jste nesla velký batoh. Co zbytečněného jste si v něm nesla a co pak už na dalších poutích zůstalo doma?
2: To se asi tak říct nedá, prostě jenom třeba těžší spacák, větší. Mm-hmm. No, možná víc oblečení jsem měla.
0: Jo.
2: Ale něco, co bylo úplně zbytečně, to už se možná naštěstí zapomněla.
0: Hanko, přece jenom ještě se vás zeptám. Jaké specifické věci byly nutné vzhledem k vašemu zrakovému handicapu? Co jste si brala sebou?
2: Tak měla jsem sebou bílou hůl, ale nedá se říct, že bych ji nějak zvlášť použila, protože když se člověk pohybuje v úplně neznámém prostředí a prostoru, tak stejně nejvíc spoleháte na ty průvodce. Mm-hmm. Takže se asi nedá říct, že bych měla něco speciálního. Spíš se potom trochu asi brali ohledy po cestě na to, aby prostě průvodci dávali pozor na to, kudy zrovna jdeme, kam šlapu. Trochu mě to samozřejmě zpomalovalo v tom horším terénu. Ale jinak právě to, že vlastně se v tomhle směru asi nijak moc neliším od ostatních, jenom prostě pořád potřebuju někoho k sobě, tak to je na tom dobrý v tom smyslu, že člověk opravdu se může hodně srovnávat s ostatníma.
0: Mm-hmm. Brala jste sebou vodícího pejska?
2: Taky, ano.
0: A jak to on zvládal, tu trasu?
2: No, on je bohužel, má problém v tom, že nemá ty hranice a snadno se unaví, takže pak musel chvílema odpočívat. Trochu kulhal občas a nezvládá úplně dobře horko, což ale dělá problém nám všem určitě. Ale jinak putuje opravdu s velkým elánem a nejvíc si užívá tu přírodu a vodu. Potřebuje všechny poutníky mít pohromadě, všechny přepočítává a kontroluje.
0: Takže se stal součástí skupiny.
2: No, on určitě to tak bral, nevím jak ostatní. Ale...
1: Já bych jenom doplnil, to je plemeno Retriever. A on, tohle plemeno se potřebuje pořád, nejenom schlazovat, ale je nastaveno na lovení kachen, nebo jejich stahování z vody. To znamená, nejenom v tom letním období, ale pamatuju si,
2: pořád,
1: dost pozdě na podzim pořád leze do vody. Takže tady, jakmile byl potok, tak využíval naplno.
0: Jenom doplním pro posluchače, pejsek je tady s námi teďka, takže kdybyste ho zaslechli, tak se nedivte, leží tady pod stolem. V úvodu už zaznělo, že trasa pouti vedla z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu. Ještě vás poprosím, zda byste mohli přiblížit celou tu trasu, kudy jste procházeli, kudy to vedlo.
1: Tak cyrilometodějská stezka, takzvaná českomoravská trasa, vede, má jasně uzavřené trasování, vede z Levého Hradce přes Prahu a podél řeky Sázavy přes Vysočinu a pak povodím řeky Svratky vede do Moravského Krasu a přes něj, přes chřiby, přichází tahle cyrilometodějská stezka do Velehradu. No a speciálně ten třetí úsek, který jsme šli z Bystřice nad Penštejnem, tak to byla naše cesta z Vysočiny, vlastně hned první etapou z kopce dolů do Tišnova, tam jsme se ocitli už na Prahu Moravského Krasu a dá se říct, že snad s výjimkou přechodu z Moravského Krasu v Rousínově, pardon, ne v Rousínově, ale vesnici předtím v Pozořicích, přes Rousínov do Bučovic jsme se ocitali pořád v lesích, protože prostě ty stezky bývají takhle nastaveny, aby vedly v tom letním období hodně skrze lesy a stín.
0: Mm-hmm. Hanko, vy jste říkala, že některý terén byl náročnější, složitější. Které úseky to byly?
2: Asi se nedá říct, že bych si vzpomínala úplně na ty jednotlivé úseky, ale vždycky tam, kde je hodně kořenů, kamenů, kde jsou koleje, třeba od traktorů, tak to jsou, anebo kde ta cesta je hodně úzká. Pak jsme měli pár úseků, kde byly klády přes potok a to je vždycky lepší toho moc neříkat a prostě to přejít. No.
0: Naopak, co bylo pro vás nejpohodlnější? Kudy jít?
2: Tak nejpohodlnější, jako nejrychlejší je vždycky asfalt, protože je často nejrovnější a můžete ho předvídat. Ale prostě takový přírodní terén, roviny asi, no, tam, kde zkrátka toho moc nehrozí.
0: My vidící vnímáme krajinu velmi často jen očima. U vás, Anko, je to ale jiné. Jakým způsobem jste vy vnímala tu krajinu?
2: No, je to ten terén pod nohama, pak ty vůně, zvuky, popis samozřejmě toho, kdo vás doprovází v tu chvíli a prostě to působení celkově, to se asi tak nedá úplně říct, no, to musí člověk zažít.
0: Zaujaly mě ty vůně a pachy, které vás třeba provázely intenzivně?
2: Tak byla to příroda hodně, takže prostě tráva, rostliny, ta voda, ta taky má svoji specifickou vůni. A potom, když někde bylo jídlo.
0: Jaký úsek jste vnímali jako nejklidnější nebo nejharmoničtější, kterém vám bylo prostě tak nějak nejlíp?
2: Tak pro mě možná asi podél Sázavy to bylo tak ta řeka a prostě ten kraj spojený s nějakým tím trampováním třeba. Tak to asi.
1: Taky mě to napadá.

0: K Vysočiny asi mě taky napadá jako ten první.
1: Ovlivňují místa, kterými procházíte, i vaše vnitřní prožívání pouti? Například rozdíl, jestli jdete lesem po louce, jak jsme říkali, nebo asfaltové cestě? A jak na vás třeba působilo právě to zastavování, ty prohlídky?
2: Na mě vždycky ta příroda působí. Já jsem s ní nějak spojená. Vždycky se mi tam líbí, ať je to kdekoliv. Takže tam prostě je to pro mě vždycky lepší. Na tom asfaltu si na druhou stranu člověk občas odpočine a může jít bez toho, aby uvažoval kudy a co bude následovat. No a ty zastávky mě hodně obohatily v tom, že ty prohlídky kostelů, klášterů nebyly často jenom nějaká suchá historie a fakta, ale byly tam příběhy lidí, kteří se snažili ty kostely zachránit, udržet a pořádat tam různé akce a otevřít je lidem, takže to jsem třeba tolik asi neočekávala a myslela jsem, že to pro mě bude spíš ten nudnější úsek a zaujalo mě toho dost určitě.
0: Doplnil bych k tomu, k těm vůním. Jednak teda jsme si všimli toho, že ta Hanka zpravidla cítila ty věci tak o pět kroků před námi. Takže jsme to už měli občas avizované a ty naše poutě se konají vždycky v létě. A i já ty osobní si většinou dávám takhle do léta. Třeba červen je na to hodně zajímavý měsíc. Takže to je období vůní, kdy třeba v červnu ještě kvetou lípy, v červenci na té cyrilometodické stezce zase tam voněly ty sena občas a samozřejmě lesy skrze jehličí a podobně. Takže je to prostě to, co třeba nezažije člověk v těch subtropických lesích, které jsou dost suché a horké a tudíž tam těch vůní není tolik, když to ten český vlhký les vás prostě dostane úplně někam jinam, než je tomu ve městě.
1: Já vám zatím oběma moc děkuji za zajímavé odpovědi a po písničce se k našemu rozhovoru vrátíme.

0: Posloucháte Radio Proglas, cyklus Na stole je téma, dnes o cyrilometodějské stezce s Tomášem Jindřichem a Hankou Jetelovou. Já bych se zeptala, jak byste popsali atmosféru, která mezi vámi při pouti panovala ve skupině vlastně 30 poutníků, jestli se nepletu?
1: Bych dal přednost nejdřív Hance a to doplním.
2: Asi jsme měli štěstí na to, že se sešla dobrá parta. Skoro vždycky je to o poznávání lidí, protože občas se objeví někdo nový, takže tak, jak procházíme, každý má nějaké tempo, takže se potkáváme a zase se rozdělujeme, takže si navzájem potom povídáme, měníme si svoje prostě třeba i zkušenosti, vyprávíme si svoje životní příběhy, takže to mě na tom asi baví nejvíc. A pak samozřejmě přichází i humor podle toho, jaké zážitky nás spojují, takže zase i to sdílíme potom spolu. Já myslím, že atmosféra byla asi většinou jako dobrá.
1: Taky jsem to tak vnímal, že ta parta se prostě povedla. Je fakt, že ona vlastně vyrůstala už někdy od roku 21, kdy jsme šli s Hankou poprvé, někteří tam byli jako právě ten hudebník Jirka Flasik. Takže pak jsme byli ještě na jiné trase někde na východní Moravě v roce 22 a od roku 23 na té cyrilometodějské stezce už ta skupina byla vlastně poměrně docela stabilizovaná a vždycky jsem se snažil, aby tam byli co nejvíc kamarádi od těch, kteří už chodí, plus na konci, řekněme třeba měsíc před akcí, jsem ještě otevřel prostor pro příchozí z vnějšku, ale to vždycky byly tak maximálně 3 lidi, protože jde taky o ty ubytovací kapacity a ono, měli jsme na konci 30 lidí a to už je opravdu hodně. To je takový strop, stav ideál je spíš tak kolem 20 lidí, hlavně kvůli těm ubytovacím kapacitám. A i kvůli sehranosti v té skupině, ale těch 30 lidí v zásadě si sedlo celkem dobře. Tam nebyly nějaké, my jsme tam neměli žádné rozmíšky, když se stalo třeba to, že nějaká skupinka z nějakého důvodu vyrazila dřív kvůli nějaké prohlídce ten den, kterou chtěli stihnout, tak jsme si jenom třeba pro příště řekli, aby třeba spali třeba bokem, kdyby někdo šel a stejně už k tomu ani nedošlo, takže vlastně jsme tam měli po celou dobu bez problémů atmosféru a to byli lidi, kteří se na sebe taky postupně nabalovali a jak to říkala Hanka, no, snažili jsme se o co největší spontánnost, byť nějaký zásady, ale spíš takový nepsaný jsme zdrželi.
0: To jsem se chtěla přesně zeptat, jaké ty nepsané zásady byly?
1: No tak ta první je třeba ten noční klid, že jak je obecně nějakým způsobem udržovaný mezi 10. večer, 6. ráno. My jsme spíš měli problém s tou 6. ráno. ale to nebyl problém, to bylo spíš, že už jsme se budívali kolikrát před 6. v tom létě, kdy je světlo v těch tělocvičnách. A druhá věc je, poutníci v sobě mají nějak zakódováno, že po sobě uklízejí, takže v tom taky vlastně nebyl problém. A pak určitě třeba přebírání těch ubytovacích míst, tak jestliže já jsem to zavíral zezadu, tak vždycky jsme se dohodli, že někdo to převezme zepředu. Dost často to býval řidič, protože jsme měli sebou jak řidiče, tak i kameramana pro účely propagace poutě. Takže víc toho nebylo ani potřeba z mého pohledu.
0: Co nejvíce ovlivňovalo náladu skupiny během jednotlivých dnů?
2: Počasí? No, bych řekla, že ty zážitky, no.
1: No, jasně, určitě. Ale ty byly podle mě dobré každý den. Akorát si vzpomínám, když jsem se nedávno znovu díval na ten dokument, tak nás třeba poslední den docela vyšplouchlo počasí, že opravdu byl vytrvalý mnohahodinový déšť, což sice v létě se dá vydržet, ale přesto pak jako promočené cesty. Bylo to v kopcích, ve chřibech, takže to přináší samozřejmě vždycky o trochu větší únavu, ale musím říct, že na konci někde za Buchlovem se počasí zase roztáhlo a když už jsme šli potom společně poslední 3-4 kilometry z kopce dolů do Velehradu, tak najednou se začalo dělat hezky. Takže prostě po té únavě, která byla v průběhu dne, všichni byli spíš takový jako trošku zmátoření, tak se to nakonec hezky vyčasilo a tam jsme měli zase tu výbornou náladu.
0: Hanko, u vás je asi jasné, už jsme o tom i mluvili, že pomoc ostatních poutníků je důležitá. Jak třeba reagovali na to, když jste požádala o pomoc?
2: Většinou to spíš bylo tak, že někdo sám přišel, sám mě oslovil a prostě to tak fungovalo samo. Všichni postupně sbírali zkušenosti, takže to bylo tak, že když se dámy vydali do sprch nebo na toalety, tak mě prostě vzali sebou a postupně jsme to tam vždycky všechno doladili. Ostatní poutníci se začali pak i střídat v tom, kdo mě bude doprovázet a bylo to o tom, že někomu to chvíli trvá, takže potřeboval víc času. Někdo se třeba nezapojil a pro někoho to bylo přirozenější a šlo to tak jako samo. Takže hodně záleží na tom, co zrovna přichází a co je potřeba.
0: Vy už jste zmínili, že určitou roli hrál i humor. Je to tak?
1: Rozhodně.
2: Bez toho by to nešlo.
0: Můžete zmínit třeba i konkrétní případ, jestli vás napadá.
1: No třeba jak to vidí Hanka, že?
2: No hodně, třeba i barvy a tak. Všichni se mě ptali, jakou barvu něco má, když jsem něco hledala. To byla taková úplně zbytečná otázka pro mě.
0: Jo. Věřím, že při překonávání těžkých chvílí je právě humor velmi důležitý. Mně už je naprosto totiž jasné, že ujít 160 kilometrů bez nějakých problémů nebo komplikací a velké dávky sebezapření není možná ani možné. Jak jste třeba pracovali s únavou a vyčerpáním? Máte nějakou osobní strategii?
1: Tak strategii, tak nepřehnat to s alkoholem, dát si, tak řekněme, na usnutí jedno. Další strategie, asi je dobré vůbec na tu pouť přijít už v nějaké, řekněme, v dobrém rozpoložení, ne úplně vyřízený z práce. A dál, když prostě, to si prostě s poutníkama říkáme, když prostě někdo úplně vyřízený nebo prostě to z nějakého důvodu nejde, tak není vůbec nic proti gustu si případně pomoct hromadnou dopravou, když by to prostě jinak nešlo. Jo, což se vzácně, myslím, za ty 3 roky stalo. Ale fakt musel bych hodně pátat v paměti, kdo toho vůbec třeba využil z nějakého důvodu. Ale myslím si, že takřka všichni došli po svých a jinak prostě dávat pozor na cestě, aby se nestala nějaká nehoda s nohama, protože tam prostě se jedné poutnici stalo, že prostě jednou špatně došlápla a ve finále to musela ukončit, protože prostě to nešlo dál. No.
0: Hanko, co vaše strategie na zvládání vyčerpání, únavy?
2: Asi nemám strategii. Já mám trochu problém v tom, že v tom cizím prostředí samozřejmě asi ten stres, takže se mi hůř spí. Navíc jak spíme hromadně a tak, tak to je taky bojovka. Takže prostě to všechno vydržet. Já jsem po naší úplně první pouti, kdy jsem byla hodně unavená, jako bylo to pro mě hodně náročný, tak vlastně potom jsem začala cvičit jógu. A od té doby vlastně, jak se jako jsem rozcvičená, jsem pružná, tak to zvládám mnohem líp a myslím si, že letos fyzicky jako jsem to zvládla asi nejlíp, no.
1: Souhlasím.
0: Cítili jste někdy během cesty, že překonáváte sami sebe? Jak jste tento moment prožívali?
2: Možná, když jsme docházeli do Kácova, to bylo, jak jsme smokli.
1: Jo, to nám ty poutě končívaly nějakým monzumem. Hned ve dvou případech.
2: Bylo nás asi několik statečných, jenom co jsme vlastně došli úplně do cíle.
1: Tam jsme se tísnili pod jedním přístřežkem turistů asi tak v 10 lidech, což si člověk ani nedovedl představit, že je možné. Takže jo, tak to jsou takové ale situace, kdy člověk ví, že to skončí. Nebyli jsme přímo na horách, takže všechno bylo hratelné. A jinak, když člověk přišel po nějakém vedru unavený, no tak prostě, jakmile to jde, tak sebou plácne na zem, protože není v práci, nebo respektive má třeba nějakou drobnou ještě povinnost, nevím, nějakou, něco převzít, ale pak si prostě může lehnout kdykoliv a ona ta únava postupně odezní.
0: Dopadlo na vás třeba i psychické vyčerpání? Ne, to je...
1: To je odobíjení, ta pohoď.
0: Jo. S psychikou určitě dokážu zamávat i nepředvídatelné situace. Už jsme tady něco zmínili, že občas se prostě muselo improvizovat. Jak jste tady ty situace přijímali?
1: Na to jsme my Češi v mistři. Neříkám, že se nám stalo to, co se mi stalo někdy před 10 lety, že den před ubytováním mi ubytovatel řekl, že tam ubytoval nějaký dětský tábor, ale tady, nevím, stalo se třeba, že nám nějaký restauratér připravoval jídlo, dámy, některé 3 se zpozdily, on si myslel, že už to nechceme a rozdal to místním, jo, takže v tu chvíli jsme museli zaimprovizovat a on přinesl ještě jednu cuketu ze zahrady a ještě někde sehnal 2 řízky nebo 2 kotlety a ty rychle ugriloval na grilu, jo, takže ale všechno se v klidu vyřešilo, jo.
0: Jo, takže zvládáte překonat i tady takové situace.
1: To je ve finále úsměvné.
2: Pro mě je výhoda, že v tom nikdy nejsem sama, takže já asi trochu tu zodpovědnost za to, co se děje, přenáším na ty ostatní a snažím se to prostě vydržet, no.
0: Který duchovní nebo vnitřní moment byl pro vás během pouti nejsilnější?
2: Tak asi ten Velehrad, když už jsme tam došli. No... Pak byla pro mě vlastně hodně zajímavá ta cesta přes Hradčany, protože já jsem tam prakticky vyrůstala, chodila jsem tam do školy. No a když jsme byli po ránu v chrámu svatého Víta na mši a byli tam poutníci, kteří tam třeba nikdy nebyli a obdivovali tu krásu toho místa, tak mě to vlastně připomnělo, jak to je, protože člověk to bral hodně jako samozřejmost, když tam tak jako pobíhal jako dítě často. Tak tam jsem se trochu jako asi vrátila v těch vzpomínkách a ten Velehrad zase, to jsme opravdu došli do toho cíle, takže si to člověk tak jako uvědomil, co má všechno za sebou.
1: Já jsem si v průběhu toho, co Hanka mluvila, vzpomněl na 3 místa. Jednak je to start a cíl, kdy v Levém Hradci jsme dostali krásnou přednášku od místního znalce o všech těch malbách, co jsou na těch stěnách, které souvisí s českou historií. Na člověka to tam opravdu dýchlo. Pak bylo další místo, když jsme procházeli Prahou, já jsem nakonec z nějakého důvodu ráno nemohl být na té prohlídce svatého Víta, ale my jsme byli před ubytováním se podívat u svatého Benedikta v jednom místě kláštor bosých karmelitánů a to je krásné místo na Hradčanském náměstí a teda musím říct, jednak jsme tam uctili památku někoho, kdo za ty roky, co dělám kolem poutnictví, zemřel a zároveň je tam teda nádherný dvůr s výhledem na Prahu, tak tam jsme se tak všichni nějak sklidnili a taky si na to rád vzpomenu. No a pak samotný závěr. Přišli jsme ještě po tom náročném průběhu dne do Velehradu, tak to bylo také pěkné. Měli jsme tam uvítání od pana faráře Čunga a to bylo taky něco, na co se nedá zapomenout. A samozřejmě bych mohl vzpomínat dál, ale tak tyhle 3 zážitky postačí.
2: Pak ještě jedno místo, to už tak bych řekla, nesouvisí s tím duchovním významem, ale mě hodně zaujala návštěva zámku v Kácově, který se vlastně opravuje a to se člověku moc nepovede, aby chodil po zámku, kde jsou na podlaze kartony, aby prostě viděl restaurátory přímo při práci.
1: Jo,
2: jako na to taky budu vzpomínat dlouho.
0: Já si teď dovolím jednu otázku na zamyšlení. Co je pro vás hlavní rozdíl mezi turistou a poutníkem a je vůbec nějaký ten rozdíl? Může to být třeba v tom duchovnu?
1: Určitě. Tak já jsem určitě zažil 2 polohy a pořád je do určitý míry zažívám, protože mám rodinu, syna a tam pořádáme vlastně turistické výlety. Byť třeba putujeme na kolech, ale pořád je to turistika. Takže ten rozdíl, jednak teda poutníci jdou od někud stále někam, řekněme takřka lineárně, kupředu, byť s nějakýma zacházkama, což turisté mají většinou ty, řekněme, jednodenní a výkonnostní etapy. A zatímco turisti, já jako turista poznávám nějaké vnější atrakce, nebo ať už jsou to přírodní, nebo kulturní, nebo nějakého takového charakteru, tak to poutnictví je orientováno hlavně dovnitř, do sebe. Poznat se v nějakém, řekl bych, katalyzujícím prostředí, takovém, které vám umožní tu větší šanci se nějakým způsobem usebrat, řekněme trošku očistit od těch různých stresů, starostí, ale zároveň taky poznávat, ale poznávat bezprostředněji, ne tím, že vám to all inclusive nějak nadirektují, ale prostě podle sebe s tím, že někdo si třeba ty poutě vytváří sám, ale i když jde třeba po nějaké jasné stezce, tak pořád tam člověk naráží na celou řadu lidí, který ti předchozí před váma nepotkají. A pak jsou tam samozřejmě sice po cestě ty různá atraktivní místa, ať už je to třeba klášter v Sázavě a podobně, ale je to o tom vnitřním prožitku a hodně prožitku i sebe sama.
2: Pro mě se to asi hodně propojuje. Já těch rozdílů až tolik nevidím. Spíš je to tak, že na poutích asi víc navštěvujeme ta poutní místa a kostely. Ale já jsem tuhle zkušenost měla i právě z té turistiky, takže vlastně pro mě je to hodně jako propojená věc.
0: Vraťme se teď prosím do chvíle, kdy jste přišli do cíle pouti a odtud se pak vydali domů. Jaký byl ten návrat do toho každodenního schonu?
2: Pro mě ten návrat je asi vždycky trochu úleva, protože se vrátím do toho svého známého prostředí. Mám zase najednou svoje věci na svém místě. Občas mám třeba koupelnu sama pro sebe. Můžu si dojít na záchod, kdykoliv potřebuju, protože to tam znám. Člověk si váží toho, že má pohodlnou postel třeba. To jsou takové věci, které člověk v životě tolik nevnímá. A i proto je asi potřeba vyrazit na pouť, aby si člověk uvědomil, co má doma. Takže ten návrat mě vždycky zase trochu posílí, ale po 2-3 dnech, když si trochu odpočinu, tak už bych zase někam vyrazila.
1: Pro mě je tam ještě důležitý ten aspekt, že samotný návrat domů ještě tak náročný není, protože to pořád ještě člověk nepracuje, respektive maximálně se tak musí vybalit a je s rodinou, ale pak nástup do práce, který většinou velmi rychle navazuje, je samozřejmě složitější a to se někdy teda stává i po dovolených, že prostě než se rozjedou ty kola zase, tak to trvá, protože ty dojmy jsou pořád intenzivní a trvá to prostě díl než po, řekněme, klasické týdenní dovolené. Když srovnám třeba týdenní putování, tak tady těch dojmů je prostě víc, jo. To je prostě mnohem intenzivnější. Takže jasně, no, určitě 2-3 dny si člověk dává dohromady, kdyby šel 3 měsíce, tak to bude trvat podstatně díl.
0: Já jsem od jednoho poutníka zaslechla, že je pro něj vždy těžké zpracovat právě všechny tady ty myšlenky, zkušenosti, dojmy, zážitky, které díky putování získá. Nějaký čas to tedy trvá, než dokáže ten prožitek někomu převyprávět. Máte to třeba podobně?
2: Já asi ne. Já bych řekla, že naopak já tím, že ty zážitky vyprávím v podstatě hned, tak si je pak sama asi oživuju a srovnávám a třeba zase si ještě něco dalšího připomenu tím a prostě ráda se o to podělím určitě. No.
1: Tak tam asi záleží na tom, jak dlouho člověk putuje. V případě, když je to mnoho týdnů, tak určitě tam ten faktor odhledu od toho, kdy člověk putoval a potom převyprávět je větší potíž. Zase na druhou stranu, tady jsme šli ve 3 letech a potřeboval člověk taky nějaký čas na to, aby řekněme, příliš neupřednostňoval ty zážitky z toho konce pouti vůči těm, co jsou uloženější, ale teď už právě odplynul ten čas, takže už bych řekl, že tu celou cestu mám takovou splynutou, že to je tak nějak zhruba stejná minulost. Takže tak.
0: Jakým způsobem si uchováváte vzpomínky z cesty?
1: tak kromě foťáku nebo i toho videa, které nám dělal kameraman, tak máme, poutníci si vedou své kredenciály, kde sbírají razítka, tak i třeba touhle cestou a určitě tím, že člověk rád na ta místa zaspomíná, někdy si otevře někde fotky, nebo si člověk občas zatelefonuje. Mimochodem, my budeme pokračovat. Jo? My jsme si hned na konci řekli, že když je tady takováhle parta, tak to nejde, aby se tak nějak skončilo. A z Velehradu to otáčíme doprava a jdeme tedy na Řím. Jo? Takže hned, jak jsme skončili, myslím hned jako třeba po skončení dovolených v srpnu, jsme si dali přípravnou schůzku, asi nějak 6-7 z nás a už se vytváří teďka tentokrát rozdělené dvě skupinky kvůli počtu poutníků a půjdou do směrem na Velehrad, nejdřív na Vídeň a potom na Mariazell. A což už je na organizaci přece jenom zahraničí o něco náročnější, proto už jsme s tím začali takhle brzo. A vlastně z toho tím pádem nevypadáme, protože jakmile si zatelefonujou, spojí se ti lidi, kteří spolu právě mají společné to putování, tak se hned zase v hlavě rojí ty vzpomínky.
2: To jsem právě chtěla říct, že je to o tom, že když s těmi lidmi zůstanete v kontaktu, tak se to pořád oživuje, no?
1: Já bych doplnil, že Hanka chodí ještě s některými z těch poutníků ve skupince jednou za měsíc po jiných stezkách, ale právě protože ta skupinka takhle tíhně dohromady, tak ať už to byl, řeknu třeba Honza Kašpary, Katka Krátká nebo Hanka Kozojerová, tak prostě jich je vás asi 5 nebo kolik, ještě Zuzka Vilímová. Takhle chodíte a navazujete vždycky v tom místě, kde jste skončili.
2: Právě a tím se zase vytváří prostě další možnosti a další přátelství a tak.
0: Naše povídání se chýlí ke konci. Pojďme tedy hodnotit, motivovat a i mluvit ještě o budoucnosti. Je něco, co vám teda cesta, nejenom ta červencová, dala, anebo naopak vzala?
1: Tak já za sebe nemůžu říct, že by mi přímo něco vzala, že to vezme energii, to by vzalo cokoliv jiného taky, to jí spíš se člověk nějak plnohodnotně utratit, takže tam bych bral spíš jenom dala. Určitě mi dala dobrá kamarádství, nejenom v tom našem putovním týmu, ale i s těmi organizátory, ať už to je třeba za celometodickou stezku Martina Jenochová, Martin Peterka nebo jejich ředitelka paní Daňová. To jsou vlastně vzniknuvší přátelství za třeba i více jak 10 let. Takže toho si člověk cení a jsme v celkem pravidelných kontaktech. A není to jenom o tom, že člověk vzpomíná nějaké vztahy někde na pouti, ale oni jsou z toho prostě kamarádství, které jsou takřka každodenního rázu.
2: Je to tak, že opravdu tam vznikají nová přátelství. Je to víc poutníků, nejenom ta naše skupinka, s kterou chodíme pravidelně, ale i další, s kterými se občas potkáváme. Takže mně se ty obzory hodně rozšířily a to je asi to nejcennější, ty vztahy a ty zážitky, protože nic důležitějšího asi není než zážitky, všechno majetek, všechno tak, jako můžete dost lehce ztratit, ale ty zážitky, to je něco, co vás prostě obohatí na hodně dlouho. No.
0: Co byste rádi, aby si posluchači odnesli z našeho povídání nebo vašich příběhů?
1: Že stojí za to vyrazit. Nebát se toho, jak se říká, nejdůležitější je ten první krok, to ono kolikrát platí i při práci, ale že samozřejmě podle svých fyzických sil a vůbec zdravotního stavu, například kloubů, ale prostě vyrazit se dá, někteří můžou cestovat i na kolech, což je také plnohodnotné, když nemůžete chodit pěšky. Takže určitě vyrazit, protože ten pohyb, pokud se člověk nepřetáhne na pouti a má ten baťoh dostatečně odlehčený, což doporučuji ty různé weby na lehko a pod 7 kilo a podobně, aby vyrazili a vyzkoušeli si to samozřejmě nejdřív na kratších trasách, třeba jenom víkend, pak to prodlužovali a samozřejmě pouť z mého pohledu je aspoň týdenní putování, A v tu chvíli člověk zjistí, že se nějak naladil, vyladil, i ta kondice zvolna jde potom nahoru, ale hlavně, že se tak nějak ty harmonie v tom těle a v hlavě vyváží.
2: Člověk by měl určitě vyzkoušet nějakou podobnou akci, protože je to hodně o tom, že musí opustit tu svoji komfortní zónu a zjistí, co všechno dokáže, kam se může dostat. A zjistí to hodně o sobě a pak i o těch dalších lidech. A je to něco, co by vás zůstane. No.
0: Na Proglasu jsme si povídali s průvodcem Tomášem Jindřichem ze spolku Ultria a poutnicí Hankou Jetelovou. Já vám oběma mockrát děkuji za velmi milé povídání a věřím, že tento rozhovor může být pro plno našich posluchačů inspirací na pouť vyrazit. Od mikrofonu se s přáním šťastné cesty loučí Adéla Šimoníková.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 12. srpen 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Otevřeme jej dechovým kvintetem S-dur Antonína Reichy. Zahraje pražské dechové kvinteto. Příjemný poslech.

Dozněl dechový kvintet Es-dur Antonína Reichy v podání pražského dechového kvinteta. Pokračovat budeme kvartetem F-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo Wolfganga Amadea Mozarta. Na hoboj zahraje Josef Kiss, doprovází Kodály kvartet.

Vyslechli jsme kvartet F-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo Wolfganga Amadea Mozarta. Na hoboj hrál Josef Kiss, doprovázel Kodály kvartet. Dále si vyslechneme klavírní trio F-dur Johana Nepomuka Humla. Zahrají na klavír Ivan Gajan, na housle Viktor Šimčisko, na violončelo Juraj Alexander.

Doznělo klavírní trio F-dur Johana Nepomuka Humla. Účinkovali Ivan Gajan, Viktor Šimčisko a Juraj Alexander. V závěru bloku komorní hudby na Proglasu vyslechneme solo pro violu da gamba a basso continuo C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Na klavír zahraje Lorenzo Gielmi, na violu da gamba Vittorio Gielmi. Příjemný poslech.

Dnešní blok komorní hudby na Proglasu uzavřelo solo pro violu da gamba a basso continuo C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Účinkovali na klavír Lorenzo Gielmi, na violu da gamba Vittorio Gielmi.